0: Noc plná hvězd.
1: Kdo sledoval naše prvé návštěvní dny, které tady vznikaly jako posezení s přáteli vždycky v sobotu v nočních hodinách, asi před dvěma lety nebo před rokem a půl, tak ví, že měli v podstatě dva konce. Jeden takový pěkný, krásný, hezký konec, asi takový, jako nám dnes postarala paní Eva Olmerová. A potom druhý konec, řekl bych, pro takové drsnější publikum, namrzlé ujištěné, které zůstávalo na svých sedadlech a sledovalo scénky ze života spisovatele Kupáka a jeho věčného soka i přítele Čendy Krchova. My jsme v těchto příhodách vlastně dali průchod své dávné touze hrát klasické drama, které nám nikdo nesvěřil, tak jsme si museli psát předlohy sami. Je pravda, že role jsou tam jenom dvě a to dost podobné. Ano, tam je blb číslo jedna, Dušan M. Pupa, Jiří Grossman, to snad ani nehraje. Pak je tam blb číslo dvě, Čenda Krchov, kterého hraje Miloslav Šimek, aniž by se přetvařoval. No a Pupák prošel mnoha situacemi, dokonce celovečerním dramatem, Večer pro otrlé tady prošel, ale to se nehrálo dlouho.
2: Ne, to se nehrálo dlouho. On tady někdo služebně omdlel při tom, se to stahlo.
1: No a Pupák byl teď drahný čas v emigraci, on byl ve Vídni, my jsme mu telefonovávali do Vídně a Čenda Krchov jej přiměl, aby se navrátil zpět do vlasti.
2: Navrátil, on psal totiž Pupák, že by se rád zapojil do politického života.
1: Nebo
2: života. My jsme mu to rozmlouvali, říkali jsme mu, že hladina se čeří.
1: On říkal ne, že jeho místo je zde a takže...
2: Takže přijel a my tady uspořádáme
1: volební schůzi. Já se jdu nalíčit, protože Pupák je intelektuál.
2: No, ty se líčí vzadu, ty ve volební místnosti vystáváme s Čendou Krchovem, který nemá před lidem co skrývat. A proto se před lidem také líčí. Vážení voliči našeho volebního obvodu. Jak jistě víte, z Rudého práva, tribuny, rozhlasu a televize, dneska jiná doba. Lidu se povolila uzda, což ovšem já, Čenda Krchov, nepovažuju za docela správný. Soudruzi, teď dneska nám do všeho mluví každej. Řeknu vám, já jsem viděl dokonce i němýho, který ukazoval rukama úplně jinak, než před krátkým časem. Týhletý povolnosti využívají různý živlové elementy na reptávání jednoty. Soudruzi, teď se nám buržuj směje. Já to vidím takhle. Je třeba otevřít oči, poučit se z chyb minulosti, získat prostor pro platformu a hlavně neztratit trpělivost a víru v zázrak, soudruzi. Řekněme si upřímně. Musí se konat volby. Proč to tutla? Teď my vás k ním potřebujeme. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí strana, či strana. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí na našem obvodě progrese, zda zvítězí kandidát nejlidovější, to jest kandidát, který z lidu pošel, Dušan M. Pupa, z Vídně se vrátivši, tedy poznal bídu kapitálu na vlastním těle. Soudruh Pupák, předstup před voličí zraky. Usedni, Pupák.
1: Čest práci, voliči. Úvodu mi dovolte, abych vám popřál, abyste co nejdříve znovu získali svobody
3: prosincové ústavy z roku 1867, která zaručovala svobodu osobní, tiskovou, spolčovací a schromažďovací.
2: Soudruh Pupa, promineš, že ti dělám rušičku hned na začátku? Soudruh Pupa, uvědom si, že některé svobody jsme měli podat. Například svobodu shromažďovací. Některý voliči ani válně nevyužívali. Já si vzpomínám, jak na poslední brigádě jsem byl sám s manželkou a 24 dětma.
4: Černo, že o tom mluvím na schůzi, ale ty jsi sexuální maniak.
2: Soudruh Pupa, nech sexuality a stoč se k programu schůze. My Krchovové jsme maniaci v politice.
3: Soudruzi, já jsem sem dnes přišel, aby jsem vám zodpověděl vaše dotazy volební. Ovšem já na vás vidím, že vy vidíte, že do mě nevidíte. A proto by se vám především odhalil své vnitro.
2: Takže můžu to vzít z kraje.
3: Ano.
2: Pořád. Jmenuješ se Pupák, abychom měli jistotu.
3: Jmenuju se Pupák, ale kamarádi mi přezdívají Pavka Korčagin.
2: Čím byl tvůj otec?
3: Musím to říct?
2: Samozřejmě. Nechceš mít před voličema tajnosti.
3: Kulak, voliči.
2: Kulak. Konstatuju, já myslím, že mluvím za všechny, to není zrovna nejlepší původ.
3: To by jsem netvrdil, individuum Krchov. Aspoň jsem poznal třídního nepřítele zblízka. Já jsem na tyho všem dětskou lopatkou rozhrával meze a krátil tak ocovi lány a zvětšoval drobným rolníkům a bezzemkům kamenitá polička.
2: Takže můžeme konstatovat a zapsat, že názorově si se s otcem rozešel.
3: Dokonale, jako Mao s Leonidem.
2: Takže já to zapíšu.
3: Zapiš. Hezký písmo, jemný.
2: Tak dál.
3: No,
2: co žena, která tě porodila?
3: Co?
2: Co žena, která tě porodila?
3: Nezesměšťuj se před voličem. Děvce se přines čáp?
2: Samozřejmě mě taky, soudruzi. Ale maminku si snad přeci měl, někdo tě převinoval.
3: No jistě, to jsem měl. To byla dcera obuvníka Ševce.
2: To jsem chtěl slyšet, čili živnostníka.
3: No, co se dalo tenkrát dělat, Jindo? Já jsem často prosil zemitou děvečku, aby mě adoptovala. Nešlo to. Dědou kapitalistům snažil jsem se taky pohnout. Říkal jsem mu, děde, nech živnosti. Přestaň vykořisťovat svého jediného dělníka. Nedal si zít tyran a vysával takový zůst.
2: Kde se koupala? Nejsi poesen?
3: No. Po únoru s mým otcem dětem zatočili, tatíka rozkulačili a dědovi vzali kladívko. Zapiš to. Slzu dojetí jsem měl tenkrát foku, protože to bylo i moje vítězství a těch vítězství bude ještě moc. 6, 16, 16.
2: Zadně, Pupa. Podruzi, já jsem rád, že jsme slyšeli, že Pupák má ledaco za sebou a není to žádný idiot, jak se před schůzí říkalo všeobecně, já to vím. Mně se například líbilo, promiňte, že odbočuju, ale i na schůzi je dovolený se někdy zasmát. Mně se například líbilo, Jak si pupák líčil, jak si líčil na dědu. Takových míst je tam bezpočet. Dvě.
4: No. Co vám ještě neříkal, jak strýc továrník požádal pro místní honoraci fialkový ples. A já mu ho předčasně ukončil, vpustiv do sálu skoře.
2: Mám dost, pupák. Legrace bylo dost. Jseš poslanec. Hej, seš klaun. By se nám to nezvrhlo.
4: To je sporný, Čendo. Ono, politický kolbiště je dneska jedna velikánská manéž. Pravdou je, že klaunů je v ní dost. Poslední dobou dostali i kročitele. A v tom duchu jsem taky sestavil svůj volební program, s kterým vás nyní seznámím.
2: Napřed by bylo dobré, kdyby si soudruh Pupák zodpověděl dotazy volební, které se tady shromáždí.
4: Ano, prosím, Milera. Čendo, ještě než k tomu přejdu. Jmenuje se pořád Krchov, jo?
2: Jak se jmenoval Krchov? Tohle věku nepůjdu k vyřmování.
4: To myslel, jestli si nezměnil jméno.
2: Myslíš, že tady se mění jména jako politický názory?
4: No já třeba se jmenuje Cintorín.
2: Cintorín, soudruž.
4: Já blesknu hlavou takový. Tak, ptá se soudružka P. Co je to řízená demokracie? No tak, soudružko P, to je demokracie, kde si lid vládne prostřednictvím svých volených orgánů.
2: Ano, takhle bych to... Abych to doplnil pouze, když dovolíš, soudružku P. Že ty volené orgány jsou potom řízeny orgány jmenovanými a jmenované orgány jsou řízeny orgány spřátelenými.
4: No, je zde druhý dotaz, jestli v socialismu platí ještě heslo hlas lizu... No?
2: Tak mě píše soudruh
4: T. Já vím, soudruh T. Jestli platí heslo hlas lidu, hlas boží v socialismu. No tak samozřejmě, že platí, soudruzi, toto heslo. Ovšem, všichni víme, že komunisté Boha neuznávají. Pak je zde... Na tenhle dotaz, ten se mě bude těžko. Já jsem tady dlouhou dobu nebyl. Víte, voliči, já nemám ten správný převed. Jestli by si ty, Čendo, nemohl odpovědět. Jak se, já to budu říkat na tebe, ale upřímně, prosím tě.
2: Prosím, samozřejmě upřímně.
4: Jak se soudruh Krchov dívá na pobyt spřátelených vojsk u nás, ale upřímně.
2: Děkuju ti za ten. Upřímně.
4: Od srdce.
2: Soudruzi, upřímně, já jsem rád, že jsou vojska tady, protože se aspoň v noci nebudím strachy, že jsem vlítnul.
4: Je zde dotaz, jaký jsem napsal díla v emigraci. No tak napsal jsem pouze jeden román o životě inteligence v Československu za posledních 20 let s názvem Doktor Podvyživák. To mi asi nevydají, takže bude lepší, když vám přečtu rovnou svůj volební program. Za A. Vymítit negramotnost na úřadech a ministerstvech. Za B. Zamezit návalům v podzemní dráze tím, že nebude. Za C. Zvýšit čistotu vodních toků zavedením kruhové kanalizace bez vyústění. Za D. Přemístit měsíc přátelství z listopadu na leden, ať to máme hned z kraje za sebou a nemusíme se tak dlouho těšit. Neodklízet v zimě na ulicích sníh, aby kontrarevoluce při plížení na stylu.
2: Na to už
5: zamrz.
4: Já vím.
5: Matky byl nemocnej. Co si naspět?
4: Zakeč. Změnit heslo se Sovětským svazem na věčné časy na se Sovětským svazem dočasně, protože je to kratší a znamená to totéž. Aha, zavést pro přátelé umístěné na našem území kurzy čínštiny, aby se po návratu domů mohli domluvit.

Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy, ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně žít ve dnech

0: Stanice Hvězda.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje. A úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek. Tak či tak každý den hlásil se refrénem: já dnes mám vanu plnou fialek,

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

vás já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: nic nepochopil.
1: Noc s hvězdou.
2: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
3: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
2: No ale na co smyčec?
3: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
2: No ale na co smyčec?
3: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
2: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
3: To nejsou housle?
2: No ovšem, že ne.
3: A co je to?
2: No to je banjo.
3: Co?
2: Banjo.
3: Banjo?
2: No ano.
3: Tohle to?
2: No, to je banjo.
3: To je banjo tohle?
2: No samozřejmě.
3: Podívejte, banjo. Hezký banjínko to je, co?
2: No je to takový lahodný hudební nástroj.
3: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
2: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
3: No ne, je to menší, je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je, mládě.
2: Banjo a basa,
3: to no ne, je to menší, já říkám, rovnávat, že to je menší, ano, je to menší. No.
2: Koukám jako blázen.
3: Co říkáte?
2: Ale že koukám jako blázen.
3: Je tak. A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
2: Ale prosím vás, housle, dejte to.
3: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
2: no jo,
3: housle.
2: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
3: No jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
2: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
3: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem. No.
2: A na banjo se brnká.
3: Brnká, no.
2: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
3: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. No, ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
2: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
3: Vy tomu nerozumíte, to... pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
2: Vy jste z hudební rodiny?
3: No, bodejť. Táta hraje taky.
2: Váš otec také. No. Celá rodina hudebně nadaná. No.
3: Táta je taky ladič pian.
2: Ladič pian dokonce.
3: No tak on je víc pian než ladič, víte. No ale všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
2: Vy máte syna.
3: Syna
2: máte. Jste se ani nepochlubil, že máte syna.
3: No. Kluk je to.
2: No když je to syn, tak je to kluk. Ne, no tak prosím.
3: A chytrej kluk je to.
2: Tak, jako táta, no. Že jo, no jo.
3: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřili, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
2: No tak zima, sichravo.
3: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
2: V té zimě, ne?
3: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
2: no,
3: víte?
2: No, já chápu, jo.
3: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá.
2: No.
3: A uděláme hůhulála.
2: To je ale roztomilý. No.
3: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že ano. By mohl dělat hůhulála.
2: No, to je ale chytré dítě, no. No jo. A kolik pak je mu roku?
3: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval něco podobného, jako je tohle banjo?
2: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
3: Co takovou brnkačku?
2: No tak
3: nějakou...
2: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete

0: Babce nechat rád ukulele.
1: U koho myslíte?
0: No jak to u koho? Ukulele!
1: Ukulele?
0: No.
1: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
0: No člověče, jaký Kulel?
1: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
0: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
1: Je tak, ano.
0: No.
1: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
0: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
1: Já rozumím, ano. U toho ukulele je takový nástroj jako banjo, že jo? Ale jak si je ten pan Kulel bydlí?
0: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
1: No neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
0: Člověče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale ukulele.
1: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám b, enjoy, já říkám benjo, že jo? A jak si vědět, kde ten pan Kulel bydlí?
0: Ten vůbec nikde nebydlí.
1: No prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
0: No jak vám to mám vysvětlit?
1: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký benjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký benjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, ví? Tady si zatím hrajte na šmitec, ví, ukulenej.

proto musel tolik let pít kalich cizích vin. Soudil ho Pilát, ale u

pro mne objevil tichý lesní Jakubov. Lesní Jakubov.

tam dojdu se svým klukem, už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Pařina mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta bývá pitomá. Po schodech mi vždycky strhne žvatlá přitom ty své nesmysly. Prý v kosteličku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

hlava se mu třepe v obilí. Ztratí se mi v poli a spěch se ho už absolutně netýká. Když potká Ferdu mravence nebo Brouka Pitlíka, leze po té zemi

0: Noc plná hvězd.
1: Já tady zastupuju diváky,
2: ano.
1: Tak tě vítám.
2: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci. To bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které při tom předposledním nebo kterým
3: povorech
2: to bylo, že ano. No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky.
3: No počkej.
2: Tak vzhledem k tomu, prosím, tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsem mladší. Mnohem mladší.
3: Já jsem neřekl.
2: Mně bylo tlumečeno, že jsi mnohem mladší.
3: No tak máš špatný tlumočníky.
2: No, tak to je. No, nebo jsou to lichotníci.
3: Nebo ano, lichometníci.
2: Ano, neobratní lichotníci.
3: No ale jsi mnohem mladší.
2: No, asi o rok a půl, páč. V prosinci mi bude 50 let.
3: No dobře, a víš, co to v tomhle věku dělá, rok a půl?
2: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen. Já se vůbec dělám. Já třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, páč. Tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednou dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dost.
3: A jako proč ti vynadal, nebo co ti řekl?
2: No ne, abych si z něj nedělal legraci. Ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, já nevím, jestli to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, je to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No, já jsem právě chtěl, nebo chtěl
3: prosím, říct, ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem...
2: Ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No, veselou hrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky. A...
3: Ano.
2: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, návěstí tam žádný nebylo, nebo jsem, promiňte, soudruzi přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kdy tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal nakřižovat se a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak nebo tak. A on povídá místo toho tak, Sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně,
3: kdo byl?
2: A teď já nevěděl, o co jde. Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme ho přidávali až trap normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, já jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, že se někdo splet. Já jsem trapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl, no ty si o mě mluvil jako hochovi s ryšícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů.
3: No ne, já jsem vzpomínal, jak si některý historik, já jsem nechtěl říkat všecky, protože ono po tobě opakoval historky, je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody, tak zjistí, že zaprvé je o 2/3 menší a ztratí barvy. Rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má... A já jsem se těšil, že tě sem zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytl tě už, pardon, promiň.
2: No, hraju ho.
3: Hraješ ho, tak.
2: S tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas lámat hlavu.
3: Ano.
2: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval Táto mámo v komoře je myš. Ano. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Habersperk, který ho teďka studuju, protože
3: studuji
2: jsem
3: šel
2: domů. Jo, no studuju, porád to studuju.
3: Jo? Budeš mít fousy?
2: Jo, ty spodní. Jako spodní. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit půlový.
3: Tam se
2: ani... to byl chytrý člověk.
3: No jistě, samozřejmě. To je velmi správný. No a potom, ty přece, máš takovou konzervatoř?
2: Ne.
3: Ty nemáš?
2: Ne. Taky ne.
3: Přímo ze života, jo?
2: No tak ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám poměrně dynamo dost nabitý. No a tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
3: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tady prošel takovou konzervatoří, ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
2: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale to je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
3: jednou.
2: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
3: Ano.
2: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
3: Já si pětu exudát s exulantem, ale to je jedno.
2: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
3: Ano.
2: A teďka taky vypouštěj. A teďka si představ, že mě doporučili, abych spíš hledal zaměstnání na vzduch. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě, napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
3: ano,
2: který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od vloupání. Páni, oni byli strašně zdobený, ty pojistky, jako zlata tenkrát, že sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom foforu najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout a trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti, že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, je 50 milionů korun a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
3: Ano. Takže tohle si měl na mysli vždycky.
2: Tohle to jsem
3: pochopitelně
2: takhle natchnutý, jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
3: Ano. No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
2: jo, tak to ty myslíš, chtěl, tu, já jmenovat nebudu, páč, jsou tady ještě příbuzný a celkem je to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká slávě, Sekuritasa, pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná, víš, co to je při té konkurenci, všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
3: Ano.
2: Všem, nepřetahujem to, nepřetahujem.
3: Ne.
2: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
3: Ano.
2: Stěhovací dogy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Těch, já to nemůžu říct, těch dog.
3: Dog, ano, ano. Dogo.
2: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený. Oba, ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, pač myslel zajíc, zelenáč, že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, pač tam nějaká duše se na tom smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sokol, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný,
3: ano.
2: Nepojistné cvoci. A tam bylo, a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Takovou hypotézu jako detektiv a ona vyšla. Skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na klacku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřců, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí. To myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, že někdo byl, no už potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa je nadšený a nebyl prostě rozuřený.
3: Ne,
2: poznám. No
3: to... Já to někdy nepoznám ani u herce.
2: Někdy, no. U některých je to těžký. Ano, ano. No tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a oni nakonec jako no, stáli mi chlupy na těle, pokud ten moment ano. První, já měl v každý kapse buřtáby, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže ano. Oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek a tohle. A baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka. Já pom, co pak, no, já paní, já, ale jak mě milujou zvířata. Já mám špačka, toho jsem našel, nějak kulhal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako ano. Hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle a ten jeden do huby, takhle, tedy jak si mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
3: Ano.
2: A ten druhej, ten se zkoukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo?
3: Jo.
2: A teď bába od stolu přezvěděle pozoroval, jak se zachovám, jo? Tak já tak, tohle to, takhle. V tomhle jsem jako trošku upusínknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak vzlikla.
3: Ano,
2: tak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
3: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
2: No jo, no tak na mýho tatínka... Mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat, pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
3: Moment. Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
2: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
3: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe. Ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
2: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
3: No ty máš rád tatínka, já husí prej.
2: On můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
3: Ano, tak, jako ty, jako ty.
2: Byl ovšem přitom velice roztomilý, takže...
3: Jako ty, jako ty.
2: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty, Jiříku, no tak tělo, nech to blbnutí, pojď sem. Tam to, tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, kleště, pojď sem, tadyhle z téhle strany, ale ne, takhle dít ruku, blbče se jdeš. No a právě s tím prejtem, tak to byla taková...
3: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
2: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem byl všem mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v jiný plášti, v čepičce u stolu, čet noviny, poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Na botu. Teď jsem se bál hnout, až abych neupozornil nějaký velkým pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. Teď bylo takový, jako když jsou dva krápníci, víš? Je zcepeně rybova. Najednou on vylečel, vypšel a už jsme byli oba pod prejtem.
3: Jirko, ty jsi jezdil moc často jako umělec, voják.
2: Jako voják, umělec. Spíš,
3: jako no, voják, umělec.
2: Když je voják, ale... musí být umělec.
3: Ano. Že jsme spolu sloužili v armádním jako uměleckém souboru.
2: Jako v Auzu.
3: V Auzu, ano. A vzpomínám si, že jsi jednou narazil někde, já jsem s váma nejezdil, protože já jsem nebyl ani voják, ani umělec, já byl písař, jak víš. Já jsem
2: výborný
3: byl...
2: písař.
3: Ano. A já jsem...
2: Dneska se vyprávěl o tvém písmu při táborových ohních.
3: Ano. A ty jsi jednou na jednom zájezdě, já nevím, co jste to hráli za kus tenkrát, s čím jste to jezdili.
2: Já taky už ne. Ty ani... to bylo z temna do dne, nebo z jedna do tmy, já nevím.
3: Tak nějak, ano, něco takového jste hráli, já jsem v tom nebyl obsazen a... Ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, či to byl kouzelník, nebo...
2: Loutkář, jo, loutkář. Myslíš, ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
3: Plnovous.
2: Plnovous, bych tak přímo řekl. A to taky jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne a mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, já jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohle to plnej vlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili z blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, Šmidra pásí, pak si čistí zuby. Kašpárku. A Kašpárek má to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč a byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to, jak to obyčejně bývalo, k večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
3: vypil,
2: no, tak skvašenej.
3: Ano.
2: Skvašenej, tenkrát ještě byl skvašenej. A mě napadla šílená myšlenka. Nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
3: Klích?
2: Ne polivku, klích, klích.
3: Ty máš rád klích, ne?
2: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolegové, říkali, pozor, sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
3: No.
2: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13, myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam mě chytli. Co? Já mám mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí? Bez trestě jediná možnost. Jak leží, vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až sprdne, a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.

0: Já jsem mockrát tuhle historku o tobě vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede. Rozumím. Možná, já se nechci chlubit, možná, že by mě to napadlo, pochybuju. Ale že bych šel ohřávat hrnec klíhu, to tedy oceňuju. Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se napít na svý zdraví?
1: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.
0: No to je rybízovej mož, to můžeš. No.
1: Mirečku, já myslím, že bychom to měli ukončit.
0: Prosím.
1: Já bych právě ještě jaksi nakonec měl takovou malou improvizaci. Já totiž jezdím po té naší krásné vlasti a tak s těma lidma se mnou stále ve styku, ale mě žádají všude, kde jsem, abych až se s tebou sejdu, pak jedna paní říkala, vy prý máte vystoupit v tom přenosu H. Kdybyste... Kdybyste byl tak laskav a ty je. Prostě těch vzkazuje tolika, těch děkovných vzkazů.
0: No počkej, říkáš paní, ale adresu si neřekl.
1: No ne, ona byla tak stará, že jako necela.
0: Aha, pardon.
1: Já bych chtěl říct tohle, já jsem to, všechny ty přání nelze tady vyjmenovat, byla to strašná.
0: Ani tada, splnit.
1: Díku a tohleto, já jsem to shrnul. Všichni jsou ti vděční za to, že dokážeš mladým dávat moudrost a starým vracet mládí. Za to ti děkuju. Oni i já.
2: Jsme na vlně bezpečí.

knihkupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Tento týden zažila naše země vpravdě historický okamžik. Oficiálně totiž poskytovatelé adiktologických služeb, tedy lidé mající se zabývat i prevencí, diagnostikou a léčbou závislostí, vyhlásili od pondělí 1. června výstražnou stávku. S poetickým názvem O nás bez nás. Ale proč? Inu protestují proti přesunu své agendy z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví, i když je jejich důvod rozhorčení na snadě. Na úřadu vlády totiž po léta fungovala jejich rozvětvená chobotnice politických neziskovek a aktivistů, které za Fialovy mafie tvořily páteř hlubokého státu. A premiér Babiš se, považte, tento spletenec neziskových odborníků opovážil začít rozmotávat. Fungovala přitom velice efektivně, konkrétně, že tyto toho sice moc nedělali, ale ve skrytu nevolených křesel a zmatků na úřadu vlády poponášeli peníze vyvoleným politickým stranám. Na půdě ministerstva by však na ně bylo více vidět a hlavně by za jejich finanční machinace zodpovídal konkrétní ministr. A tak zástupci 91 organizací poslali premiérovi otevřený dopis s výzvou k pozastavení přesunu. Část samozvaných expertů navíc ještě v týdnu opustila jednání ve Strakově akademii, kde se jim vláda snažila osobně vysvětlit, že zefektivnění státní správy je její prioritou a že se bude týkat i dosud nedotknutelného hlubokého státu. Profesionální humanisté z neziskovek označili pak jednání za šaškárnu či za absurdní divadlo. Ostatně něco o těch žánrech asi vědí. Vždyť jsme je také viděli na sudetoněmeckém Landsmannschaftu v Brně. Předvádějí je za státní peníze už řadu let a tak by s tím mohli konečně skončit. Jenže co mohou pod drobnohledem čekat, když vlastně doteď de facto nic užitečného nedělali? No jako všichni neužiteční a nepotřební, čekat mohou výpověď a začíčkem rad o podporu zase o dům dál.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Noc s hvězdou.
1: Haló, haló. Rozhlasový přenos Osvobozeného divadla.

0: Poslejte, představte si, ale kdyby se to bylo dostalo do dějepisu.
1: No tak by se to škrtlo, přeci v dějepisu to žáci to nemohou ovládat, že? No a vůbec dějepis, dějepisu se škrtá, no. Dějepis.
0: Dějepis je dneska ve psí.
1: Dějepis jde špatně. Já znám jednoho cestáka s dějepisem, ta má bída. A říkal mě, že kdyby si knihkupci do toho dějepisu nepřipisovali sem tam nějakou tu pornografii, nikdo by to nečetl.
0: A víte, že tohle je zajímavé, že si člověk vážně z dějepisu nepamatuje než ty místa, které mají takovou určitou lascívnost.
1: Ano, kde je to Eviges etwas, že jo. Ano.
0: Tenhle ten sex appeal.
1: Sex appeal, to jsou, tam musí být něco, na čem se to podvědomí zachytí.
0: Ano. To je marný, člověk žádá od té historie, aby tam byly místečka s takovou jistou skluskostí.
1: Ano, ano, kde ten freudismus najde to odůvodnění.
0: To je to, víte?
1: Ano, aby ty komplexy, když už je člověk má, aby nebyly zbytečné.
0: To je takového něco libidinózního.
1: Libidinózního, tam... ano. To máte takové, no například mytologie. Mytologie.
0: Která to byla?
1: No mytologie řeků a Římanů.
0: Neznám ani.
1: Zeus. Ten proudník.
0: No vidíte, jen takhle ťuknete, hned vím, o co jde.
1: To
0: je zajímavé. Víte, tyhle věci člověk ovládá.
1: Jo.
0: Já vám řeknu, příteli, tedy co se týče období historického, tedy mním fakta, tedy dějinně doložená.
1: To
0: je suchopár.
1: Je to strohy.
0: Ono to pozbývá té minimální peprnost.
1: Jo, je to strohy, víte. To je...
0: Já vám řeknu mě osobně. Mě se začne rozbřeskovat, tak počínaje tímhle tím... Únosem Sabinek.
1: Únos Sabinek. Jo, to je fajn. No jo, ty Sabinky. Ty Římani, jak to nosejí pryč, no jo. Jenže...
0: Ne, já vím, co chcete namítnout, že celá ta epizoda je taková jaksi nakousnutá.
1: Jo, nic z toho nebylo. Víte, začnete to číst, takhle vám vylezou oči, že jo? A pak, abyste si je zamátli. Víte,
0: to není rozveden.
1: Jo, co je tedy pravda? Že tenkrát oni tak ještě neuměli psát. Tady literatura byla v plenkách.
2: To, co jste právě slyšeli, nebyl rozhlasový přenos Osvobozeného divadla, nýbrž ukázková deska Ultrafon, na kterou byly nahrány všechny poslední novinky Ježkova orchestru, zpívané Voskovcem a Verichem. Ultrafon končí vysílání.

0: Noc plná hvězd.
1: Je mu hromadu roku, co v jedné dědině měli divadelníckou partiu zvanou Spolek Opona. Tento teatr byl dlouho pohromadě a vnášal do duši místního publika vysokou kulturu. Jak se jim ale vdala Subreta Kača Obdržálková, to se rozpadli. Hrávali skoro každých 14 dní při vyprodané hospodě a měli taký repertoár, jak říkal režisér Cyril Řebík, že se mu nemohla rovnat ani italiánská opera. Dávali samé dobré kuse, které tahli a krev na vidlách drsla loktě Mokredenc, Vražda mladé dívky v Jazelině, Králík zežral Vix, Obrátil se až v hrobě a Detektívka Tajemný výbuch pod Peřinu byly hry, kterých byl autorem místní kostelník Matěj Zhašák. V operetě Pásla volí Ustodoli měl s ohromným úspěchem solo na buben Kovář Obrůčka. Lidé řvali ostupné ještě měsíc potem. Jednou po dlouhém bubnování, jak kdyby Zulukavři vyhlašovali válku, policajt Šabla důležito oznamoval:
2: Na vědomost se dává, aby občanstvo v hojném počtu navštívilo představení, které zapořádá na oslavu zlaté svatby našeho milovaného pana starosty. Hraje se tragédia Škrk do rži a co se vybere, bude na zakoupení obecního kozla, protože potom starému už nic nejde. Doňděte všetci, abyste uctili zásluhy a památku našeho milovaného pana starosty. Bum, bum.
1: Nehleteně do huby osle, to patřilo dětskám, které kolem policajta poskakovali. A koktavý Matuš Pleskačka dodal:
3: Zakazuje se do potoka dělat svinstvo. Starosta se budou koupat a zásluhy obec mají. To je vidět na jejich břuchu. Narůstlý jim podádný mozol.
1: Byl to najisto hlas lidu, o kterém by se mohlo uvažovat, ale protože se slúbilo jídlo, pití a tancovačka, tož hojný počet občanstva byl při divadle taký, že každý fučal jak hus v třetím týdni krmení. Harvaník František Píšťala zahájil představení proslovem, v kterém pana starostu vynesl až do nebe. Mlel furt dokola o jeho zásluhách, o kterých v dědině nikdo nic nevěděl, a nakonec mu popřál lehké odpočinutí, ať je mu zem lehká. To se mu ale chudákovi připlétlo do řeči, lebo den předtím mluvil na pohřebě. Pán starosta v naškrobenej košuli a v novém lajbli sa uklonili, poděkovali a divadlo začalo. Sotva sa zvýhla opona, spadl padací most, který měl ale podle režie spadnout až na konci třetího jednání. V půlce prvního jednání ostalo pódium prázdné. V tém tam vletěla princezna Esmeralda, zapiskotala: Princu Izidore, ty jsi tady? Izidor to nějak poplet, lebo odešel spíš a to se ozvalo za kulisama. Ne, už jsem odešel. Aby neměla princezna na jevišti dlouhou chvíli, tož už šel princ přivítat. Měl na sobě brnění, které na něm hrkalo, jak když dva kostlivci zápasí na plechovej střeše. Esmeralda mu s bečem padla do náručí a Izidori zašuškal do ucha: Kruci, Kačo, neběž doopravdy, lebo ně brnění zrezaví a budem to muset zaplatit. Roztůžení se obtůdali pod dubem a do jejich lásky měl Čuka Slavý, kterého dělal pastýřů Janek. Nedočkavo žmůlal v hubě plechového Slavíka a čekal na znamení režiséra. Už zahlédl mávnučí ruku, ale pískl jenom jednu, lebo stačilo, aby se jeden ze zbrojnožů za kulisama otočil a buchl Janka Halapartu po chrbtě. Plechový Slavík už Janka krkem nevyšel. Zúfalý režisér jenom zavrčal: Mordie, tož musíš přilkaj dělat aspoň kukačku. Janek teda začal kukat, ale chyba byla, že si slapal na jazyk, přeplál. To se každou chvilku ozvalo: Kukuč, kukuč.
4: No a když byli v najlepším, to Žizidorovi sklaplo ledí a přivzelo princezně nos. Jak zařvala, to si můžete myslet. V druhém jednání umřel král. Dali mrtvolu do tisně, v které oponář zapomněl kléště aj s kladivem a z jedné desky trčal hřebí, který furt lézl královi do tento no a umřel by málem doopravdy. Lebo byl 4 hodiny prohnutý jak jitrnica, kňučál jak galík a nemohl se dočkat konca. Zbrojnoši měli krála odnést, tož dva chytili máry a stáli proti sobě. Vypleštili na sebe oči, honem se všetci obrátili, znova chytili máry a dali se na pochod. No a protože šli každý na jinší stranu, tož máry řízli aj s králem na zem. A tím pádem sa mu tam hřebík zarazil. Vyleděl z kysně jak vystřelený, sakroval jak hotař a řval, že mu s takým teátrem můžu vlézt na hrb. Poslední výstup zakončil tím, že sa měl princ Izidor z nešťastnej lásky zastřelit. Svakal furt ucha bambitku a rana ne a ne vít. Prej mu, kdo si naplul na kapslu. Když už cvakl po desáté a z vyvalených očí publika viděl, že sa nemůžu dočkat, aby už byl mrtvý, zastrčil pistru za řemeň a zakňučal. Já sa radši zapichnu. A včírkaj honem hledal místo, kde by sa pichl, aby sa nepichl. Našel ho. Strčil si šablu pod pažu a řízl sebu o zem jak poléno. Princezna Esmeralda bolestí nad za sebe vražděným miláčkem měla skočit z cimbuří. Ve zkouškách byli zajevištěm 3 duchny, na které vždycky spadla, ale při představení jich tam zapomněli dát. Ze zúfalým řevem nemůžu bez tebe žít, spadla za kulise jak jelito. V tém sále ozvala rana jak z kanóna hrozný kvíkot, lebo princezna skočila starému trháčovi do bubna, na který dělali hromobití. Režisér Cyril Hřebík chtěl po pádu princezny situaci nějak omluvit, tož vletěl na jeviště, že to publiku vysvětlí. Ale spadl do nápovědy na slečnu učitelku, praštil čelem na zvonek a oponář zatáhl. Lidé byli spokojení. A kdyby pořadatelé napsali na plakát komédia, tož to měli na 100%. Nakonec a herci mezi sebou za kulisama bobili. A měl z toho být ještě aj soud. Ale skončil to dobře, lebo pán starosta to rozdováďaným kumštírom rozmluvil.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název Vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil tzv. Koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách Akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info.

0: noc s hvězdou.
1: Dobrý den,
2: poklonka, poklonka, no, učí vás.
1: Zdrav, to jsem rád, že vás vidím, gratuluji.
2: Ale tě, a k čemu?
1: No k čemu, ještě se ptejte.
2: No tyká se taky ptám.
1: Vždyť jste přece vyhrál ve sportce, ne?
2: Ježišmarja, to nestojí za řeč.
1: No, nestojí za řeč, no, vy jste dobrej. Vždy jste vyhrál, kolik?
2: No.
1: 30?
2: Nepak, 40, pane.
1: 40,
2: no, jo, 40,
1: prosím, to 40. Má někdo štěstí. No. Tak co si koupíte?
2: No co, tak si pošlu pro pivo, jo, zapálím si cikáro,
1: jo, jo.
2: Ano, a budu poslouchat Dobrou noc, děti. V rádiu, víte, to já mám tyhle moderní pohádky strašně rád. Helejte, třeba, dobrý večer, děti, byl jeden tunel a ten si vyšel na procházku v šestiúhelníku a přejeli ho povidla. Já si myslím, že to ani nejsou pohádky, tohleto. To jsou nějaký šifrovaný zprávy.
1: Poslechněte, vy jste šťastný člověk, ale já se vás chtěl vlastně zeptat, jak to děláte, víte?
2: No.
1: Tedy jak sázíte?
2: Aha.
1: Jistě máte na to svou určitou metodu,
2: no, no to dá rozum, no, metodu, no. To mám samozřejmě. To víte, bez metody, kam bychom dneska došli, že ano? Nebo zítra, že ano?
1: Helejte, já slyšel, že na to jdete podle toho, co se vám zdálo. Je jo. To pravda?
2: Jo, ale musí se opatrně, víte?
1: Jo, jo.
2: Tak jako, helejte, tudle se mi zdálo, že mám větší srážky, jo?
1: Jo.
2: Srážky, jo?
1: Aha.
2: Tak jsem vsadil horskou službu.
1: Jo,
2: no jo, ale nevyšla, poněvadž se ukázalo, že s těma srážkama se mi to nezdálo, nýbrž, že je to pravda.
1: Podívejme, no a jak to děláte jinak podle snu?
2: No tak koukněte. Posaďte se u nás.
1: Přijměte
2: místo.
1: No, děkuji. No, no,
2: tak koukněte. Tak když se vám třeba zdá, že chodíte po sídlišti, jo?
1: Jo, jo, jo.
2: Tak to je 2,40.
1: Aha.
2: Turistika.
1: Aha.
2: Nebo 4,30. To jsou skoky do vody.
1: Aha. Já si to, když dovolíte, poznamenám, jo?
2: Prosím.
1: Tak podívejte. Mně se třeba zdálo, že podávám zlepšovací návrh.
2: Aha. Tak to je česká hazena.
1: Čili čtyřka, jo? No. Fajn. Nebo mám jít na schůzi.
2: Tak to je spirální.
1: Stojím frontu na brambory.
2: Košíková.
1: Kluk dostal 5 z počtu.
2: To je základní tělesná výchova. A nebo helejte, zdá se vám voženě a odchýní, jo?
1: Jo, jo, jo, jo.
2: Tak to jsou saně.
1: Podívejte se,
2: no.
1: Mojí ženě se tuhle zdálo, že jí ve frontě na kyselý zelí předběhla paní Roubičková.
2: Aha, tak to je 11. Judo. Ovšem pozor, kyselý zelí může taky znamenat běh na krátké vzdálenosti.
1: Aha, jo, jo, jo, jo. No, pohlejte.
2: A, no, hledím.
1: No, tam. Nebo co, když se mi zdá, že mám v prodejně kontrolu?
2: Aha, tak to je plachtění.
1: No.
2: A když vám na něco přijdou, parašutismus.
1: Helejte, a co gorotky? Co se vám musí zdát na gorotky?
2: Jo, tak to se mi nezdá nic, protože dneška nevím, co to je.
1: No to je ohromná metoda. Tak takhle byste vyhrál. Teď 40 000.
2: Ježišmarja, jaké 40 000, pane? To jsem se přeslech. Já vyhrál 40 korun.
1: Co?
2: No.
1: 40 korun?
2: No jo.
1: No proto. A já jsem hned ženě říkal, že omdlela zbytečně. Tak jenom 40 korun?
2: No pravda.
1: Sakra. Ale metodu máte na 40 000, tedy nejmí.
2: No jo, to víte, malý český poměry. V životě jsem nic nevyhrál, ale hlavně, že na to mám přesnou metodu.

starou kytaru. Mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene, mám rád jiskry z plamene, mám rád lesy zelené, do těch si chodím hrát.

mračím, na život mračím, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád ranní svítání, mám rád cesty do strání, mám rád každé konání, které má pevný řád. Mám rád lidský pláč i smích, mám rád čerstvý bílý sníh, mám rád lidi v

na život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád první jarní den, mám rád matky s dítětem, mám rád slunce nad světem a to si nedám brát. Mám rád hrady staleté, mám rád úsměv dítěte, mám rád život ve světě, kde každý zpívá rád.

život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru,

0: Kraje Hvězda.
1: Stanice Hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Proč bychom se neměli po pohřebním veselí? Diga diga do, diga do, do. Diga diga do, diga do. Sardinky

0: Noc plná hvězd.
1: Psychiatrická záhada. Bylo kolem 2 hodiny noční, když pan Hurich vracel se ze schůze abstinentů odbývané v jedné restauraci na Malé Straně. Schůze tato protáhla se proto tak dlouho, že v ní byla probírána rezignace předsedy, který byl zapleten do ošklivé aféry. Byl totiž usvědčen, že v jedné restauraci vypil sklenici plzeňského. Jako čestný muž odstoupil. Pan Hurich šel tedy domů po Karlově mostě. Šel s blahým vědomím, že pracuje pro dobro lidstva. Ve svém žaludku cítil doposud chlad sodové vody, ale trochu výše tam tlouklo teplé, vřelé filantropické srdce, které málem bylo by stučnělo, kdyby mu byl lékař nezakázal pít pivo. Tak byl půl roku abstinentem, vrhl se odhodlaně do boje proti alkoholu, stal se jednatelem spolku abstinentů, předplatil se na zájmy všelidské, učil se esperantu a jedl zeleninu. Úvahy jeho přerušil výkřik na řece. Byl to patrně jeden z oněch křiků za noci, jež milují mladí básníci a které jim vynášejí 60 haléřů, neboť tolik se platí za řádek s výkřikem tajemným, neznámým, plynoucím od řeky v nočním tichu. Pan Hurich naklonil se dolů přes zábradlí mostu a zvolal ku hladině Vltavy pln neblahého tušení. Přejete si něco? Nic chytřejšího mu přitom nenapadlo v okamžiku, kdy jeho lidumilné srdce naklánělo se z mostu. V té době, kdy pan Hurich díval se pátravě dolů do vody, kráčel po mostě směrem k Malé Straně kadeřník Bílek. Byl to pán, jenž sice nebyl abstinentem, zvláště toho dne, ale který měl neméně šlechetné srdce, protknuté pravou láskou k bližnímu, jako pan Hurich, srdce zlaté a obětavé. Bystrým zrakem rozeznal, že pan Hurich naklání se podezřele z mostu. Pan Bílek byl mužčinu. Tiše jako kočka, přiblížil se rychlostí rysa ze zadu k panu Hurichovi, chytil ho za ruce a pokoušel se strhnout ho k zemi. Pan Hurich však nelenil, chytil neznámého muže za krk a zavolání patrol zápasili oba šlechetní mužové spolu, zatímco kadeřník křičel: uklidněte se, proč byste si zoufal? Policejní hlídka sem běžela klusem a pan Bílek, drže ze všech sil pana Huricha v náručí, volal jí vstříc udýchaně: pánové, tento pán chtěl skákat do řeky a já ho zachránil. Pana Huricha zmocnili se nyní 4 zkušenější ruce, vzali ho pod paží a jeden ze strážníků otcovským hlasem jal se panu Hurichovi rozmlouvati sebevražedné myšlenky. Pan Hurich, překvapen touto situací, křičel jako v hysterických záchvatech: to je mýlka, pánové! Na to se dal do podivného nuceného smíchu a opakoval: mýlíte se, pánové, já opravdu neskočil do řeky! Šlechetný kadeřník šel vzadu a přerušoval ho. Já už několikrát zachránil lidem život, když chtěli skákat do vody, ale nikdo se ještě tak zuřivě nebránil jako vy. Je vidět, že jste strašlivě rozčilen. Vždyť jste mě roztrhal vestu. Pak hučel do pana Huricha druhý strážník. Můj bože, kdyby člověk pro každou malichernost měl si brát život, všechno zas bude lépe, ať byla příčina vašeho rozčilení jakákoliv. Všechno se napraví a uvidíte, že až ráno vystřízlivíte, že ten svět je přece jenom hezký. Svět je krásný, mluvil do pana Huricha strážník po pravé straně. Kdyby každý, když mu vleze něco do hlavy, chtěl hned skákat do vody, musel by se každý druhý člověk utopit. Pan Bílek tahal přitom za kabát pana Huricha a důrazně dodával: abyste věděl, kdo vám zachránil život, vzpomeňte si, až vystřízlivíte, že se jmenuji Bílek a že jsem kadeřník ze Smíchova. Pan Hurich počal opět hystericky volat: prosím vás, pánové, pusťte mě. Vždyť já neměl nic v úmyslu. Já si nahýbal přes zábradlí, protože se mně zdálo, že dole na řece někdo volá. Prosím vás, vyvracel mu to kadeřník, vy, že jste nechtěl skákat. Já mám, pane, zkušenosti, Jak se na někoho kouknu, vím hned, chceli skákat nebo ne. Pane, kdybyste byl nechtěl skákat, nebyl byste se tak zuzivě bránil. Až si na to ráno vzpomenete, poděkujete Bohu, že mne strážný anděl vyslal vám do cesty. Pana Hurycha přešla už trpělivost, otočil se dozadu a vmetl šlechetnému a obětavému muži do tváře několik hrubých urážek. Pan Bílek zarmouceným hlasem počal vykládat i strážníkům. To má člověk za svou dobrotu. Až ten pán ráno vystřízlivý zastydí se za to, jak se odměňuje svému zachránci. Pan Hurych učinil pokus svrhnout se na kadeřníka, ale ustal, když mu strážníci sdělili, že by poslali pro truhlu. Blízko policejního ředitelství pokusil se naposledy vyjasnit situaci a řekl: vy mě tedy nevěříte, zapřísahám vás, že to je náhoda. Jen se uklidněte, konejšili ho strážníci, až se vyspíte, až se vám to vykouří z hlavy, budete se zcela jinak dívat na život. Pro Ježíše Krista, zabědoval pan Hurych.

Je celá řada duševních chorob, které provázeny bývají sebevražednými pokusy, jako například paralýza progresiva, paranoia, melancholie, různé druhy mánií, hysterii a psychóz. Policejní lékaři přivolaní k zachráněným sebevrahům užívají tázacího systému jako nejdůležitější psychiatrické pomůcky. Odpovědi, které zachránění sebevrazi dávají, jsou lékaři vodítkem k rozpoznání druhů duševní choroby, které vždy bývají provázeny zmateností pojmů a představ. I v tomto případě povolán byl policejní lékař, aby prozkoumal duševní stav pana Hurycha. Než se však dostavil, vyslechl úřadující strážmistr obětavého kadeřníka a sepsal s ním protokol. Nezdržel se též, aby panu Hurychovi nerozjasnil pochmurnou náladu poukazem na rozkoše, které svět poskytuje. Bude všechno zase dobře, pane, všechno se urovná, i je-li v tom nějaká nešťastná láska, to co podá, vždyť se říká, pro jedno kvítí, slunce nesvítí. Až vystřízlivíte ráno, půjdete pěkně poděkovat panu Bílkovi, že vám zachránil život. A jsou-li v tom rodinné nesváry, odstěhujte se, neberte to tak vážně. A jsou-li v tom snad finanční nesnáze, já přece nemohu vidět do vašich poměrů, tu poctivý člověk se uživí, práce člověka jen šlechtí. A co na to odpovídal pan Hurych? Zakrývaje si rukama tvář, volal: pro Ježíše Krista, vždyť já to nechtěl udělat. Potom zase do něho hučel pan Bílek: já jsem kadeřník Bílek ze Smíchova. Mně se můžete přiznat, co vás k tomu vedlo. Pan Hurych dal se do pláče.

Proč jste chtěl skákat do řeky? Přísám, že jsem nechtěl. Nezapírejte, dokazuje to pan Bílek i páni strážníci. Když vám zachraňovali život, zuřivě jste se bránil. To je strašné, zabědoval pan Hudych. Řekněte mě, proč slunce zapadá? Proboha vás prosím, pane doktore, znáte nějaké svobodné státy v Asii? Prosím vás, pane doktore, kolik je 6×12? Ale tu pan Hurich se již nezdržel a místo, aby řekl 72, vlepil policejnímu lékaři nehorázný pohlavek. Ráno ho odvezli do blázince, kde je ošetřován již 1,5 roku, poněvadž doposud u něho lékaři nezjistili vědomí duševní choroby, což dle psychiatrie je známkou zlepšení duševního stavu.

Děkuji moc. Tak jsou různé Madony. Já jsem ta zroští. Tak máme, oba dva máme velice rádi jednoho úžasného zpěváka, skladatele, ale i dirigenta vážní hudby třeba. A já mu říkám, že to je taková vokální bible a to je Bobby McFerrin.

0: Noc s hvězdou.
1: Jsme se s Jirkou Krampolem vlastně sešli náhodou, protože já od roku 72 hraji v Semaforu takové představení Zavěste prosím, volá Semafor, který je založeno na otázkách diváků. A Jirka Krampol tam začal docházet jednoho dne jako host, ještě jako člen divadla Na zábradlí. A nějak se mu ta atmosféra Semaforu zalíbila, začal mě nosit takové drobné dárky, potom větší dárky. Potom přinesl úplně veliký dárek a požádal o angažma. Jsem říkal, výborně, Jirko, můžeš tady zůstat, ale my si tady všechno píšeme sami, tak než něco se píšeme spolu, tak jsem vyndal se šuplíku hru, kterou jsem o společné dovolené napsal s doktorem Plzákem. Tedy to byla normální dovolená, on tam měl svoji ženu a já taky, ale oni byli spolu a my dva taky a tak jsme psali. A to je hra, jak znáte doktora Plzáka, plná sexologických problémů. Jirka Krampol tamhle hraje hlavní roli a jde mu to velice dobře. Jirko, prosím tě, ale pojď sem, já bych si s tebou přeci jen ještě chtěl pohovořit. Odcházíš z jeviště, mně se zdáš dneska nějaký takový smutnej, co je s tebou?
2: Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem, že vypadám jako eskimácká babička po velice dlouhým zimním spánku.
1: Jestli chceš, abych ti to vyvracel, tak to nebudu. No, ačkoliv ty nevypadáš jako eskimácká babička. Ty vypadáš jako babička eskimácký babičky.
2: Hele, Slávku, jak na tebe koukám takhle z profilu, tak ty, kdyby si do toho raťafáku dostal žihadlo, tak ty by si vypadal jako náčelník Sioxu, rychlý brejle na váleční stezce.
1: To je možná dobrý, ale to není možný, protože já mám modrou knížku, víš?
2: Já si dělám legraci. A víš, co je nejlepší?
1: No.
2: Nejlepší je být mladá, krásná holka.
1: No to asi jistě, no to jo. Jenže to nám dvěma už se nemůže podařit. My s nima můžeme na nejvejš tak trochu kamarádi.
2: Jo, ty myslíš jako vylepšit si podzim života?
1: No jistě.
2: No tak to nejsem proti, ale jak bys to chtěl udělat?
1: No o tom se právě chci poradit s tebou, ty jsi měl přeci se ženami vždycky úspěch.
2: Jo,
1: no. No ne, nebuď skromný, to ne, na tebe to přeci už prozradil na besedě profesor Zdeněk Nédlí. Je to pravda, ne? Já si myslím, že bychom na děvčata měli jít nějak přes řeči. Těžko je můžeme brát třeba na plovárnu.
2: Proč?
1: No to jsem zkoušel.
2: A co?
1: No co?
2: Studená voda nebo co?
1: Ale voda byla dobrá, tam jsem ani nevlez. Ale dal jsem se s jednou dívkou do řeči, vypadalo už to slibně a najednou ona se mě zeptala, pane Šimku, proč vy jste vlastně dneska nechal doma svaly?
2: A co ty na to?
1: Začal jsem se trapně vymlouvat, že jsem tě na den půjčil a takový ty. To nebylo ono. Prostě já si myslím, že my, co pracujeme převážně hlavou, my bychom se měli svlíkat jedině u lékaře. A to ještě za plento, aby jsme nepostrašili sestřičku.
2: Hele, a co je vzít na lodičky?
1: Lékaře?
2: Ale. Děvčata?
1: Na lodičky, jo.
2: No?
1: Hodně daleko od jezu.
2: Proč?
1: Když chce to veslovat proti proudu a ještě se vytahovat a ve světácký hovory, to v našem věku nemůžeš stačit.
2: No dobře, tak lodičky škrtám a nedávám jiný návrh. A co oslovit děvčata takhle v metru?
1: Radši mezi stanicemi, aby nemohli vystoupit.
2: Proč?
1: No proč, já už jsem je v metru taky oslovil.
2: A co říkali?
1: Nic, pustili mě sednout.
2: Ale Slávku, neříkej mi, že neexistuje způsob, aby dva kluci, teda myslím kluci našeho věku, nesehnali dvě mladé hezké holky.
1: To víš, že ten způsob existuje.
2: No tak.
1: A stojí to děsný prachy. Prasknou na to veškerý úspory, musíš takzvaně rozbít prasátko.
2: Tak to ne, na úspory nešáhnu, protože já peníze potřebuju na léky.
1: Jo, jak na tebe koukám, to už si na ně šáhnul, ne?
2: No zatím ne, ale počkej, hele, já mám nápad, co odvez děvčata na Petřín do Bludiště.
1: Do Bludiště, a co, to tam budeme rád naschovávanou nebo se hledat?
2: Ne, no tam bychom mohli svý obličeje svést na zrcadla.
1: To jo, a co potom venku? To by si holky myslej, že jsme si vzali zrcadla sebou.
2: Tak počkáme, až se setmí a odvezem děvčata rovnou do domu hrůzy.
1: Mně se to zdá blbý, ne první večer je tahat ke mně domů.
2: Já nemyslím k vám do paneláku, já myslel k Matěji na pouť.
3: Jo, ty myslíš do strašidelného zámku. No. No to by šlo možná, protože tam už mě nabízeli, jestli to nevíš, angažmá před 5 lety.
2: Proč to nevzal?
3: A já to vzal. Odbory se tenkrát postavili proti, že prej se mě v ostatní strašidla bojej.
2: Ale nepřeháněj, ty jsi docela milá osoba.
3: No já si to taky myslím, pan Šrámek to taky říká.
2: Jo.
3: No jistě.
2: Já totiž, ale ty potvrzuješ dokonce jednu moji teorii.
3: Jakou? Ty máš teorii
2: nějakou? No jistě, že každý člověk připomíná nějakou figurku z Disneyovky.
3: Neříkej, kterou ti připomínám já.
2: No ty právě jsi výjimka, která potvrzuje pravidlo, žádnou.
3: Jak to?
2: Tebe, kdyby Disney chtěl nakreslit, tak si udělá na ruce uzel.
3: No jo, to je výborný for. Hlavně, že nakreslil už tebe.
2: Ne.
3: No jistě, ty jsi úplnej pes Pluto, hlavně když kejcháš. Hele, Jirko, dohadujem se stejně zbytečně. My si musíme už konečně přiznat, že nám dvěma může zpříjemnit podzim života už jedině teplou kamen.
2: To je fakt, ale budeme se snažit, aby nám přikládali mladý, nesmírně krásný, ale hlavně inteligentní děvčata.
3: To je ono, mezi náma, na ty inteligenci bych vůbec netrval.
2: Taky ne.

0: Jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Šéfredaktor Protiproudu Petr Hájek se jako každé pondělí posadil znovu před kameru, aby právě s jádrem tvrdého jádra nepodvolených hovořil o důležitých aktuálních tématech. Na přestřes přišla vlastizrádná taktika Hradu, jak co nejrychleji zlikvidovat Českou republiku. Jsme prostě zajatci vlády infantilů, obklopení elitami velkých dětí, které nikdy nedospěly. I přesto všechno Babišovo váhání je však pořád stokrát lepší situace, než by mohla být za Petra Fialy. A co možné údery Ruska na země NATO za to, že Západ ohrožuje ruskou suverenitu? Vidíme skutečně otevírání dvířek Satanovi? A kdo vystoupí ve volbách proti Pávkovi? Jeden z posluchačů dokonce poznamenal, že až odejdeme my, skončí možná i celý Protiproud, ale my víme, že co bude dál, je v rukou Páně. A tak doporučujeme shlédnout celý záznam této pondělní porady.
1: Na stránkách protiproud.info.

0: noc s hvězdou.
1: Jo, prosím vás, kdybyste byl tak laskav.
2: No, prosím.
1: Vy jste tady správce hřbitova.
2: No, tak správce se zrovna nedá říct, co bych tady spravoval. Víte, tady se na nikom nedá moc pravit. No, jo.
1: Tak vy jste jako hrobník, že ano?
2: No tak hrobník se taky zrovna nedá říct, to víte, hrobník už dneska není žádná pracovní kategorie, že jo? Já to tady tak trochu udržuju, no, v tom chátrání, to víte.
1: No tak to je jedno. Pane...
2: Prokouk, Josef Prokouk.
1: Jo, tak aby jsme se dostali k věci, pane Prokouk. Já jsem doktor Vobtáhlo.
2: Doktor Vobtáhlo.
1: Ano,
2: Vobtáhlo, počkejte, Vobtáhlo. Nejste vy náhodou takový malej tlustej s brejlema?
1: Co? Vidíte, že jsem štíhlý a bez brejlí.
2: No jo, to je pravda. Tak to je možný, že budete nějaký úplně jiný Vobtáhlo. No, no o co vám jde, pane doktore?
1: Ale tady je hrobka rodiny Knapových, víte?
2: A... No tak to je pravda, ale těch Knapových je tady víc, no, víte? Jo, a takřka v každý hrobce leží nějaký jiný Knap.
1: No jo, tak to je samozřejmě, jenom že tihle Knapovi měli tady ve městě kamnářství na náměstí.
2: Jo, no tak ty jsem znal dobře, no jo, starý Knap chudák měl krásnou smrt. Ten se vám jednoho dne ráno probudil a zjistil, že už nežije.
1: Ale to jste na omilu, pane Prokou, protože já? Starý pán Knap kamnář žije a je v domově důchodců v Libochovicích.
2: Ježe, to tak můžete tvrdit, teď má tady ve stínu pumpy hrobku.
1: Hrobku tady má, ale neleží tady.
2: No, kdyby teda ležel, přece nepřivez někam do cizí hrobky.
1: Teď vám říkám, že v žádné hrobce neleží, protože je naživu.
2: A který chytrák vám nakukal, že je naživu?
1: No, já to musím vědět, já jsem jeho zeď.
2: Zeď?
3: Zeď.
2: Počkejte, vy budete spíš jeho syn, ne?
1: Zeď, já mám kamnáře Knapa dceru.
2: Dceru?
1: No vše.
2: Tak to je jiný Knap kamnář, Knap měl jenom dva syny, dceru ho neměl. A nebo jestli vy nejste ten druhý jeho syn, to je taky možný.
1: Zeď, já přece musím vědět, kdo jsem, ne?
2: No jen aby kamnář Knap měl dva syny, ten jeden se oženil, brzy na to zemřel a zůstala po něm vdova.
1: Tak to je možný, tak je to nějaký jiný Knap.
2: Ale jiný Knap, žádný jiný kamnář Knap. A vy jste si teda nevzal Knapovou dceru, ale snachu, pane. Tu vdovu po mladým, ty vás oběhli teda.
1: Prosím vás, já musím vědět, koho jsem si vzal, ne?
2: No je nabí. Neměla ona dítě?
1: Moje žena?
2: No tak napovíc.
1: No dceru má.
2: No tak vidíte, že je to ta vdova.
1: Prosím vás, to je moje dcera.
2: No, ne, nemůžete... Když tomu věříte, co bych vám to vyvracel.
1: Já přece musím vědět, kdo je moje dcera, ne?
2: Nemůže to být vaše dcera, když otec té dcery umřel. Kdyby byste byl její otec, tak byste musel být ten umřelej syn starého Knapa, což je velice nepravděpodobný. Kdybyste snad mohl být jedině ten druhý jeho syn, což nejspíš taky asi budete. Já jsem si napřed myslel, že jste váš bratr. Ale pak jsem přišel na to, že jste to ví. No ale teď si zase myslím, že vy přece jenom budete váš bratr. Váš jinak vy byste musel být po smrti, že jo? A to vy, jak je vidět, zřejmě nejste.
1: Podívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl, no.
2: Proboha, ani neví, že měl bratra. Přeci, jak to, že nevíte, že jste měl bratra, škoda, že nežije, já bych vám ho ukázal. No tak přemýšlejte chvíli, třeba si vzpomenete.
1: Víte se, nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
2: Tak se no. Na to zeptejte sválně sestry starého Knapa a vašeho bratra Vodkojila. Jestli jste to nebyl vy. Vy už si na to nepamatujete, co?
1: Na co?
2: No, kdo vás tenkrát odkojil?
1: Dovolte, to se nedá pamatovat.
2: No, tak se na to zeptejte sestry starého Knapa, tam vám to řekne.
1: No, ale co? Víte, no. Žádnou sestru nemá, ten má jenom bratra.
2: Je, bratra, přece mě nebude chtít tvrdit, že váš bratr byl odkojený bratrem starého Knapa. Ten má sestru, pane.
1: Měl, pane Prokou, protože sestra kamnáře Knapa minulý týden zemřela.
2: Je, zemřela, vy jste dneska samá legrace, jak mohla umřít, když se denně chodí brečet na hrob. Ještě včera jsem ji upozornil, že brečí sice dobře, ale na cizím hrobě.
1: Dívejte se, pane Prokou, byste to nějak poplet, protože sestra kamnáře Knapa zemřela, byla spopelněna a já jsem přišel proto, jelikož chceme dát její urnu do hrobky rodiny Knapový.
2: Je, Bůh ví, koho jste spopelněl a koho jste chce teda do hrobu. Nepak, pane, to já musím přesně vědět, co je to za popel, já tady za to ručím, že jo?
1: Počkejte, já vám mohu ukázat úmrtní list?
2: No to mě můžete ukázat hledacos, jak může být někdo spopelnělej, kdo ještě vůbec neumřel, že jo? Jak může se někdo chodit na hrob, kdo ještě to, to je vůbec, dejte mi...
1: Prosím vás, podívejte se, tady máte úmrtní oznámení, že Marie Joudová zemřela a to vám musí stačit.
2: Ukažte, já si to s vámi přečtu. No. Oznamujeme, že zemřela dnes naše sestra, teta, snacha, matka, babička. Prosím vás, těm jodlomem vymřela skoro celá rodina. Jak já můžu, některá z nich je zrovna sestra starýho knapa. Nepak, pane, dokud mě k tomu popelu nepřenesete její fotografii, její otisky prstů a její vlastnoruční podpis, že zemřela, tak vám tu hru do hrobu nedám. Já se přece nenechám zavřít, že jo?
1: No, tak počkejte.

0: Stanice Hvězda.
1: V lesích Ontária čerstvá smůla voní, tam, kde silných mužů paže vládne jen, kde sosny staleté se pod sekirou kloní, v kempu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávnosti v noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věci.

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl

Koltů na to cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč pět kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud Bill je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho čtyři muži, mrtví jen. Jako šestý s nimi s nenabitou zbraní.

0: Noc plná hvězd.
1: Nevíte, kde je tady privátko?
2: To můžete na zem, to je komunál.
1: Já myslím privátko pro neplatce bazéneček, který...
2: Já se nebudu koupat, slíkneme se jenom na hotel straně, je tři dní rozdíly a nikdo nás tu nepozná.
1: No jenže bude-li tady každý v plavkách, nepoznáme tajného.
2: Tajný se pozná vždycky, nenápadný a jsou dva. To by mi nedělalo vůbec žádnou starost.
3: Pazelzi!
2: Pozor.
3: Pazelzi!
2: Asi vyvolává, něco prodává.
3: Pazelzi!
2: Já nechci, máte, já nebudu nic koupat.
3: Tak máte, tak co je?
2: Jakoby nic. Jakoby nic.
3: Tak co, neslyšíte mne?
2: A sakra, my jsme na dámský plovárně, to já nevím.
3: Neslyšíte, nebo co?
1: Ne, neslyšeli jsme,
3: no, zrovna šli. No, volal jsem přece maséry, ne?
2: Volala, ne?
3: Volala, bo volal.
1: Volal maséry?
2: Volalo maséry.
1: A vy ty maséry potřebujete na co? K čemu?
3: K čemu, no, masáž figury, pravda.
2: Oni vám ji přinesou, nebo?
3: No tohle to, jak to tady je, ne?
2: Tak. Já on se dá ten zbytek do pořádku. A vy umíte masírovat?
1: Já ne, vy jo.
2: Já vůbec ne.
1: Tak to můžeme dělat.
2: To můžeme dělat. Dejte tam tu lavičku a já... Já naberu vodu tady dle, podle Stanislavského a chrst! Jajajaj, aby jsme nezmokli. Tak vašnosti, já začnu od nožiček, jo? Tak. Já jenom si pane má pirgra. Vašnosti, není něco libo pro ukrácení dlouhé chvíle, nebo humory, nebo něco?
1: A pan má pravdu, že nečte humory. No, tam není nic k smíchu.
3: No, co by tam mělo být k smíchu?
1: No, to přece každej ví.
3: Jenom Cezar to neví.
2: To ne, Cezar, ne. Cezar je trouba.
3: Cože? Trouba.
2: To je jako blbec, no. Rozumíte? To neví nic.
1: Poslyšte.
2: No.
1: Že bysme dali pánovi tu novou řeckou masáž?
2: Tu termopilku.
1: Termopilku, novinka.
2: Novinka, výborná věc. To vám dáme.
3: A co mě bude jako činit?
1: Vám nic.
2: Vám nebude činit, než ležetí, jak zákony kázali vám.
1: Jo.
2: A my dva půjdeme kolem a zvěstujeme to lakedajmonsky. Samobudl, nefunguje.
3: To jsme se.
1: A o čem jsme to? My jsme předtím něco říkali tady.
2: O Cezarovi.
1: Jo, o Cezarovi.
2: Jsme mluvili.
1: Pánové, poslyšte, ten prej tak zadlužený.
2: Kdo?
1: Cezar.
2: Ale prosím vás.
1: Samej dluh. A ženu prej má?
2: Ale nepovědě. A čí ženu?
1: No svou.
2: On je ženatý?
1: Ovšem, skalpurní.
2: A teď on chodí s tou, jak se jmenuje taková ta černá, no. Taková egyptská štětka to je. Kleopatra.
1: Jo, Kleopatra.
2: Vašnosti tam mu ale zahejbá. Joj! To je teda zatáčka. Tedy přeloženo do němčiny. Já vám řeknu. Kde věřil práce je na světě filologů, že ano? Vašnosti, ty tvonuju troubou, ten je kozle.
4: A prý co být, jak si tak říká, veliký bůh.
2: Veliký,
4: to tedy jako...
3: Vagnostiš, ničemové, ničemové, ničemové!
4: Klid, my vám je seženo.
2: No kolik jich má být,
3: to si odpíkáte!
2: Ničemové!
3: Na kolena!
2: Na kolena masírovat!
3: Na kolena!
2: Děti mu zdrhli a on se ožral.
5: Jestli mám příroční lístek honební, tak vím, jak nazvěst.
2: Musíme dát pozor teďka. Jsou lvi zlí, oni se třou, tak pozor. Hlavně vy se ho nesmíte bát, až ho uvidí.
4: To vím. Šelmě se musí dívat člověk přímo do očí, protože šelma je sedlák.
2: Jo, jo. Šelma je ohromnej sedlák.
4: Zamýšlím si tedy nad zlobou lidskou. Udělali my jsme něco tomu člověku, co nás tam vrhl do kabiny lvové. Nic! Oč lépe jsme se domluvili s tím lvem.
2: Ano, řekli jste, aby se nechal, jste se začít elegrace a bylo.
4: Jo.
2: Požádejte nějakého bližního svého.
4: Nevyhoví.
2: Nebo manželky bližního svého.
4: Nevyhoví, lidi jsou zvěř.
2: Ano.
4: A přitom si ještě jmény zvířat nadávají.
2: Ano, a tím zvířatům křiví.
4: No jak? No vemte třeba. Jenom takový toho lva.
2: Jo.
4: Tak to se řekne lev salonu, lev společnosti. Ale viděl jste někdy lva skutečného, štyrnohýho, že by si balil do kufru smoking, že by jel do našich světových lázní a tam se flákal z baru do baru?
2: Smoking? Do našich světových lázní? Já sám žiju velice hektickým společenským životem. Já jdu z premiéry na premiéru a všecko v teplákách.
4: Ovšem, já mluvím o lvu společnosti Bivši.
2: Já bych se nestaral o společnost Bivši, abych spíše sáhl do horkého dneška. A všímal bych si, kterým zvířatům se právě dneska lidé přirovnávají v denním životě.
4: A kterým zvířatům nejvíce křivdí.
2: A to je prase.
4: Jo. Na každém kroku slyšíte špinavé jako
2: ano.
4: Prase, nepořádné
2: ano.
4: Prase, tluste jako
2: a
4: prase.
2: To se říká, tohle se říká. A to jsem nikdy neslyšel, dovolte. Jak tomu přijde třeba svalovec, že ano?
5: A nemám rád takovou satiru, která by mohla být taky na mě.
4: Na každém kroku slyšíte špinavé jako
2: ano.
4: Prase, nepořádné
2: ano.
4: Prase. Tluste jako
2: a
4: prase.
2: To se říká, tohle se říká. A to jsem nikdy neslyšel, dovolte. Jak tomu přijde třeba svalovec, že ano?
5: A nemám rád takovou satiru, která by mohla být taky na mě, to ne?

0: co je na špinátu to nejkrásnější, ta... Ta kletá nejistota, jestli se říznu, nebo jestli mi to kecne na kravat.
1: Prosím, tak jiný příklad. Viděl jste někdy prase, že by se šťouralo v zubech vidličkou svého souseda?
0: Ne, to jsem u prase to neviděl. U šroubka jsem to viděl. No. Máte pravdu, tak lidi praseti křivděj, po praseti si nadávají, pak lidi do prase zabijou,
1: ano.
0: Lidi do prase snědí, se štětím dělají štětce, štětcema namalují obraz, pak jdou lidi na místa a říkají, který prase to malovalo.
1: Ovšem, já myslím, že daleko nejhůř vůbec ze všech zvířat je na tom, no, to zvíře z bajek.
0: Tam je hodně.
1: Ale tohle je takový... Nejznámější zvíře vůbec všech bajek. No znáte bajky?
0: No ten, co?
1: Znáte bajky?
0: No teď je denně čtu. Bajek.
1: Nejznámější zvíře vůbec, no.
0: No já mám rád Ezopovy bajky, tak si je denně čtu.
1: No a teď jste řekl to zvíře.
0: Jak jsem řekl to já?
1: Řekl to Ezop.
0: Ale Ezop není zvíře, dovolte. Ezop je spisovatel. Takhle nemůžete generalizovat. A no to vede, já sám jsem jako malý chlapec přispěl a nechtě samo sebou odhalení mnohem o mnohého o jeho historii umění, když ještě za to bylo za rakouskou herského útlaku, když jsem studoval tlačený. Celý tlačený jsem studoval v CK Reálném gymnáziu Křemencově ulici. Tak jsem byl za své nadání žalobnické odměněn tím, že jsem mohl jít na české feriální osady, nedaleko Matice školské. Jak si pod protektorátem českého srdce a paní baronky Kůnové, tedy místodržitelky, která už nebyla dávno místodržitelka, protože to byla Kůdn, ale jak se to už, když člověk stárne, tak se mu potom tyhle věci vymaňujou. A jsem právě v lese s panem profesorem Hvázikou leční korkem. No, věděli papír a na tom byly fragmenty. Tedy literární fragmenty, že ano? Tedy zbytky duševního úsilí, které se nám podařilo rozluštit. Tedy panem profesorem Lídrlem. Tady v Slavěno.
1: Logem.
0: Popelnicom. Logem a... Zjistili jsme ještě s jiným profesorem, že to byla patrně věc, která se nedá přeložit. Původ neznámého, takže... Tím jsme viděli, že jsme to tedy zanesli a protože všechno, to víte, že Edith Polo byl taky Čech. No věděli, že se to jmenuje, že to je tedy a jmenuje se to Vlachovo březí.

0: Noc s hvězdou.
1: Starý cabůh jeli k dceři na návštěvu vlakem. Kdyby šli pěšky, trvalo by jim to týden, ale měli tu výhodu, že se nemuseli dostat k soudu. Ale už se stalo a v soudní síň. Tož, strýčku, praví pán soudci, povězte nám, jak se to zeběhlo. Cabůh zatrůbili do červeného šnuptychla, jak na zatáčce, a začali.
2: Pane Rado, prosím jich pěkně, můžu si sednout? Víju, já včil chodím jenom pěšky, víju od té doby, co jsem se tak tento, tož abych začal z kraja, tož tento Kača, jako moja dcera, žije s jedným nakladatelem v tom kombinátě, lebo jak se to tento, tož jak bych vám to řekl, no tož on nakládá uhel na vagóny a mají dohromady kvartír, víju? No a Kača tutka spadla ze schodu, lebo co? A tož musí jít na tu operáciu a že není plnoletá, tož prej musím podepsat jakýsi ten pervers. A za měsíc jsem došel na to, že to byla směnka na 5000.
1: Protože strýc byli ten den u soudu poslední strana, pán soudci v řečnování ani nezastavili, ba začali sa bodrostí starého cabůcha dobře bavit. Strýc vytáhli kočičák, nacpali fajku a vyprávěli dál.
2: A já tož, abych nezašel vedle. Rozlučil jsem se s Terézu, to jako s mojou starou víu. Vlezl jsem do vagóna, však lidí tam bylo jak maku. To jsem ostal v ulice u dveří. V jednej štáci, když se vlak už rozjížděl, dobíhali ještě dva lidé. Honem jsem otevřel dveře, ten jeden tam skočil a ten druhý, protože měl balík na rameně, utekal při schodkách. To jsem ochotno chytil za lémec a vtáhl do vlaku. Ten ale sebou začal pitlovat a kňučat, že mě to dožralo, pravím, to co břeskáš, balamuťo, však já tě nepustím, nic se neboj. A ždůl jsem ho za sebe a přibuchl dveře. Já, aj to jste měli vidět, co ten skřeček dělá za randál. Nadal mě do lumpu škaredých plesnivých, ženě zastřelí jak kočku a co já vím, co ještě. Pane soudci, víu, já jsem dobrý chlap, ale v tém momentě jsem ho gabil za oryzek a pravím, basom ti dušu ohnivu, co se paprčíš, ty jitrnico, člověk ti pomůže a ty tak? Chlap natáhl krky a koza po ořechovém lístí a vykoktál. No ne, hladit vás za to budu. Já jsem šel totka švagra jenem vyprovodit. No tož vidíte, může být člověk ľuďom ochotný? Nemůže.
1: Pán soudci potlačili úsměv, aby zachovali důstojnost úřadu a pravili. No já, strýčku, ale to tady v žalobě nemáme. Strýc zamrkali a řečnovali dál.
2: No však to je dobře. Když já jenom chci, abyste věděli, proč nejezdím vlakem. A to hlavní, to teprv donde. Já tož rozlučil jsem se s dcerou radostnou, nakoupil všelijaký hloupotin dětskám, svatý obrázek s rámkem a ze sklem, kosu, laterňu a bral jsem se na nádraží. Vlak už tam stál, to jsem si vlézl do té cimérky, co jsou tam dveře na šuplík. Nikdo tam nebyl, to jsem si pověsil kabát k oknu, balík jsem dal na lavku a šel jsem si pro noviny. Donďa zpátky, už tam byli lidé. A na moje místě seděl chlap jakýsi. Já, však to jsou oni, co tady stojí. Pozdravím křesťanský a hledím po svojich věcách. Tož kabát byl pověšený u dveří a balík na zemi. Zvíhám ho a učuju jakési řínčání. Pane soudci, to panenka Maria aj z laterňu doplatila na to stěhování. To vy jste mě přestěhoval, tam sa toho chlapíka u okna. A ten na mě zařval jak hotas. Co je ne po vašich hadrách? Já jsem nikého nestěhoval. Ale červený byl přitom jak lanžhocké nohavice. No a včil jsem tak nahlas přemýšlel o tom, jací jsou lidé. Víte, má ten pambiček všelijakých hastramanů na světě. Co není uvázané řetazem, to lidé odnesou. Ale to bych rád věděl, co to bylo za pajtáša. Kdyby mě řekl, že chce lapět u okna, tož by ho tam pustil a ten balík bych opatrno předělal, aby ten obrázek ostál celý. Ale to ne. On s tím praší, rozmlátí to a potom odleze. Musel to být nějaká trůba. A najednou ten, co seděl u okna, vyskočil, jak když ho šidlem džokne a zařval. Chlape, řekněte ještě slovo a něco zastane. A já mu klidno pravím, no počúvajte, a co vy se paprčíte? Co je vám do toho, když někému nadávám, kdo tu není? Když já mluvím o ten, co mě tu panenku mají rozbil. A vy si tam čučte z okna a o mě se nestarajte. No a on do mě drsl. No to víte, to na mě. To jsem mu klidno řekl, aby si zdělal brýle. On nechtěl. To jsem mu již dělal sám a lištil jsem ho po hubě. A bylo po domluvě. Víte, pane Rado, mě lidé znají. Já jsem dobrý chlap a kuřati neublížím. Ale všeckého do času, až se ucho utrhne.
1: Pán Soucí se dobrácky uščůřili a pravili. Drahý strýčku, já vám všecko věřím. Ale nedá se nic dělat. 3 dny podmínečně a 100 korun na sirotky. Cabůh se zasmíli jak reklama na zubní pastu a pravili.
2: Pane Rado, tož to já. Na sirotky, to já. To bych si lištil ještě jednou.
3: Je 6.
4: Posloucháte Hvězdu.
3: Tady Hvězda.
4: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Tento týden zažila naše země vpravdě historický okamžik. Oficiálně totiž poskytovatelé adiktologických služeb, tedy lidé mající se zabývat prevencí, diagnostikou a léčbou závislostí, vyhlásili od pondělí 1. června výstražnou stávku. S poetickým názvem O nás, bez nás. Ale proč? Inu protestují proti přesunu své agendy z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví, i když je jejich důvod rozhorčení na snadě. Na úřadu vlády totiž po léta fungovala jejich rozvětvená chobotnice politických neziskovek a aktivistů, které za Fialovy mafie tvořily páteř hlubokého státu. A premiér Babiš se, považte, tento spletenec neziskových odborníků opovážil začít rozmotávat. Fungovala přitom velice efektivně. Konkrétně, že tyto toho sice moc nedělali, ale ve skrytu nevolených křesel a zmatků na úřadu vlády poponášeli peníze vyvoleným politickým stranám. Na půdě ministerstva by však na ně bylo více vidět a hlavně by za jejich finanční machinace zodpovídal konkrétní ministr. A tak zástupci 91 organizací poslali premiérovi otevřený dopis s výzvou k pozastavení přesunu. Část samozvaných expertů navíc ještě v týdnu opustila jednání ve Strakově akademii, kde se jim vláda snažila osobně vysvětlit, že zefektivnění státní správy je její prioritou a že se bude týkat i dosud nedotknutelného hlubokého státu. Profesionální humanisté z neziskovek označili pak jednání za šaškárnu či za absurdní divadlo. Ostatně něco o těch žánrech asi vědí. Vždyť jsme je také viděli na sudetoněmeckém Landsmannschaftu v Brně. Předvádějí je za státní peníze už řadu let a tak by s tím mohli konečně skončit. Jenže co mohou pod drobnohledem čekat, když vlastně doteď de facto nic užitečného nedělali. No jako všichni neužiteční a nepotřební, čekat mohou výpověď a začít škemrat o podporu zase o dům dál.
3: V rumunském městě Galakty spadl ruský dron a rumunská vláda v týdnu toho obratem využila k dalšímu napadání Moskvy a k vyhoštění místních ruských diplomatů. Zraněni byli celkem 2 lidé a dalších 70 osob bylo z poškozené budovy urgentně evakuováno. Naopak rumunský prezident Nicosur Dan pár hodin potom na zasedání Nejvyšší rady národní obrany potvrdil, že za pád dronu je zodpovědná ukrajinská armáda. Její protiletecká obrana dron totiž narušila, aby tento následně dopadl na území Rumunska. Vyšetřování tedy ukázalo, že za incident je fakticky zodpovědný Kyjev. V prvních hodinách však v médiích proběhla klasická, již ohraná a trapná, ale na část podvolených stále efektivní kampaň. Zapojil se ostatně i český sluha zbrojního průmyslu, agent Pávek, když hned volal po rázné akci proti Ruské federaci. V České televizi se pak k tomu přidal také bývalý vrchní cenzor Otakar Foltín, i když neřekl vlastně nic nového a jen papouškoval něco o tvrdé reakci na to, jak to už původně stejnými slovy řekl i právě hradní rozvědčík. A tak právě následná slova rumunského prezidenta o vlivu ukrajinské protivzdušné obrany byla pro tyto rizikové hlupáky doslova studenou sprchou. No není to k vzteku? Kde pak? Není. Pro válečnickou propagandu veřejnoprávních médií přece fakta nic neznamenají a když nějaká ta fakta nebo zmínky chybí, mají přece dostatek nekontrolovaných peněz, aby si je prostě vyrobili. Cíl zní jasně, zatáhnout českou veřejnost do pocitu blízké války, i když světoví hráči, včetně naší vlády, usilují o pravý opak, nebo spíše právě proto.
2: Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy
3: měli takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazný materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já osobně dávám přednost cestování vlakem. Zvláště rád jezdím do jižních Čech. Před týdnem jsem se na nádraží zeptal železničáře. Je tento vlak na písek? Odpověděl. Ne, tento je na páru.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.

kdo myslí však, že dívku jen chci jako doprovod, ten mýlí se i s babičkou, se vydám na pochod. Já s dědou rád si vyšlápnu a s každým, kdo chce jít, já Prahu svýma očima chci vidět, pohladit.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Je 7.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: Ztráty a nálezy.info.

začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit, za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nastavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán všit. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, pečet imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, já nevím, ty doktoři taky někdy stojí za houby. Hele, má ubohá babička byla na smrt nemocná, doktor ji prohlíd a dal nám pak takovou lahvičku medicíny a řekl nám, než tu lahvičku babičce dáme, aby jsme si napřed trochu zatřepali. No jo, ale babička už byla tak slabá, že hned skonala, sotva jsme s ní začali trochu třepat.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veritu. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Řeknete kost, ale z 10 000 kilogramů takových kostí vyrobíme 1500 kilogramů klihu, 700 kilogramů hnojivé moučky, 4000 kilogramů krmné moučky, 90 kilogramů glycerinu, 400 kilogramů elainu, 400 kilogramů stearinu a 220 kilogramů jádrového mýdla. 10 000 kilogramů kostí má v devizách stejnou hodnotu jako 1000 kilogramů másla, což je přídělové množství na jedno období pro 1250 dětí. Je to prostá matematika. Čím více kostí, tím více surovin k výrobě jádrového mýdla, holícího mýdla, leštidel, krémů, želatin, filmové emulze, knoflíků, nerozbitného skla, spódia, léčiv a tím vyšší životní úroveň pro všechny.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Zajímavý článek píše Jiří Weigl. Zamýšlí se v něm totiž nad aktuálně dlouhodobým směřováním české zahraniční politiky, která se v čase Fialovy vlády zaklínala takzvanou hodnotovou politikou. To samozřejmě neznamenalo nic jiného než maskování, vazalství a prosazování cizích ekonomických a politických zájmů. My si však naopak potřebujeme udržet samostatnost našeho státu za každou cenu, chránit naše kulturní tradice i způsob života. Minulá vláda se okázale byla v prsa na odiv stavěným vznešeným a nekompromisním vyznáváním údajných vysokých hodnot, které nám prý odkázali Václav Havel, Tomáš Garrigue Masaryk a tak dále. Až Česká republika skončila, jak skončila. Izolována se špatnými vztahy se sousedy i světovými velmocemi a přehlížena vlastně i těmi domněle bratrskými evropskými. Zradíme snad celé generace předků, které nám vybojovaly současnou českou státnost a suverenitu? O tom si můžete přečíst aktuální komentář doktora Weigla.
1: Na stránkách protiprout.info

jeho. Ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věr, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dál, jo. Ahoj!

třeba zítra, komu je to všechno puk, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípy najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Šla teta na snímkování. Šla teta na snímkování, měla pěkné tetování. A pan doktor se jí ptal, kdo vás teta tetoval? Nechte prosím slušnou ženu, já jsem tu jen u rentgenu. Sama já se tetuji, drátuji a letuji.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

co sprznit mi chce dceru. Zas je tu ten chuligán, co slídí, kde je dcerka, jenže já se do něj dám a proženu mu perka. A už běží v hubě pěnu, dělá dlouhý kroky,

do těch ulic dřevěnejch zase jsem běl. Já z koně slez líně, tam proti kantýně, kde z oken zvuk honí.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

dal dělat ostny ke všem drátům. Táty bral synům, syny tátům. Rozsekal uzel gordický, aby měl provaz na smyčky.

0: je 9 dopoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: Já mám totiž hrozně rozmařilou babičku.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Víme, co se děje.
3: Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazní materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
2: Jo, pořád se něco děje.

by mraky se honily a všechny hvězdy mi zakryly, jen jedna bílá se zacpitila.

a Lulusa. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povedá jeden člověče, mě ti potom Silvestru tak strašně bolí hlava. A přitom jsem ti dneska spolku už celou škatulku prášků, no. Celou škatulku jsem spolk. Já nevím, jestli se snad to víčko ještě neotevřelo, nebo co.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Halo? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veri. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane Horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Při nedostatku vitamínu A má sítnice nedostatek očního purpuru a člověk je pak šerostný.
5: Ano, jako kotě.
4: Řídí auto, smráká se, jde na křižovatku, svítí červená.
5: Je, že on nevidí červenou?
4: Ne, nemá dost sítnicového purpuru, myslí si, je to černá, patrně tam bude tma.
5: No a co se nestane, povalí příslušníka i s budkou a to se nesmí. Taková budka je drahá, to se smí jenom v sebeobraně. Potom pozdě lituje a že neměl o trošku více očního nachu.
4: Ovšem, kdyby ho měl jen o trošku víc, neviděl by zase správně. Neviděl by sice všecko tak černě, ale viděl by to růžově.
5: No jistě, ale takových lidí je málo, mnohem více těch, kteří vidí rudě.
4: Ano, a těch, kdo mají sítnicového nachu akorát. A proč?
5: No, protože jedí zdravě.
4: Ano, protože si připravují jídla na lahůdkovém margarinu Sana.
5: Správně, ta obsahuje dostatek vitaminu A. Na vepři nemůžete chtít, aby měl sádlo s A vitamínem.
4: No, to s tím se smířme. Jednou provždy, že vepř zůstane vepřem a že podle toho i sádlo bude vypadat.
5: Ano, a rostlinné tuky to je jiná. Sana, vlastní sestra másla, ta je obohacena dokonce 7500 jednotkami vitaminu A.
4: Budete-li mít dostatek erytropsínu, nebudete šaroslepí, nebudete ze soumraku tápat.
5: A až půjdete nakupovat, řekněte bez rozpaku, řekněte Sanu. Vlastní sestru másla.
4: A nebo podzemnicový či sojový olej.
5: A nashledanou.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

z Cadillacu s mlhou v očích probdělých dní a s povzdechem ranních vlaků.

luky a les, kde každý rok voní vřes. Tam na slunečnou stráň se v duchu vrací vám, tam vítám ne každý kout. A papírový drak tam létal do oblak, já jsem chtěl vždy s nimi plout. Dnes už vidím, že také město má svou slunečnou stráň.

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.
2: Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal zrušení. Štěstí bral jen po tabletách, po vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se spřách, aby ze mě nudu střás. To byl mění, utrácel čas.

0: Hledejte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: pokoje. Rozhodla se, koňovi dám obroku a jim každému do zadnice po broku. Juch, po broku.
1: Pam, pam, pam, pam, pararam, param.
0: Náhle se v ní probudila nepoznaná touha. Byla by jí zabudila, řekla si však ouha. Já tu holku bez okolků zabiju.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: K bratru Spytihněvovi jsem dorazil k večeru. Spytihněv bydlí v kouzelné vesničce pod Šumavou. Přesto, že je členem JZD, daří se mu dobře. S manželkou a dětmi obývá skromný domek se záhumenkem. Když jsem byl přicestoval, zjistil jsem, že nikoho není doma. Tu mi napadlo. Bude legrace. Mile překvapím svých nejbližších a uschoval jsem se do bílé skříně v předsíni. Čekání trvalo několik hodin. Když se vůkol rozprostřelo tajemné ticho, počalo mě lehce mraziti. Když se konečně v noci dostavil bratr s rodinou a objevili mou skrýš, museli mne vyprostiti pomocí LED lampy. Bílá skříň byla totiž lednička.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Nad střechami, kde jen vítr fičí, než vyvine rychlost a letí do světa. Vysoko tam nad námi, kde komíny se tyčí, tam kominík Magnusek je štětkou vymetá. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk, šaty, účes, černý havran. A když jdou kolem holky z fabriky, aha, a musí si držet knoflíky. Ve městě je čisto jasno, nikde žádná špína, nejčastější slovesa jsou prosím, děkuji. Všude kolem spousta barev, každá z nich je jiná, a lidé ti si cestou z práce píseň notují. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk, šaty, účes černý.

jednou ale nepřišel, a když už se to táhlo, město se jen trpělivě v sazích dusilo. S lidmi se to za tu dobu povážlivě nahlo, nic nad nimi vyššího teď už nebylo. Žádné oči hluboké jak jadran, žádné šaty účesala havran. A když kolem šly holky z fabriky, aha, už neměli proč držet knoflíky. Magnusek si totiž poslal pro pivo a kominické řemeslo hodil na skobu. Vzal do ruky majzlik a první kladivo a začal nutit kameni svoji podobu. Pohled, co by připomínal jadran, účes, který měl jen on, a

okresu, on k ním takto hovořil na jejich adresu. Puškin, Goethe, Kozina, Jiří z Poděbrad, každej z nich už dávno má svůj pomník někde stát. Každý má svou sochu na okrasu, i Masaryk jí mýval svého času.

Magnusku, ty šílenče, ty notorický cvoku, proč nepřiznal, že ti v hlavě šibuje? Vždyť kdo si staví pomníky, je lidem sazí v oku a nikdo už ho k ničemu

0: holky z města brzy zapomenou, že mohli by si něco tajně přát.
1: Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Za hodinu bude poledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Šéfredaktor Protiproudu Petr Hájek se jako každé pondělí posadil znovu před kameru, aby právě s jádrem tvrdého jádra nepodvolených hovořil o důležitých aktuálních tématech. Na přestřes přišla vlastizrádná taktika Hradu, jak co nejrychleji zlikvidovat Českou republiku. Jsme prostě zajatci vlády infantilů, obklopení elitami velkých dětí, které nikdy nedospěly. I přesto všechno Babišovo váhání je však pořád stokrát lepší situace, než by mohla být za Petra Fialy. A co možné údery Ruska na země NATO za to, že Západ ohrožuje ruskou suverenitu? Vidíme skutečně otevírání dvířek Satanovi? A kdo vystoupí ve volbách proti Pávkovi? Jeden z posluchačů dokonce poznamenal, že až odejdeme my, skončí možná i celý Protiproud, ale my víme, že co bude dál, je v rukou Páně. A tak doporučujeme shlédnout celý záznam této pondělní porady.
1: Na stránkách protiproud.info

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Stanice Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Soudruzi, zahajují tuto dnešní báseň. Já ze své čestné funkce literáta vítám k nám slunce z rozdělovny zlata i z jeho paprsky s našimi deviskami. Vítám zde včely, provádějící sběr. Vítám dál strom, co ze všech atmosfér žene svou mízu do výroby květů. Vítám i pupen, který se má k světu. Vítám podléšky i s konvalinkami. Vítám zasloužilé pěvce z křivany. Vítám celé jaro. Máji, práci čest. Soudruzi, to jaro letošní je naše. Je naše z gruntu, z hlouby od kořenů až k nebi, na němž dýmy továren kreslí stoupající křivku výkonnosti.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Májový den a je horký den a nikde žádné stíny, jen tam za řekou, hned pod pasekou, a tam leží tulák líný. Nespí, nezdívá, tiše si zpívá a nezná žádný strachy. Zpívá po kraji, kde ti vše dají a kde nemusíš mít prachy. Bzu, čejte.

vítězí. Stromy jsou plný cigaret a stohy s koupelnama. Tam nesněží, čas neběží, bouře nebouří, mlha neleží. Tam zatím mořem bílým.

bych byt, v němž ticho bydlí. Chtěl bych být na chvilku sám, chtěl bych snít v houpací židli, v duchu

0: jenom 5 minut.
1: Haló? Máme pro vás vzkaz.
2: Že jsem tak smělej, pane Veri. Mistře, že jsem tak smělej.
3: A to jste vy, pane horníčku.
2: No?
3: Pojďte, vezměte místo.
2: Mistře, ale musíme jet do divadla.
3: To počká, dejte si, je to skvělé.
2: No, když myslíte, mohu si nalít?
3: No samozřejmě, stojí to za to.
2: Smím vědět, co to vlastně jíme?
3: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
2: No tedy, je opravdu skvělé.
3: No jo.
2: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
3: Tak na Husara.
4: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
2: Už si to píšu.
3: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
2: pivohusar.cz.
5: Abych připoutala vaši pozornost, dám vám úkol. 33.
6: Stříbrný.
5: 33 děleno 4. A vyjít to musí beze zbytku.
6: Na první pohled je patrno, že se beze zlomku neobejdeme.
5: Právě naopak, obejdeme.
6: Ale matematika říká...
5: Jenže tohle není matematika, ale kosmetika.
6: Ale... A co pak jsme to tedy dělili?
5: Dvě závažná čísla. 33 odstínů rtěnek vyráběných 4 našimi předními kosmetickými značkami.
6: No říkejte, že si naše ženy mohou vybrat z 33 odstínů růží.
5: Ano.
6: Vždyť když se člověk rozhledne, tak vidí pár variant.
5: No to má ovšem 2 příčiny. Za prvé se díváte spíš ženám do očí a to hluboko.
6: Oho.
5: A za druhé je pravda, že všechny ženy si dosud nevědí rady s tak velkým výběrem.
6: My jim jistě poradíme, ale dopočítejte napřed ten příklad, ano?
5: Prosím. Tak značka Amika představuje 5 odstínů. Rtěnky Rosana se vyrábějí v 6 barvách, rtěnky Elida v 9 a značka AB dokonce nabízí 13 barevných odstínů.
6: Vyděleno beze zbytku.
7: Uměli to, že? I my to umíme.
8: I my to umíme.
1: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

jehličí, ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, spát půjdeme, až zvony ze vsi zazvoní.

starý pádlo Bůh ví odkud a bílej šátek holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se korunami stromů v mlze mezi kmeny

0: hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
1: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
1: ztráty a nálezy.info

Někdy si říkám, on byl přece prýma. A lhal a kradl, že mě miloval.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Celý dům slavil skoro do rána party a druhý den jde paní Nováková k sousedce a říká: paní Bulková, prosím vás, já bych jen ráda, kdybyste mě zas vrátila tu žehličku, ten vypinač a mýho manžela.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

zraněný koleno, to místo jméno má. Krví spytá země, co tance duchů zná. Bídu psanců štvanej a z kulovnice strach. Země, která skrývá zlatej prach.

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Tak bylo to včera. My jsme mysleli původně, že to je ze slaný vody, tak jsem lít do studny. Už mě ráno bylo líp. A jsem vylez ven a tam něco čochtalo, tak jsem se tam dívala. Vy jste se koupala, já jsem se díval. Jsem neměl, víte. Najednou mě to tadyhle luplo, tadyhle mě to sevřelo. Polilo mě horko, bylo mě takový vedro a jako husí kůžno. A najednou mě to tadyhle vzalo, teď mě to tadyhle ujmulo, píchlo, ne že by to bolelo, ale tak bolno. Tak jsem vlít do studny, že tam je chladno.
3: A jak je vám teď?
2: Stydno.
3: Nevolno?
2: Ne, nevolno. Tak už mrncnu to, jestli víte, co myslím.
3: Já už vím, co myslíte. Sladko, ale hořko.
2: Jo. Ousko, ale široko.
3: Není žádný parno, je tak vlaho okolo.
2: Ale na polo jenom.
3: Na polo?
2: Na polo, já jsem ještě částečně bytost nadpřirozená.
3: A hlava se vám točí.
2: Jo, a hvězdíček má plný oči.
3: A jeden ani dobře neví, co?
2: Ne, jeden neví a dva by věděli a přitom jako kdyby.
3: Něco jako kdyby. Něco jako tento.
2: Jo. Něco jako tento. Vlastně ne. Spíš jako když. Jako na jazyku už jsem měl to. Jak když kočka poní myš. Jako když pěsi na šosi se věsí. To zatně vráží nůž. Přitom to však jim to. Vlastně ne. Spíš jako když. Jako na jazyku už jsem měl to, jak když kočka poní myš, jako když pěsi na šosi se věsí, to zatně vráží nůž.

0: víš, jako když, přece to znáte.
1: Jako když se hladí bliž.
0: Je mi tak sladko,
1: hedvábno hladko a připomínáš nádherně.

0: tak to bylo řečí, jeden div nebrečí, a pak nepředpěčí, že přezbytečno.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
1: Dnes od 6. večer.

každej to zkouší. Každej chce utéct z toho, co ho obklopuje, někam vysoko. Vysoko, aby se na ty druhý mohl dívat z vejšky. Já to taky zkouším, abych se neodlišoval. Zkouším to, i když mi to moc nejde. I když si myslím, že je to zbytečný.

okolo mne, už tramvaj zvoní, vůně mi dnešního dne, mé město voní. A stovky aut a spěch v radostných tvářích, co radostný člověk to ček, všem se to daří. To jenom já se kaboním pod obecný vkus, jako když na svůj vlastní, jdu jak na funus.

kalendář na takým listu je, snad najdu jméno, kterým snad přibližně se jmenuji. Nechám si přes hlavu profrčet gazik, ať se mi konečně rozední, ať vím, kde žiji a který jazyk je v téhle zemi úřední. Ať pochopím století a rok, co se píše, už když se probudím, a ne až jdu spát. Vždyť noc rychle přiletí, zas budík je slyšet, a odkud mají lidi na mě furt ohledy brát. Až budete číst tuto mou báseň při raní kávě, při holení, při cestě v autobusu, v bufetu bez ubrusu, v bivaku na Elbrusu, po rozednění, až budete číst tyto řádky ve frontě na celer či na mrkev,

U nás je les nejhustší, s hebkou vůní o vzduší, to netušíš. A na louce hlouček chat, které hlídá vodopád jak pevný hrad.

0: je 1 odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Tento týden zažila naše země vpravdě historický okamžik. Oficiálně totiž poskytovatelé adiktologických služeb, tedy lidé mající se zabývat i prevencí, diagnostikou a léčbou závislostí, vyhlásili od pondělí 1. června výstražnou stávku. S poetickým názvem O nás, bez nás. Ale proč? Inu protestují proti přesunu své agendy z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví, i když je jejich důvod rozhorčení na snadě. Na úřadu vlády totiž po léta fungovala jejich rozvětvená chobotnice politických neziskovek a aktivistů, které za Fialovy mafie tvořily páteř hlubokého státu. A premiér Babiš se, považte, tento spletenec neziskových odborníků opovážil začít rozmotávat. Fungovala přitom velice efektivně, konkrétně, že tyto toho sice moc nedělali, ale ve skrytu nevolených křesel a zmatků na úřadu vlády poponášali peníze vyvoleným politickým stranám. Na půdě ministerstva by však na ně bylo více vidět a hlavně by za jejich finanční machinace zodpovídal konkrétní ministr. A tak zástupci 91 organizací poslali premiérovi otevřený dopis s výzvou k pozastavení přesunu. Část samozvaných expertů navíc ještě v týdnu opustila jednání ve Strakově akademii, kde se jim vláda snažila osobně vysvětlit, že zefektivnění státní správy je její prioritou a že se bude týkat i dosud nedotknutelného hlubokého státu. Profesionální humanisté z neziskovek označili pak jednání za šaškárnu či za absurdní divadlo. Ostatně něco o těch žánrech asi vědí. Vždyť jsme je také viděli na sudetoněmeckém Landsmannschaftu v Brně. Předvádějí je za státní peníze už řadu let a tak by s tím mohli konečně skončit. Jenže co mohou pod drobnohledem čekat, když vlastně doteď de facto nic užitečného nedělali? No jako všichni neužiteční a nepotřební, čekat mohou výpověď a začíčkem rad o podporu zase o dům dál.
1: Jo, pořád se něco děje.

Vždycky, když ztratíš i poslední naději, vzpomeň si, že dobří holuby se vracejí. Zakrouží nad dvorem, kde jsi žil jako kluk před léty, nezoufej, přiletí. Na fotkách z tamtěch let jsou vidět už jenom

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Julián je mužem šetrným. Přitom je vlastníkem svalnaté postavy, tak říkajíc chlap jako hora, že by mohl skály prodávat. Letos byl na dovolené u moře. Stálo ho to hříšné peníze, přestože cestoval s čedokem a na lodi. Celou cestu nadával a láteřil, jak je taková dovolená drahá. Když konečně loď doplula do přístavu, Julián spatřil z vody vylézati potápěče. Tu se rozčilil a zvolal. To mi neřekli, že se to dá jít pěšky.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Jen si dých a už bys šel. Živote můj, kam tak rychle utíkáš, zda ti stačím ptáce máš, nemůžeš říct, tady je, ty stůj. Krásně jsi to vymyslel, ty jsi vždycky všechno směl. Živote můj, ty se zčinil, mě zbyl pláč, chci tě proklít.

Krásně si to vymyslel. Jen si dých a už bys šel. Život je můj. Vždyť si jak chudý kralevic, mé sny nemít, nemáš nic. Se mnou.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.

se patníky, jak si to kolem šinu. Chechtá se chocholouš a vává starý hrad. Tak někdo rozváží mléko či zeleninu. Já vozím náladu,

0: uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

kdo chce zhrnout třeba zítra, komu je to všechno chuť, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na huconský šípky najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, tak co, jak seš spokojený s tím psem, co jsem ti prodal? On říká, ale dej pokoj, prosím tě. Já chtěl, aby se naučil štěkat, když chce něco k žrádlu, tak jsem mu to pořád předváděl a on mě teď nežere dřív, dokud já nezačnu štěkat.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.

Ceně na pozdrav, ať se vám v Praze líbí, pro vás slavnostní oblékla si háv. To město je městem mládí, sílí a roste pro zítřky veselé. Jen pojďte, máme vás rádi, jste naši host.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6 večer.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 2. června slaví církev památku svatého Erasma, někdy také Elma, biskupa a mučedníka. O historickém Erasmovi víme s jistotou jen málo. Byl biskupem města Formie v jižní Itálii a zemřel mučednickou smrtí patrně za Diokleciánova pronásledování kolem roku 303. Již papež Řehoř Veliký na konci 6. století zaznamenal, že Erasmovy ostatky jsou uloženy v katedrále ve Formii. Vše ostatní, co o něm tradice vypráví, pochází z pozdějších legend, které jeho příběh obohatily o dramatické a zázračné prvky a zřejmě ho také částečně zaměnili s jiným Erasmem, syrským biskupem z Antiochie. Jakub de Voreň ve své slavné zlaté legendě ze 13. století z obou postav vytvořil jediný příběh. Erasmus byl prý původem ze Sýrie, stal se biskupem ve Formii a za pronásledování uprchl na horu Libanon, kde žil 7 let jako poustevník a kde ho zázračně živil havran. Podle legendy byl Erasmus nakonec nalezen, předveden před císaře Diokleciána a podroben strašlivému mučení. Byl bit, pálen, polévan vařící smolou a vroucím olejem, ale muka ho nezlomila. Uvržen do žaláře byl zázračně vysvobozen andělem, který ho přivedl do Ilírie. Tam pokračoval v hlásání evangelia a obrátil mnoho pohanů. Nakonec byl znovu zajat, tentokrát na rozkaz císaře Maximiána. Legenda líčí jeho smrt s otřásající názorností. Katium prý rozřízli břicho a jeho střeva pomalu navíjeli na lodní rumpál. Právě tento děsivý detail se stal Erasmovým nejrozpoznatelnějším atributem. Na nesčetných středověkých i renesančních zobrazeních je vyobrazen jako biskup, jemuž z otevřeného břicha vyhřezli střeva. Slavný obraz mučednictví svatého Erasma od Nikolase Pusena, namalovaný pro baziliku svatého Petra v Římě, zachycuje právě tuto scénu. Erasmova úcta se rozšířila po celé Evropě, zejména ve středověku, kdy byl zařazen mezi 14 svatých pomocníků, skupinu svědců, k nímž se věřící obraceli s prosbami o přímluvu při nejrůznějších trápeních a nemocech. Erasmus byl vzýván především při bolestech břicha, střevních potížích, kolikách u dětí a při porodních bolestech. Když Saracéni roku 842 spustošili Formii, byly jeho ostatky přeneseny do nedalekého města Gaeta, jehož je Erasmus dodnes patronem. V bazilice svatého Petra ve Vatikánu mu je zasvěcen oltář v severní lodi. Zvláštní kapitolou Erasmovy úcty je jeho patronát nad námořníky. Díky němuž je znám pod jménem svatý Elmo, což je italská zkomolenina jeho jména přes tvar Saint-Elmo. Podle jedné tradice Erasmus pokračoval v kázání i poté, co vedle něj udeřil blesk, čímž ohromil jak pohany, tak křesťany v publiku. Podle jiné legendy uměl modlitbou utišit bouři. Námořníci, kteří byli neustále vystaveni bouřím a úderům blesku, si ho proto zvolili za ochránce. Modravé elektrické výboje, které se za bouřek občas objevují na stožárech a lanoví lodí, jev známý dodnes jako Eliášův oheň nebo právě oheň svatého Elma, byly pokládány za viditelné znamení jeho ochrany. Zvláštní zmínku o tomto jevu najdeme i v zápiscích z Magaliančovy plavby kolem světa. Bože, ty si svému služebníku Erasmovi dal sílu snášet nejkrutější utrpení a neodvrátit se od tebe ani tváří v tvář smrti. Prosíme tě, dej nám odvahu vytrvat ve víře uprostřed zkoušek a bouří tohoto života. Jako jsi chránil ty, kdo se k tobě utíkali na rozbouřeném moři, buď i nám světlem v temnotách a bezpečným přístavem ve chvílích úzkosti. Posiluj naše tělo i duši, abychom tě nepřestali hledat a vyznávat, ať nás potká cokoliv. Prosíme o to skrze tvého syna, našeho pána, Ježíše Krista, neboť on s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V Přepichové vile přijde žebrák, zazvoní, byla se taková načančaná milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milospaní, já jsem vás přišel poprosit o ruku.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: pláčem se všecko jenom prodraží. Nepláč, no tak nepláč, ráno tě doprovodím k nádraží.
1: Ráno tě doprovodím k nádraží.
2: Jste na stanici Hvězda.
3: Když večer víčka spánek klíží, tak ve snu, jen tak z rozmaru, já procházím se po Paříži, po jednom z hlavních bulvárů a zpívám si.

když všechno prodám, noc se krátí a jsem zas děvče nesmělé. Snad další noc mi znovu vrátí Paříž, i kytky umělé, zas budu zpívat.

svého času snad vůbec nejkrásnější. Jenomže přepych a módní komfort ještě z žádného parníku neudělali dobrou loď. Příliš brzo zastarala tropikána, cestujících čím dál míň, až se v přístavu objevil nápis na prodej.

0: Haló?
1: Máme pro vás vzkaz.
2: Že jsem tak smělej, pane Veriku. Mistře, že jsem tak smělej.
3: A to jste vy, pane horníčku.
2: No?
3: Pojďte, vezměte místo.
2: Mistře, ale musíme jet do divadla.
3: To počká, dejte si, je to skvělé.
2: No, když myslíte, mohu si nalít?
3: No samozřejmě, stojí to za to.
2: Smím vědět, co to vlastně jíme?
3: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
2: No tedy, je opravdu skvělé.
3: No jo.
2: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
3: Tak na Husara.
4: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
2: Už si to píšu.
3: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
2: pivohusar.cz.
5: Dneska vám ušetříme cestu do Budějovic. Tam byste už jistě rádi zajeli, velmi rádi, jenom proto, abyste se dozvěděli od pana Schneidera, jak se dělá kapr po Třeboňsku.
6: Ano, Jiří Schneider je totiž šéf kuchařem hotelu Vltava v Českých Budějovicích a byl tak laskav, že nám řekl, jak se kapr po Třeboňsku dělá.
5: Tedy potřebujete k tomu především kapra, za druhé po Třeboňsko. Málo kdo ví, z čeho se takové po Třeboňsko skládá.
6: Tedy
5: pište,
6: tedy po Třeboňsko. Dvojtečka, se skládá především z 10 dekagramů sojového oleje.
5: Neto.
6: Ano, neto, samo sebou, to znamená bez flašky.
5: Dále se stává z 15 deka másla.
6: A jež lze pochopitelně nahradit i sanou vlastní sestrou másla.
5: Důležitou součástí takového potřeboňska jsou 3 oloupané citróny.
6: Já bych dokonce řekl, že jsou pro Potřeboňsko dokonce typické.
5: Ano, dále naťová petržel, hladká mouka, ještě něco?
6: Ovšem, sůl, ještě sůl.
5: Sůl nad zlato. Pak vezměte kapra, umyjte pořádně krk, uši, kolena, osušte a porcujte.
6: A nejlepší, prosím, je porcovat kapra neživého, aby neplácal ocasem do mouky.
5: Aby nerozpoukal.
6: Ano, protože vy ho musíte v mouce obalit. A do zlatova péci na sojovém oleji.
5: Potřeboňsko použijete tak, že porce ozdobíte plátky oloupaného citronu, přelijete rozpustilou sanou a posypete petrželkou.
6: A v Budějovicích by vám k tomu ovšem dali i vařené brambory, maštěné máslem a posypané sekaným vejcem z petrželí.
5: Ale my, všimněte si, prosím, vás nikdy do žádných příloh nenutíme.
6: A i tak vám však přejeme dobrou chuť, vážení posluchači.
5: A nashledanou, milé posluchačky.
6: A
0: uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

aby přehled byl. Kdo s kým zrobí dvojicu, aby v červencovém hicu z Vítkovic na Ostravicu do cíla dorazil. Tiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny, ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě, jestli

Po startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej, kyste saber, bo jsme poslední. Brzoch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bezpartijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

0: mého vzteku jsem žuchlal jenom veku. No co jsem měl robiť, taky peň se těžko hledá. Co jde ráno bez oběda, ani plán se podlézt nedá. Musí se překročit, na šachtě jsou také hromské zákony, že jak mění špeku, tak nesu vykony. Já kdyby jsem byl dajiny, hned jak jsme vyšli z lajny, mohl jsem ten cizokrajny kožu dneska ponosit.
1: Kryté vozy širou stepí jedou, aby našli zemi lidem svým.

do pecí, škrtneš sirkou a už nelze utéci, všude samý prach a bodláčí.

0: stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Zajímavý článek píše Jiří Weigl. Zamýšlí se v něm totiž nad aktuálně dlouhodobým směřováním české zahraniční politiky, která se v čase Fialovy vlády zaklínala takzvanou hodnotovou politikou. To samozřejmě neznamenalo nic jiného než maskování, vazalství a prosazování cizích ekonomických a politických zájmů. My si však naopak potřebujeme udržet samostatnost našeho státu za každou cenu, chránit naše kulturní tradice i způsob života. Minulá vláda se okázale byla v prsa na odiv stavěným vznešeným a nekompromisním vyznáváním údajných vysokých hodnot, které nám prý odkázali Václav Havel, Tomáš Garrigue Masaryk a tak dále. Až Česká republika skončila, jak skončila. Izolována se špatnými vztahy se sousedy i světovými velmocemi a přehlížena vlastně i těmi domněle bratrskými evropskými. Zradíme snad celé generace předků, které nám vybojovaly současnou českou státnost a suverenitu? O tom si můžete přečíst aktuální komentář doktora Weigla.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jeden malíř, který potřebuje modelku k obrazu, vede tuto do svého ateliéru a ona mu po cestě říká: mistře, já jsem slyšel, že vy jste takovej zhýralec a pořádáte ve vašem ateliéru orgie. Já doufám, že to nebudou jenom pomluvy.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: společnost, kariéristů už máme dost.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
1: Dnes od 6. večer.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji po noci.

na tisíc veršů, básník píše o ní, křehkých jak úsměv jejich žen. Na tisíc květů na palubu sněží, na tisíc chlapců pod stožáry věží, sní tu svůj námořnický sen. Praha je zlatá loď.

Když kvetou v krámku pod podloubím fialky pro štěstí, když taxikáři tiše troubí na rohu náměstí, zpívám si večer na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem.

jak před lety, vždy zakončí to, mám tě rád a obětí. Kdo přivoněl k lásce, ví to jako já, jak je hezké napr-

mým věčným osudem. Abys mohla být mým věčným osudem.

0: Hvězda. Vybíráme z 50. let.
1: Slečno, vy jste ta jedna jediná, žádná jiná na světě než vy. A přitom to vůbec nejste vy. Že by tohle bylo lidský, že by každá byla ta jedna jediná. To by se mě totiž strašně líbilo. Na poplach mi v hrudi zvoní, jen protože

tak rád. Tak mám rád tu, která je tu. I když potkám plavou a zas blednu a po černé oči zas vednu, od zrzavy se nehnu a podlehnu. Štíhly a soš

laskavou tu tvář. Laskám tváří, jsem tváří tvář, jediná je láska moje.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta 60. Na stanici Hvězda.

Milí posluchači Stanice Hvězda, zdravím vás o tomto nádherném červnovém odpoledni. Je čtvrtek, krátce po 6. hodině a od mikrofonu vás zdraví Václav Hrabák, který vás bude provázet slovem následujícími 3 hodinami. A dnes si budeme povídat například o tom, co zas vyvádí Pavel na Hradě, o dnešním svátku Božího těla nebo o klecající mužnosti v populaci. A po 8. hodině mám pro vás připravené téma očkování. A tím nemyslím to poslední covidové, ale to běžné, kterému většina veřejnosti stále ještě důvěřuje. Tedy těším se na náš společný čas na stanici Hvězda. A teď už si pustíme další písničku z 60. Zaspívá ji Helena Blehárová.

0: potom zmizel by stín a se stínem i můj splín.
1: Posloucháte Stanici Hvězda a my společně nahlédneme do kalendáře a podíváme se, co nás čeká v následujícím týdnu. Dnes je 4. června a tak přeji všem Daliborům k svátku. A navíc je dnes také svátek Božího těla, ale o tom si řekneme víc v některém z dalších vstupů. V pondělí nás čeká medard, no a všichni víme, co to znamená, tak si držme palce. I když vláhy bylo v poslední době dost málo, takže aby nám na polích a lesích něco vyrostlo, bude potřeba, aby trochu zapršelo. Celý následující týden má být příjemné teplé červnové počasí s občasnými dešti, takže vlastně krásně. A protože mají svátek Daliborové, tak i když teď hrajeme šedesátky, tak jednoho Dalibora, který letos oslavil 73, si pustíme.

Posloucháte stanici Hvězda a dnes vás v odpoledních hodinách provází Václav Hrabák. Dnes je svátek Božího těla a je to také svátek pohyblivý jako letnice a svátek svaté trojice, o kterých jsme mluvili minule a předminule. A byly to poslední dvě neděle. A svátek Božího těla je právě čtvrtek po nedělní trojici. Je to vlastně svátek Eucharistie, tedy ne pouze těla, ale i krve Páně, které se proměňují z chleba a vína. A Eucharistie je skutečné mystérium. Je to středobod církevního rituálu a během tohoto svátku dokonce i katolíci obvykle přijímají pod obojí. V Janově evangeliu se můžeme dočíst. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. A také, nebudete-li jíst tělo syna člověka a nebudete-li pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Eucharistie je přímo rituální akt bytí v Kristu a mít v sobě Krista, což je velmi důležitá duchovní praxe, bez níž by křesťanství nebylo křesťanstvím. A k eucharistickým svátostem měli velmi blízko i stoupenci Jana Husa a přímo Jan Hus chtěl vrátit přijímání pod obojí do katolické církve. No, víme, že to úplně nedopadlo tak, jak si představoval, ale jeho odkaz žije dál. Eucharistie je jeden z nejhlubších křesťanských duchovních prožitků, který je k dispozici úplně každému. A tak tuto možnost a prožitek užijeme.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Na palubě primátora Dietricha zeptal se malý chlapec nejvyššího velitele spojených loďstev Sázavsko-Vltavských. Kdy zvedneme kotvy, komodore? Hned, jakmile budou všichni trampští náčelníci i se svým mužstvem na palubě Budulínku. Rozkaz byl jasný. Jsem zvědav, zde ještě poznám, řekl zamyšleně chlapec. Tak to čestný kapitán primátora Dietricha. Moře a tvář zálesáka se nemění, pravil drsně komodor Jahelka. Poté se dotkl lehce čáky a odešel, aby dohledl na rozsvěcování lampionů, jimž byla paluba primátora Dietricha kol dokola ověšena. Budulínek tiše hvízdl a z hromady plachtový vyběhl malý, ale čilý psík. Chlapec provázen odaným zvířetem se běhl do doku, kde dosud blikalo světlo v okně zatuchlé přístavní krčmy. Tam zakoupil 8 wurstů proslulých pražských kouláků. Jeden požil, jeden předložil svému čtyřnohému průvodci a ostatních 6 schoval do chlebníku. Psisko spořádalo hbitě svůj příděl a očmuchávalo chlebník, tázavě stříhajíc ušima. Ty nejsou pro tebe, matlavůzku, řekl tajemně hrdina vzpoury na lodi primátor Dietrich. A oba se vydali na poslední obhlídku lodi.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Posloucháte stanici Hvězda a nyní přichází čas na naší pravidelnou krylovku. Dnes jsem vybral text plný pokory a harmonie, ve které je důležité, aby byly oba protiklady. Je to text o skutečném životě a o tom, že aby byla radost, musí být někdy i smutek. A i za ten je dobré cítit vděčnost. A tak tuto zhudebněnou báseň vnímám jako hluboce duchovní Krylovu zpověď. Jistě již víte, jakou píseň mám na mysli. A tak na závěr zmíním jen závěrečný verš. Beránku, děkuji, marněj si neumíral.

0: lásky.
1: Červen, nejmagičtější měsíc v roce. Možná i proto, že jsou blíženci a že 23. nás čeká svatojánská noc. A po delším suchém období se teď díky vodě příroda probudila a vše kolem bujaří. A 9. června bude konjunkce Jupitera s Venuší, což jsou dvě nejjasnější planety na obloze. A jsou teď krásně vidět večer po západu slunce. A tedy večernice teď po večerech tančí s Jupiterem. A tak si pustíme Miluši Voborníkovou. Já tančím před tvými dveřmi.

Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo, nebylo,

0: slyšte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: V rumunském městě Galakty spadl ruský dron a rumunská vláda v týdnu toho obratem využila k dalšímu napadání Moskvy a k vyhoštění místních ruských diplomatů. Zraněni byli celkem dva lidé a dalších 70 osob bylo z poškozené budovy urgentně evakuováno. Naopak rumunský prezident Nicosur Dan pár hodin potom na zasedání Nejvyšší rady národní obrany potvrdil, že za pád dronu je zodpovědná ukrajinská armáda. Její protiletecká obrana dron totiž narušila, aby tento následně dopadl na území Rumunska. Vyšetřování tedy ukázalo, že za incident je fakticky zodpovědný Kyjev. V prvních hodinách však v médiích proběhla klasická, již ohraná a trapná, ale na část podvolených stále efektivní kampaň. Zapojil se ostatně i český sluha zbrojního průmyslu, agent Pávek, když hned volal po rázné akci proti Ruské federaci. V České televizi se pak k tomu přidal také bývalý vrchní cenzor Otakar Foltýn, i když neřekl vlastně nic nového a jen papouškoval něco o tvrdé reakci na to, jak to už původně stejnými slovy řekl i právě hradní rozvědčík. A tak právě následná slova rumunského prezidenta o vlivu ukrajinské protivzdušné obrany byla pro tyto rizikové hlupáky doslova studenou sprchou. No není to vzteku? Kde pak? Není. Pro válečnickou propagandu veřejnoprávních médií přece fakta nic neznamenají. A když nějaká ta fakta nebo zmínky chybí, mají přece dostatek nekontrolovaných peněz, aby si je prostě vyrobili. Cíl zní jasně. Zatáhnout českou veřejnost do pocitu blízké války, i když světoví hráči, včetně naší vlády, usilují o pravý opak. Nebo spíše právě proto.
1: Jo, pořád se něco děje.

Je chvíli po 7. hodině večerní, vy posloucháte stanici Hvězda a večerem vás provází Václav Hrabák. A je čas se podívat, co se kolem nás děje na politické scéně. Je vidět, že neziskovky spolu s Pavlem na Hradě se pustily do bitvy proti české koruně. Na internetu koluje doslovný Pavlův výrok. Korunu mám taky rád, ale pokud by měla být překážkou dalšího rozvoje, tak bychom ten sentiment měli opustit a jít s dobou. Kdyby to nebylo zcela tragické, tak sám o sobě je tento výrok až komický a odpovídá mentalitě pětiletého dítěte. Ale to je přesně mentalita, kterou PR-isté, kteří Pavlovi takovéto výroky píšou a vkládají do úst, předpokládají u jeho voličů. Česká koruna je označena jako něco, k čemu máme jen nějaký sentimentální vztah. Ale je to vlastně náš nepřítel a překážka rozvoje. Ale přes velkou reklamní masáž v médiích se česká veřejnost ke koruně přiklání stále víc. V anketě na proevropských médiích koruna jasně vítězí nad eurem. Přitom je vidět, jak se proti koruně spustila velmi nákladná reklamní kampaň. Tedy dobrá zpráva je, že nepřátelé naší země to začínají mít stále těžší a že i Pavlovi voliči nejsou tak hloupí, jak si o nich reklamní agentury myslí.

Posloucháte Stanici Hvězda a nyní si řekneme něco z církevního politického dění. 25. května papež Lev XIV. Zveřejnil encykliku Magnifica Humanitas. Rozsáhlý text určený kněžím i katolické veřejnosti věnující se lidství ve vztahu k umělé inteligenci. V úvodu papež Lev píše: velkolepé lidstvo, stvořené Bohem, dnes stojí před rozhodující volbou. Postavit novou babylonskou věž nebo vybudovat město, kde Bůh a lidstvo žijí společně. Text zatím oficiálně do češtiny přeložen není a je velmi rozsáhlý. Pokud by byl vydán knižně, měl by víc než 100 stran. Zabývá se hlavně vztahem umělé inteligence a lidskostí, etikou, společností, sociálními tématy a politikou, včetně vojenství. Je chválihodné, že se těmto otázkám papež věnuje. Nicméně jsem nenašel, že by se v té encyklice věnoval více otázkám teologickým. V době, kdy si lidé ve švýcarském kostele ve zpovědnici povídají s avatarem Ježíše Krista, který je poháněn umělou inteligencí a všichni jsou tam z toho nadšení. Tedy encyklika jako projev hlavy jednoho ze států s apelem na politicko-sociální a křesťansko-morální aspekty je velmi přínosná. Ale také bych si rád od papeže poslechl, jak vnímá umělou inteligenci jako nejvyšší duchovní katolické církve. Ale třeba k tomu také dojde. Je důležité si uvědomit, že ať už se umělá inteligence tváří jakkoliv lidsky, je to stroj a pokud jí pokládáme duchovní otázky, tak nám vždy bude odpovídat velmi sofistikovaný logický stroj, který během nanosekund umí pročíst tisíce duchovních textů a vytvořit z nich jakýsi konglomerát, ale to neznamená, že je to duchovní. Je to ducha prázdná odpověď, i když se může tvářit velmi líbivě. Ano, umí nám dělat bleskové rešerže z duchovních textů, ale nečekejme od ní duchovní odpovědi. Skutečné duchovní odpovědi je možné získat pouze z napojení na skutečné boží světlo. A to umělá inteligence skutečně neumí.

stanici Hvězda si nyní povídáme o aktuálním společensko-politickém dění. Zajímavý investigativní počin připravili lidé z webového serveru vlny.cz, kteří mapují okolnosti kolem střelby na Filozofické fakultě 21. prosince 2023. Minisérii s názvem Vina, případ fakulta, můžete shlédnout na webu vlny.cz a na této minisérii spolupracoval také Michal Guliáš, kterého znáte z naší stanice, protože namluvil spoustu hudebních předělů a znělek. A rozhodně je dobré se touto kauzou zabývat a nezapomenout na ní. Nejde jen o potenciální pochybení policie a také o velmi nepravděpodobnou spojitost s Klánovickým lesem. Ale takovéto činy nejsou ve společnosti náhodné, i když je třeba spáchal jen konkrétní jedinec nějakou konkrétní motivací. Takovéto věci se nedějí ve vzduchoprázdnu a jak příčiny, tak i následky rezonují v celé společnosti. A na Filozofické fakultě se v roce 2023 na zimní slunovrat manifestovalo skutečné zlo, které pokud je dostatečně silné, tak si najde cestu i přes sebelepší policejní práci. A není náhodou, že k tomuto činu došlo právě na zimní slunovrat. A právě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Univerzity, kterou založil Karel IV. A který také nechal zhotovit korunovační kříž, nejcennější český duchovní předmět, který pár měsíců potom prezident Pavel vyvezl z naší země. Není to náhoda, že se tyto útoky na naše národní kořeny, navíc dokonce s lidskými oběťmi, dějí takto časově synchronně. Ale proti zlu nelze úspěšně bojovat stejnými metodami, ale pouze výhradně světlem. Ale k tomu je důležité zlo správně rozeznat.

stanici Hvězda si pouštíme hudbu 70. let a díváme se společně na to, co se děje ve společnosti. Médii prošel zajímavý článek týkající se zvětšování počtu paniců. Podle statistik je více než každý třetí 25-letý muž panic. Výzkumnice, která výzkum prováděla, uvádí, že asi 70% mužů přiznalo, že je v prvním pohlavním styku brzdí nejistota nebo pociťují plachost navázat intimní kontakt. A pak samozřejmě přichází různé teorie, proč tomu tak je, včetně vyšší míry sociální izolace, nárůstu úzkostí a ekonomické nejistoty. Jenže to je spíše snaha sociologů to našroubovat na nějaké své sociální konstrukce. Ono se ale stačí dívat kolem sebe a vidíme, že to není problém sociální. Mladí muži zkrátka nevypadají mužně. A to nemyslím jen ve smyslu nějakých testosteronových nadsamců. Z mladých mužů se vytrácí mužská energie. Ochabnutí mužské energie neznamená jen problém v uskutečnění milostného aktu či navázání partnerského vztahu. Ztráta mužské energie znamená ztrátu schopnosti podnikat nějaké nové a odvážné aktivity, tvořit nové věci a bojovat za svobodu, pravdu nebo lásku. A tak zvětšování počtu paniců je jen průvodní symptom toho, že se ze společnosti ztrácí mužství, což ale rozhodně neznamená zdravou společnost. Naopak, bez zdravé mužské a ženské energie společnost nemůže vzkvétat a rozvíjet se. A tak před námi stojí celkem důležitá výzva, která se rozhodně netýká jen mužské části společnosti. Znovu nalézt a probudit mužskou energii u chlapců a mladých mužů. A to se neobejde bez zdravého vnímání žen.

Posloucháte stanici Hvězda a večerem vás provází Václav Hrabák. Po 8 hodině mám pro vás připravené téma dětského povinného očkování. Ale nyní si řekneme něco o tom, jak skutečně podpořit lidské zdraví. Dnes opět zmíním jednu rostlinu, která má jednak velmi silné léčivé účinky, ale lze ji užívat i k přípravě výborných nápojů, jídla a zároveň je to i silný a ochranný magický keř. A navíc ještě i krásně voní. A protože začíná zrovna kvést, tak je důležité nezapomenout si natrhat a nasušit květ černého bezu. A zmíním, na co všechno jde její nasušený květ použít. Na nachlazení, horečku, chřipku, záněty močových cest, je potopudný a močopudný. Je lze použít také na zahlenění a kašel, žaludeční koliky, ledvinové potíže, nespavost, hepatitidu a tak dál a tak dál. Tedy všemocný květ, který jde použít i k přípravě syrupů a nevím, jestli je to vlastně běžně známé použití, ale moje babička dělala řízky z bezových květů. Květ se ponoří do hmoty vytvořené z vajíčka, mouky a trochu soli. A pak se to celé položí na pánev. A když to už na pánvi trochu stuhne, tak se nůžkami odstříhá to zelené, co čouhá z vajíčka, a až to odstřihneme, tak smažíme druhou stranu. No a kdo nezná, můžete ochutnat. Takhle nějak se zřejmě živí víly, protože si smaží řízky z květů. Květ sbíráme nejlépe okolo poledne. Sušíme ve vzdušné místnosti bez přístupu přímého slunečního světla. Květ nesmí zhnědnout, musí zůstat světlý. A protože jsme mluvili i o červnu jako o magickém měsíci, tak ještě zmínka také o černém bezu jako o magické rostlině. Výsadba bezu u domu chrání před zlými duchy a negativní energií. Větvičky zavěšené nad dveřmi zabraňují vstupu negativních vlivů. A navíc samozřejmě v bezech bydlí víly. Tedy nebojujme s bezem jako s plevelem, ale važme

Kou na obloze nekoneční mraky, uchval jsem mlhy v údolí. Touha je čekání a v dálce noční vlaky, špinavej v okora lejzní.

10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, no co bych si mohl víc teď přát, tvoje tváře do dlaní.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Západ momentálně znervózňuje Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, tak řečený ruský Davos, který právě probíhá v těchto dnech. Média nás přeci neustále ujišťují, že Rusko je mezinárodně izolováno, jenže realita vypadá jinak, nevěříte? Do Petrohradu se celý týden sjížděli zástupci z více než 130 zemí světa, mezi nimi i ze států, které proti Moskvě vedou otevřenou hospodářskou válku. Například delegace z Německa přijela navzdory Mercovi, nebo se vrací obchodníci a firmy z amerických Spojených států. Ukrajina naopak snažila se průběh tohoto každoročního setkání biznismenů narušit pokusem o další své teroristické útoky na civilní obyvatelstvo. V Petrohradě se ale v každém případě potvrdil už definitivní začátek éry nového multipolárního světa a dokládá, že i izolace Ruska definitivně ztroskotala. To samozřejmě způsobuje hysterii a infarkty v hlavách evropských válečných štváčů a tak se celou situaci snaží hodnotit Václav Danda. Podívejte se na jeho nový článek.
1: Na stránkách protiprout.info.
3: Nerado tím zpívám, nerado tím mluvím, jak jsem sbíral hřiby, tam co je hotel Gruň. Kdyby se ta šlamastika přihodila druhým, to by jsem se řechtal upřímně jak kůň. Mám 16 roků dceru, ta má jahodové gatě, šminky od Diora a v hlavě kuličky. Od malého fazola kličila ve vatě, zapravdu mi datě, že to nejde bez tyčky. Stačila by prosta suková, aby děvčaně balancovalo. Nepřišla by na hůl vychoval a nemuselo se stať, co se stalo. Car já nebyl, bych se nechal vykývat tak hlupě, kdyby

fazolu, kara všeckovi. Stokrát jsem si v duchu nadal starých zvířat, co se pasli v polu a nebyli to lvi. Ze vzduchu hajny už po čuchu, ucítil v reviru naše spreje, a tak mě tam načapal z děvuchu. Borák z plintu letěl zjistit, co se děje. Sariá s tchořem prý se srazil, co se z lesa v hrůze plazil, aby drůbež v kurníku

0: vysvětluje, za jakým účelem jsem ju do lesa bral. To se dobře hajnemu, to děvča ťaduje, že byť ju, tak by mi tým prázdným košem dal. Určitě by jsem se urazil, kdyby mi to pravil Kary iny. V té větě by jsem ho zarazil a řeknul bych, že mi valí kliny. Do hlavy chytnul bych ho za krabatel pickem ostrom ani datel, bo jak by mě chytnul rapel, tak by jsem se chvěl. Kdo z vás by chtěl hledat a najít pěkné hřiby, nesmí se bať trňa, hadův ani voz. Po kolenách musí prolézt všecky křiby a musí mít na to speciální nos. Ze vzduchu musí už po čuchu rozeznať satana od jedle bedle a nesmí mít na nose poruchu, to by byl v ten moment se sakra vedle. Sary, já nerad o tým zpívám, nerad o tým mluvím, nerad se tým chlubím, bo to ani neumím.
1: Je krátce po 8. hodině večerní a vy posloucháte Stanici Hvězda. A já mám pro vás připravené, slíbené téma o očkování. Včera, 3. června, byl Mezinárodní den poškozených očkováním a proto si dnes o tom povíme trochu víc. A nebudeme mluvit o tom posledním covidovém, ale o očkování povinném dětském. U covidu si všichni mohli na vlastní kůži vyzkoušet, že v medicíně neexistuje něco takového, jako že zdraví je nadřazeno jiným zájmům. A ono to platí jak u očkování covidového, tak u očkování toho dětského povinného i nepovinného. A důsledky toho všeho jsou mnohem závažnější, než si na první pohled může zdát. Nejdříve se podíváme do historie a na to, o čem téměř nikdo nepochybuje. Totiž, že pravé neštovice byly vymýceny pomocí očkování. Nebyly. Jenže farmaceutický průmysl to vtlouká do hlavy úplně všem již od narození. Pokud si totiž dáme práci a skutečně zkoumáme autentické dobové záznamy, tak zjistíme, že více než před 100 lety se postupovalo velmi podobně jako za covidu. Jednotlivá města nařizovala povinné očkování a lidé, kteří odmítli, byli zavíráni do vězení. Jenže vakcinace měla velmi vážné vedlejší účinky. A některá města jako celek odmítla očkovací programy a když přišla nákaza pravých neštovic, tak se zjistilo, že v neproočkovaných městech byla úmrtnost nižší než v těch proočkovaných. A mimochodem, dokonce vynálezci očkování Jennerovi se po naočkování jeho ženy narodilo poškozené dítě. A on toho očkování pak velmi litoval. Ale jak to, že tedy pravé neštovice již nezabíjejí tak jako dřív? Odpověď je velmi jednoduchá. Pokud nákaza prochází opakovaně populací delší dobu, tak si na ní populace zvykne. Přesně to jsme viděli také i u covidu. Během pár let přestal být původní virus lidem nebezpečný. U pravých neštovic tento proces trval sice delší dobu, ale na počátku 20. století přestaly být pravé neštovice životu nebezpečné. Přesně to samé se dělo například se spálou. Před 200 lety to bylo vysoce smrtící onemocnění. Klidně i polovina nakažených onemocnění podlehla. Nyní je spála sice nepříjemné, ale nikoli život ohrožující onemocnění. A přitom proti spále se nikdy neočkovalo. Tedy celá víra v důležitost očkování stojí na lži. Současné vakcíny však fungují zcela jinak než vakcinace proti neštovicím, ale o tom si povíme za chvilku.

cimbuří se sklání. Kde máte kolty, kovbojové těští? Ech, třesky, plesky, točíme desky. Hi-hi-hi. Třesky, plesky, točíme desky.

Posloucháte Stanici Hvězda a hudbu z osmdesátek a večerem vás provází Václav Hrabák. Povídáme si o očkování a nejdřív jsme zabrousili do historie a vakcinace proti pravým neštovicím. A vše bylo jinak, než jak o tom desítky let systematicky informují farmaceutické firmy. Samozřejmě mnoho vědců a lékařů se zabývalo očkováním v dobré víře, že skutečně pomáhají lidem. A myšlenka, že uměle donutíme imunitní systém, aby vytvořil protilátky proti nějaké nemoci a tím pádem pak člověk na tu nemoc neonemocněl, je rozhodně zajímavá. Jenže ve skutečnosti to není tak jednoduché a žádný zásah do zdravého těla není bez následků. A co teprve, když to tělo zdravé není. Jenže pro farmaceutické firmy jsou nemoci skutečný zlatý důl, protože za vidinu zdraví jsou lidé schopni zaplatit doslova úplně cokoliv. A přitom je nikdo nepodezírá ze zlých úmyslů, vždyť jim jde přece o zdraví lidí. A na tom postavil svůj nový biznis nikdo jiný než tou dobou ropný magnát Rockefeller. Rockefeller, který se sám s celou svou rodinou léčil pomocí homeopatie. Jenže on věděl, že na homeopatii nejde biznis postavit, protože homeopatika jsou jednak levná a navíc mají schopnost lidi skutečně vyléčit. A to v medicíně není právě to žádoucí. Ale zpět k očkování. Každé farmaceutikum musí mít nějaký viditelný nebo měřitelný efekt. Tedy u dětských nemocí, proti kterým se očkuje, skutečně po naočkování naměříme protilátky. A většina dětí tou nemocí skutečně neonemocní. Jenže když se podíváme do historie, kdy se začalo očkovat, tak zjistíme, že se začalo očkovat vždy, když úmrtnost na danou nemoc klesla k nule. Tedy žádné očkování statisticky nesnížilo úmrtnost, naopak ji dokonce přechodně zvýšilo. Farmaceuti však jako důkaz prospěšnosti používají statistiky snížení výskytu onemocnění a to skutečně klesá. Jenže současně argumentují nebezpečností daného onemocnění, které už ale nebezpečné není. No a tedy, když máme rozhodnout, jestli nějaký lékařský zákrok máme podstoupit nebo chceme, aby ho podstoupilo naše dítě, pak musíme zvážit přínosy a rizika. No a když skutečně zhodnotíme přínosy, tak zjistíme, že jsou minimální, i když samozřejmě nějaké jsou. Ale pro rozhodnutí je potřeba zvážit rizika. A o těch si povíme za chvíli.

Posloucháte stanici Hvězda a my mluvíme o očkování. A zjistili jsme, že přínosy nejsou příliš velké, ale jak je to na druhou stranu s riziky? A nyní nebudu mluvit o tom, co jsem si někde vyčetl nebo jsem si vyslechl nějaké poplašné zprávy na internetu. Protože praktikuji homeopatii víc než 20 let, tak mi prošlo rukama mnoho dětí se zdravotními problémy. A to, co jsem viděl na vlastní oči, je skutečně velmi děsivé. To jsou děti s velkou škálou poškození, od zpomalení ve vývoji, epilepsie, různé nervové poruchy, včetně ADHD, velmi rozmanité problémy imunitní, od ekzémů, astmatů, autoimunitních poškození a tak dál. A samozřejmě i autismus. Mimochodem, propojení autismu s očkováním prokázala i studie americké CDC. Ale výsledky se jim zpočátku podařilo utajit. Když se chystal zákon v roce 2015 na zvýšení represí vůči neočkovaným, tak se dala dohromady velká skupina rodičů a začali sepisovat autentické příběhy o tom, co se děje po očkování a vydali brožury, aby je mohli dávat poslancům a senátorům. A tak vznikly ještě dvě pokračování. Tedy pokud chce mít někdo představu o tom, co se skutečně po očkování dětem děje, tak si tyto brožury může stáhnout ze stránek poockovani.cz. To nejdůležitější ale je, že poškození po očkování nejsou nijak výjimečná. Vážnější zdravotní problémy má možná 5% dětí. Jenže pokud má 5% dětí vážnější zdravotní problémy, to neznamená, že zbylých 95% nemají problémy žádné. Spíše se dá říct, že zdravotní problémy po očkování mají také, ale ne tak výrazné, že bychom s tím očkování přímo spojovali. Jeden z mých kolegů, dětský lékař, může porovnat děti v rodinách, které neočkoval. A sám na vlastní oči vidí, že neočkované děti zkrátka celkově zdravotně mnohem lépe prospívají než ty očkované. Ono je to totiž tak, že různé imunitní nebo psychické potíže má po očkování větší část dětské populace. V očkovacích látkách se totiž používají soli hliníku a hliník, pokud se dostane do krevního oběhu a následně do centrálního nervového systému, je schopen navodit pocit oslabené identity, což je prokázáno vědeckými experimenty. A když se podíváme na populaci proočkovanou větším množstvím moderních vakcín, tak to jsou mladí lidé do 30 let. A to je sociální skupina, která právě s identitou, včetně pohlavní identity, statisticky problém má. A tedy je dost možné, že povinné dětské očkování má velmi výrazný vliv na duševní stav celé mladé populace. Ale nyní si pustíme další písničku.

Na internetových vlnách stanice Hvězda se teď věnujeme tématu očkování a jeho závažným negativním účinkům u většiny dětské populace. A toto téma pro vás připravil Václav Hrabák. Jde s tím tedy vlastně vůbec něco dělat? První věc je informovanost. Je důležité, aby lidé věděli, co skutečně očkování dělá a jakým způsobem pracuje farmaceutická lobby. Například Roman Prymula, který se stal dokonce za covidu na chvilku ministrem, je v podstatě pouze lobbysta farmaceutických firem, který za své služby dávno v předcovidové době dostával ročně 10milionové částky. Znám mnoho lidí, kteří velmi dobře pochopili, jaká zvěrstva páchají farmaceutické mafie, jak ovlivňují řízení státu a jakých byli schopni manipulací, aby do lidí pod násilím covidové vakcíny napíchali. A ti samí lidé věří, že očkování dětí, které organizují úplně ti stejní lidé, je naprosto v pořádku a bezpečné. Viděli jsme, co se dělo teď po tragickém úmrtí dítěte na záškrt. Je to samozřejmě tragické, ale nevíme o zdravotním stavu nic. Je to jediné úmrtí za desítky let. Například na spalničky zemřelo jedno dítě před pár lety v Německu. Také velmi výjimečné za mnoho let. U nás za desítky let byl jeden případ dítěte s tetanem, který se podařilo úspěšně vyléčit. Přitom každá z těchto událostí zabere několik týdnů hlavní stránky v médiích. Je vždy vidět, jak při takovýchto příležitostech do kampaní za očkování nasypou farmaceutické firmy obrovské množství peněz na PR a skrytě placenou propagaci. Farmaceutické firmy se neštítí vždy takovéto jednotlivé tragédie maximálně využít, aby vyděsili rodiče a aby na svou stranu přetáhli veřejné mínění. Jenže o těch stovkách a tisících dětí s vážnými zdravotními problémy se nikde nepíše a o poškozené mladé populaci se už nemluví vůbec. Ale přesto to neznamená, že s tím nejde nic dělat. Je důležité být bdělý a nenechat se zatlačit do kouta. A v případě jakýchkoliv podezření, že očkování poškozuje vaše dítě, tak s vážnými zdravotními problémy se nikde nepíše. A o poškozené mladé populaci se už nemluví vůbec. Ale přesto to neznamená, že s tím nejde nic dělat. Je důležité být bdělý a nenechat se zatlačit do kouta. A v případě jakýchkoliv podezření, že očkování poškozuje vaše dítě, tak vzít

Blíží se již 9. hodina a my se tím blížíme ke konci našeho dnešního společného setkání na internetových vlnách stanice Hvězda. Na mém webu www.václavhrabak.cz najdete archiv našich večerních rozhlasových témat a také mailový kontakt, kdybyste měli nějaké dotazy anebo náměty. A protože jsem vás minule zval na koncert v rámci Noci kostelů do rotundy Nalezení svatého kříže, kde jsme zpívali spolu s Barbarou Slezákovou, tak na tomto webu si také můžete poslechnout i náš páteční záznam písně Ave Maria. Přeji vám krásný magický červen. Od mikrofonu se s vámi loučí Václav Hrabák a se všemi se těším na příští čtvrtek od 18. do 21. hodiny na naše další společné setkání. Krásný večer a věřte, že je velmi důležité za svou pravdou stát.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Poslanci strany TOP 09 navrhovali snížení věkové hranice pro komunální volby na 16 let věku. Vláda Andreje Babiše tento týden jejich nápad odmítla. Je však otázkou, proč se takovým nesmyslem vláda vůbec zabývala. Inu, pátá kolona je stále zoufalejší a snaží se chytat už i toho sebemenšího stébla pozornosti. Je známo, že na mladé tradičně funguje manipulace okolí, tedy především toho, co slyší celý den ve školách. Inspirace přišla ostatně nejen z Bruselu. Předkladatelé se snažili jako příklad ukázat zkušenosti z Rakouska a Německa a tvrdit, že tam přeci už 16-letí mají dlouho dostatečnou občanskou odpovědnost. A své nápady mají zřejmě podloženy i českými statistikami tzv. Studentských voleb, kde to školáci tradičně ve volbách hází progresivistům. Jenže ono se všechno mění, změna je život a platilo to tehdy i dnes. Už i mnoha mladým totiž začíná docházet, že si z nich Bruselu oddané vlády dělají jen levnou volební sílu. Tyto nejnovější výzkumy však topákům nevadí, jako tonoucí se skutečně chytají jen jakéhokoliv stébla. Kdyby se totiž věcí zabývali pečlivěji, zjistili by, že oni školáci mohou velmi rychle obrátit své hlasy právě proti nim. To se ostatně v posledních letech podle odhadů stalo právě v jimi proklamovaném Rakousku, kde 16-letí z 80% podpořili místní svobodné, a v Německu velmi podobně u AfD. V obou zemích pak ostatně už přeci začala debata na opětovné zvýšení volebního věku, alespoň na 18 let. Kdyby to nebylo směšné, jeden by nad touto hloupostí možná i zaplakal. Ona totiž manipulace se totiž nikdy nakonec žádným jejím strůjcům nevyplatí.
1: Jo, pořád se něco děje.
0: Vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.
3: Část 47.
1: Tohle jsou ty veliké souvislosti, pochopené skrze bleskové osvícení Marii Terezii Vozusovou ve chvíli, kdy se zhroutila tváří v tvář strašnému znamení, které jí Bernadeta odhalila. Masabělská dáma si vyvolila za nástroj prostoduché stvoření a jako první příkaz mu vložila do úst tvrdošíně opakovanou výzvu k pokání, ačkoliv toto stvoření ve své dětské mysli a prostotě této výzvě adresované hříšníkům celého světa nemohlo rozumět. Pokání, pokání, pokání. A znovu, svět je špinavý, svět je chorý. Modlete se za hříšníky. Modlete se za celý svět. Tak jako existuje jasná souvislost mezi hříchem a pokáním, hřích zase jaksi nejasně souvisí s nemocí. Volání po pokání je jen přípravou k vlastnímu plánu. Za neskonale mimořádných okolností, polikání hlíny a zvracení, vyhrabe to prostoduché, nic netušící dítě ze země pramen milosti, který poznenáhlu začne projevovat svou moc a skrze nepochopitelná uzdravení uvede svými pro a proti do pohybu celý svět. Objevením pramene úkol dítěte prakticky končí a dáma zřejmě propouští dítě ze svých služeb. Církevní vrchnost podrobí tyto podivné jevy svědomitému, ba málem odmítajícímu zkoumání, které se vleče plná 4 léta. Teprve potom církev prohlásí, že je přesvědčena a uzná nadpřirozený charakter těchto jevů. Co však se stane s Bernadetou, prostřednicí mezi dámou a světem? Tarbeský biskup pochopil už dávno, že je povinností církve, aby se ujala péče o tuto zázračnou boží bytost. Zasadí ji do jedné z nejchvalnějších řeholních zahrad Francie aby tam v skrytu kvetla a usilovala o onu dokonalost dosažitelnou člověku duchovnímu, která jediná odpovídá někdejšímu milostiplnému vyvolení. Ale mezi zahradnicemi toho řádu je řízením prozřetelnosti i dcera generála Vozuse. Jí připadne za úkol vypěstovat určitý typ, jakého si žádá tisíciletá moudrost církve, která tak dobře zná člověka a jeho možnosti. V 95 případech ze 100 se také skutečně daří přizpůsobit rozličné osobnosti tomuto vyzkoušenému typu. Ale divná věc, řeholnice Vozusová, navenek naprosto bezúhonná představitelka tohoto typu, se ve svém nenasytně přičinlivém nitru souží promohutnou vůli jednoho já, jež se přes všechnu askezi a cepování žádoucímu průměru přizpůsobuje jen navenek a zdánlivě. Její původ, krev, vzdělání, inteligence a energie jsou pro ní nepřemožitelnou trýzní hluboce utajené pýchy. Nezlomná pýcha její osobnosti je onou hlubší příčinou, pro kterou se Vozusová nedokáže vypořádat ani sama se sebou, ani s Bernadetou. Neboť i Bernadeta je démant. Ale to všechno není žádná duševní aritmetika. Odehrává se to v jakési nejasné hře přitažlivosti a nechuti. Nikdo o tom neví, ani její zpovědník, a ze všech nejméně ona sama, novicmistryně. Stále a stále znovu se musí nad Bernadetou pohoršovat. Pohoršovala se už v Lourdech, jenže tenkrát se pohoršoval kdekdo, nejen světské úřady, ale i kaplani, děkan Peramal, biskup Bertrand Sever. Až do konečného rozhodnutí komise nikdo Bernadetě nevěřil, stejně jako ona. Na neštěstí je však Marie Terezie Vozusová odsouzena i nadále, navzdory všem nad slunce jasnějším faktům, o vyvolené dívce pochybovat. Bojuje proti tomu v dlouhotrvajících modlitbách. Těmto modlitbám se podle všeho nedostává vyslyšení. A stále znovu některý rys Bernadetiny povahy nebo nějaké bezvýznamné slůvko vrhá Marii Terezii do duševních útrap. I když je všechno potvrzeno, ona, Marie Terezie, není v hloubi duše sto pochopit, že tahle, jak jí připadá obyčejná, povrchní a v jádře vzpůrná povaha, by měla být vyvolena před všemi ostatními lidmi. V nejtajnějších temnotách její mysli krvácí strašlivá otázka. Proč ona? Proč ne já? A druhá otázka, mnohem strašnější, je moje cesta vůle věčného zápasu skutečně pravou cestou, jestliže se ta druhá, Bernadeta, smí neuvědoměle protančit všemi obtížemi rovnou k nebi? Dlouhá léta se Marii Terezii daří utajit tuto mučivou rozpolcenost jak před Bernadetou, tak přede všemi ostatními i před vlastním svědomím. Teprve ten několikrát se opakující sen o pekelné propasti Masabielské roztrhne mlhy, které tu rozpolcenost zastírají. Ona, vtělené sebeovládání, není už mocna sama sebe a žádá od ubohého dítěte znamení omilostnění. Ale tohoto znamení se jí dostalo. A ona je v náhlém a zdrcujícím osvícení pochopí. Bernadeta má stigma. Je to stigma její smrtelné choroby. Touto chorobou se ta, která z příkazu nejsvětější Panny z ničeho vyvedla na světlo pramen tisícerých uzdravení, stává protagonistkou všech nemocných světa. Bůh jí tím po všech zázracích, jež skrze ní učinil, dopřál ještě další milosti. Milosti utrpení, milosti napodobení Krista. Vozusovou jí má závrať. Leží na zemi, tiskne suchou tvář do kostnatých rukou. Ne. Rozumem nepochopíš děsivě krásné dění v dívce Bernadetě. Lítost a úcta před tajemstvím tiskne Marii Terezii k zemi. Avšak ta, která byla takto vyznamenána, si už zase koleno zahalila a usmívá se lehce, jako by se všecko rozumělo samo sebou a jako by jinak ani být nemohlo. Řeholnice Vozusová ve svém osvícení dělá správnou diagnózu. Tumor na Bernadetině koleně nepochází z nějaké přechodné infekce. Je a zůstává znamením smrtelné choroby. Tuberkulóza kostí je jedna z nejzdlouhavějších a nejbolestivějších smrtelných nemocí. Veliké přestávky jen zostřují definitivní beznadějnost. V záchvatovém období se jako kruté komplikace přidružují záněty nervů. Utrpení lurdského děvčátka netrvá 7 dní, nýbrž přes 7 let. 7 let je 2555 dní.

Bernadeta se poddává nemoci tak, jak se odjakživa poddávala všemu, co život přenášel, bezděčně a celou svou bytostí. Takto kdysi vyhověla přání dámy, když žvíkala hořké rostliny, když polikala mokrou hlínu, když se dvakrát za sebou v jeden den odvážila do lví jámy Peramalovi. Tak odolávala výslechům, psychiatrickému vyšetřování, spozdilému vyptávání zvědavců, nadávkám, vynášení a dotírání. A teď stejně přirozeně přijímá svou nemoc a nezmíní se ani jedenkráte, ani slůvkem o tajemství, které pochopila řeholnice Vozusová a které nezůstalo utajeno ani jejímu vlastnímu srdci. Jednou prohodí před Natálií. Tuhle nemoc holt na mě poslali proto, že se se mnou nic jiného nedalo počít. V těch usměvavých slovech není zamák pokory onoho žádoucího typu. Neliší se pranic od odpovědi, kterou dala Bernadeta první den představené Imbertové, když se jí matka představená ptala, co umí. Tato odpověď nevycházela z pokory. Nýbrž ze ctnosti ještě vzácnější. Z drsného a střízlivého sebeocenění, které nezvyklá ani přízeň nebes, ani chvála světa. Po celou dobu, co stůně, si Bernadeta ani jednou, ani na vteřinku nezahraje na hrdinku a statečnou trpitelku. Když má příliš velké bolesti, naříká, běduje a prosí o omamující léky. Kdyby onemocnila řeholnice Vozusová, jenže ta neonemocní, neklesla by ani v krutějších bolestech, naopak, bledá a strnulá jako středověká královna, by svou trýzeň zamlčovala a přinášela v oběť Bohu. Bernadeta ne. Ani jí nenapadne obětovat to, čemu se nelze vyhnout. Nešilhá po odměně. Zatajovala svůj strašný nádor jen proto, aby ji neodvolali od její práce. Teď už mlčet nemusí. A jestliže někdy, pokud se jí to daří, přece jen potlačuje na říkavé vzdechy, které se jí derou na rty, dělá to jen ze strachu, aby ji nepřenesli do nemocnice. Chce být doma, jako kdysi její zvěčnělá přítelkyně, sestra Žofie. Nemoc leží před Bernadetou jako mohutná hora, kterou se musí svýma slabýma rukama prohrabat, aby vůbec kdy dospěla na světlo. Prokopává se jí nesčetnými dny s jarou neskrušitelností dobrého dělníka, jenž nestrácí odvahu. Je tím plně a nepřetržitě zaměstnána. Ležení se pro ní stává brzy uměním. Rovněž sezení a každý pohyb na lůžku, dýchání, usínání a procitání. Jako se donedávna zcela a výlučně oddávala svému vyšívání, pěstuje teď svou nemoc. Nedává najevo netrpělivost. Ani jednou si nezasteskne, aby už byl konec. Sestry k velikému údivu poznávají, jak úporně Marie Bernarda lpí na životě, třeba že je život pro ní už jen mučivou trýzní. Kostižer v nohách a ramenou vyžaduje občas operativní zásahů. K tomu je třeba, aby Bernadetu přinesli do nemocnice. Když se potom vrátí zase domů, žertuje při vší své slabosti a slaví den radosti. Stará Bernadetina moc proměňovat duše se za nemoci uplatňuje víc než kdy jindy. Neverské sestry poznávají drahocenost pokladu, který jim byl svěřen. Cela Marie Bernardy, třeba že se v ní neděje nic zvláštního, se stává komůrkou srdce pro celý dům. Jako dřív ani teď neřekne lurdské děvčátko nikdy jediné slovo, jež by přesahovalo okruh obyčejného světa a hmatatelné skutečnosti. Z Bernadetiných úst nevycházejí povznášející slova ani mystické narážky. Za to se však za nejprostší odpovědí skrývá třpitivý význam, který ostatní vycítí až teprve později a který sestře Natálii a někdy i matce Imbertové vhání slzy do očí. V čele těch, které Bernadeta proměnila,
je Marie Terezie Vozusová. Ale její proměna je opět jen dílem sebevýchovy. Marie Vozusová, poražena Bernadetou, vidí, že její vlastní cesta zarputilé vůle ke spáse byla zavržena. Obětuje tedy tuto cestu, zřekne se jí a usiluje o prostou pokoru, která je její povaze cizí. Především však vezme dcera generálova na sebe povinnost sloužit ve dne v noci onomu prostému dítěti z lidu, které nad ní vyniká. Tato panovačná povaha strhuje na sebe neúprosně všechnu péči o nemocnou. Představená musí často urovnávat spory mezi bývalou novicmistryní a druhou asistentkou Natálií, která se nechce dát vytlačit z blízkosti milované Marie Bernardy. Ale k trpké ironii života patří i to, že se Bernadeta necítí nijak šťastná, když její učitelka a mistryně jí se svou obvyklou neústupností prokazuje jisté služby, že je naopak zaražená a cítí se tím nevhodným zvratem okolností velmi zahambená. Takto se, přeze všechny proměny a obětování, Bernadeta nezbavila starého biče, který se proměnil v bič nový. Průběh nemoci je takový, že Bernadeta již v druhém roce nemůže hýbat nohama. Ale protože se chce podílet jak na sborových modlitbách, tak i na společném stolování, přenášejí ji do kaple i do refektáře. A zase vzplane boj mezi Marií Terezií a Natálií. Tento svár může matka představená snadno rozhodnout. Natálie je slaboučké stvoření, kdežto matka Vozusová, vysoká a šlachovitá osoba, by bez námahy přenesla v náručí i tři takové víly, jako je Bernadeta. Jí je tedy přisouzeno brát několikrát za den Bernadetu do náruče a snášet ji opatrně ze schodů. Oči nemocné se v takových chvílích dívají plaše a vylekaně před sebe. Sestry mezi sebou už často hovořily o jedné věci, avšak žádná se až dosud z jakéhosi nejasného důvodu neodvážila o ní zmínit veřejně a ve vší vážnosti. Několik týdnů se Bernadetě vede mnohem líp, dokonce přibyla i trochu na váze. Jednou ke konci oběda jí z nenadání řekne matka Imbertová. Milé dítě, vsadila bych se, že i vy sama jste často pomýšlela na to, co my. Ale dokud jste tolik trpěla, nedalo se o nějaké delší cestě uvažovat. Nevím, o čem mluvíte, matko představená, prohodí opatrně Bernadeta. Matka Imbertová se přinutí k úsměvu. Nechtěla byste využít dobrodiní, jehož se vaším prostřednictvím dostalo světu? Co tím chcete říci? Jsem taková nechápavá. Teď, když je vám lépe, můžete se toho klidně odvážit a zajet si do Lourdes, dcero. Ach ne, matko, to nejde, odpoví rychle a poděšeně Bernadeta. Proč pak ne, milá dcero? Mně by pramen nepomohl. Řeholnice za stoly se dlouze odmlčí. Konečně se zeptá Natálie. Jak to? Proč by zrovna vám neměl pomoci? Ne, ne, pro mne ten pramen není. Trvá Bernadeta umíněně na svém. Jak to víte? Pátrá Vozusová a upře na nemocnou dlouhý pohled. Prostě to vím. Řekla vám to dáma? Ptá se Vozusová. Dáma už ke mně nehovoří. Dala vám to snad nějakým způsobem pocítit? O ne, dáma se tím už nezabývá. A dřív, než dá řeči jiný směr, prohlásí stručně znovu. Prostě to vím.

0: posledních dvou letech života je Bernadettino tělo tak vyhublé, že už je pouhým dechem. Navzdory tomu se zdá, že se nemoc zastavila. Lépe řečeno, dospěla k jakémusi zvláštnímu vyčerpání. Bernadetta už nemívá tak často v noci bolesti. Naproti tomu se dostavuje zvláštní psychická ochablost. Dokud byla zdravá, nebývala Bernadetta nikdy kořistí skrupulí a přemrštěného pocitu viny. Naopak, okouzlující půvab této duše byl v tom, že žila v nepopíratelné jistotě. Ale teď najednou sleduje velmi jemně jazyček na vahách svého svědomí. Čím víc se z nekonečné vnější bezobsažnosti života v paměti nemocné vynořuje minulost, Lurdy a její dřívější svět, tím víc se přiostřují lítostné návaly citu. Pozne náhlu přítomnost i minulost bolestně splývají. Natálie například přistoupí k Bernadettině posteli a vidí, že Bernadetta pláče. Proboha, co se vám stalo? Chovala jsem se tak ohavně, sestro. Co to povídáte, milá přítelkyně? Vůči komu jste se ohavně chovala? Ale ano, Natálie, vůči matce, právě onehdy. Vaše matka je přes 10 let mrtvá, Marie Bernardo. Maminka měla cibulovou polévku a nandala mi jí plný talíř. Já jsem se Bůh ví proč rozlobila a hubačila jsem. Dej mi už jednou pokoj s tou svou cibulovou polévkou, ani cítit jí nemohu. Ano, to jsem řekla. Ale vždyť je to už dávno. Víc než 16 let. Vrtí hlavou Natálie. Nic není dávno. Všechno stále trvá, vzliká Bernadetta. Chudák maminka, měla takový těžký život a já jsem na ní byla zlá. Po druhé zamžourá na Marii Terezii Vozusovou. To vy ani nevíte, že jsem z katechismu vytrhla 2 listy.
1: Z jakého katechismu?
0: Z mého školního katechismu.
1: Vy se na něj ještě pamatujete, dítě?
0: Aby ne, mám ho ještě tamhle mezi svými věcmi. Ty 2 stránky jsem vytrhla ze zlosti. Žárlila jsem na Janu Abadíjovou, protože se pořád naparovala, jak dobře se učí.
1: Vzpomíná nejen na matku, ale i na starou sestru Žofii, jejíž čistou památku zastiňují podobné pocity viny.
0: Sedávala u mne celé hodiny. Žaluje na sebe Bernadetta sestře Natálii. Kreslím a vyšívám jako posedlá a ona, chuděra, mluvit nemůže, nemůže se vyjádřit, jen ustavičně pohybuje rty, protože mi asi chce něco říci. Ale já si toho nevšímám. Bez tak ti nerozumím, myslím si. Tak co? A nepomohla jsem jí, Natálie. Já jí nepomohla. Kriste pane, kde se v člověku nabere tolik zloby?
1: Mnoho takových hříšků vychází najevo jako malé krůpěje krve. Každou jinou osobu, která by se podobnými nicotnostmi takhle bolestínsky trápila, by řeholnice jistě považovaly za nepravdivou a afektovanou. Ale Bernadetta ze sebe vyráží svá přiznání tak pravdivě a živelně, že se Natálii a jiným svědkyním derou slzy do očí. Čím víc nabývají minulé věci barvy, tím víc bledne přítomnost. Když Bernadetta dostane telegram od svých bratrů, v němž jí oznamují smrt mlináře Subiruse, jen se mlčky pokřižuje a neřekne ani slova.
2: Jste na stanici Hvězda.
3: Část 48.
0: Jiná, velmi neobvyklá zkouška však na Bernadettu čeká. Zkouška, která vyvolá v klášteře nemalý úlek. Lidská duše, tolik prahnoucí po světle, rozpřahuje své kořeny do sféry noci a strašidelnosti. Ani Bernadettina duše není výjimkou. Už v dětství, dávno předtím, než jí bylo přáno uzřít dámu nebes, měly její vizionářské oči schopnost nazírat tváře a přeludy
1: jakoby v rámcích předmětů. Mokré skvrny na zdi kašotu, mračna v bartres, listí pohybující se v slabém větru, bílé kameny v gavě a v potoce, ohnivé jazyky v plamenech. To všechno v skutku tvořilo rámec k úprku obrazů, jež se draly z její dětské mysli. Ale většina obrazů nepatřila do okruhu půvabu a líbivosti nebo aspoň lhostejnosti, nýbrž do okruhu na dobro opačného, ačkoliv se to u dívky s takovou touhou po kráse zdálo nepochopitelné. Skvrny na stěně byl kozel Orfit. Zachvívající se skulina v listí nabývala podoby strašidelného netvora. Kameny v řece se měnily v lebky utopenců a všecko dohromady tvořilo jakýsi vehikl pro nevýslovný strach před světem, který pociťovalo srdce toho pyrenejského dítěte. Už velmi brzo se Bernadetta naučila spojovat tento strach před světem se jménem a bytostí ďábla. Ale teď, kdy se proud jejího života prodírá poslední soutěskou, množí se víry tohoto strachu v hrozivý vodopád. Zdá se, že omilostněná duše musí z vyššího příkazu všechny obrazy hrůzy, jež na jejím dně dosud číhají, v mukách vyzvracet dřív, než bude smět opustit svět. Bíle natřené stěny v nemocniční cele, obrysy stromů v okně, tvary a stíny každého předmětu v přítmí oživují jako dosud nikdy. Nebyla Masabielská jeskyně místem ošklivosti a neřádstva dřív, než byla vysvobozena a povýšena? Nesoptilo bolestné a vzteklé vití řeky Gavy proti tomu, že démon nad ní ztratil vládu? Nemusela dáma sama tuto démoničnost přísným pohledem odkázat do mezí klidu, když se dokonce i v její přítomnosti snášela na rozzuřenou řeku? Démon byl vždycky na blízku a spojen s duší skrze strach.

Jinými slovy, Bernadetu moří ďábel. Je to čert nuzák, který nemá co nabídnout. Nemůže Subirusově dceři ukázat bohatství světa, protože by tento svod nechápala. Ani šťavnatou broskví ji pokoušet nemůže, hrou, která by se mu u řeholnice Vozusové možná ještě stále dařila. Ale chřadnoucí tělo Marie Bernardy nemá už jiného přání, než aby necítilo bolest. Zlo to s ní nemá lehké. Nezbývá mu nic jiného, než vyslat ďábla zcela primitivního, původního, pradávného ďábla, který má domov v Pyrenejských roklích pod ledovci Pigdy Midi a Vyňmál, který nepracuje se zjemnělým svůdnickým uměním, nýbrž s rdousivým strachem a holou hrůzou. Bernadeta, dítě lidu, které dosáhlo v nejvyšším stupni duševní jemnosti, je vydána na pospas rohatému, chvostnatému čertu, jak si ho po staletí představuje bygorský prostý lid. Hučí kolem její postele jako gava. Řve své upaluj a zachraň se. Převaluje se v podobě černých sviní chrochtavě přes její dušnou hruď. Bere na sebe nejohavnější lidsky zvířecí podoby a kombinace. Ale někdy je jen strakatým tajtrlíkem, který ji chce spálit ohněm. Jindy se podobá Vitalu Diturovi, císařskému státnímu návladnímu, kterému ze žluté pleše vyrůstají dva křivé rohy. Je dost divné, že si ze všech svých pronásledovatelů vybere Bernadeta zrovna podobu Ditura, od kterého zkusila mnohem méně, než například od Giacometa nebo vyšetřujícího soudce Rivese, zjednaného provokatéra nebo zrzavého profesora. Dobře si rozmysli, co budeš vypovídat, radí jí ďábel Ditur, jemuž z obličeje vyčnívá rudý, pekelný rýmovitý nos. Bernadeta sténá. Ditur čert se tváří docela přívětivě. Doufám, že neodstrčíš ruku, kterou ti v poslední chvíli nabízím. Odejdi, satane! Vzkřikne Bernadeta, jak se to naučila, a její bolavá ruka znamená tvář i prsa křížem. Občas se takový noční výkřik rozlehne tichým domem. Tehdy se začnou zbíhat jeptišky jedna za druhou, aby osvědčenými modlitbami přispěly sestře na pomoc. Ach, mé milé, šeptá Bernadeta drkotajíc zuby, zase na mne doráží. Ale matka Vozusová je statečná bojovnice. A Bernadeta zimomřivě zalézá za její modlící se komandantský hlas. Po třech králích oznámí domácí lékař, doktor Saint-Cyr, matce Josefě Imbertové, že musí být připraveni na velmi brzký konec. Představená zajde k biskupovi, monsignoru Lelongovi. Neverský biskup napíše tarbeskému biskupovi. Tarbeský biskup se již nejmenuje Bertrand Sever Lawrence, nýbrž Pišeno. Když Pius IX. Povolal mezi biskupy celé zeměkoule na Vatikánský koncil i monsignora Lawrence, bylo monsignorovi 80 a byl těžce nemocen. Snažili se ho odvrátit od té obtížné cesty. Ale monsignor, který to svého času dámě tolik strpčoval, odpověděl svým rádcům. Myslíte, že hrob v Římě je tak špatný cíl, že nestojí za 30 hodin jízdy vlakem? A starec dosáhl cíle cesty. Jeho nástupce Pišeno vyšle do Never dva učené teology ze slavného tarbeského semináře, aby se tam spojili s dvěma jinými učenými teology ze semináře neverského. Opět se tedy sejde jakási komise, jejímž úkolem je tak říkajíc převzít poslední inventuru tajemství, dokud je korunní svědkyně ještě přivědomí. Zkreslené pověsti o Bernadetiných výčitkách svědomí a o pokušení ďábla pronikly, Bůh ví jakou indiskrecí, skrze klášterní zdi do světa.
Jedny noviny si dokonce troufaly napsat, že výčitky svědomí na smrt nemocné lurdské vizionářky jsou jasným důkazem, jak se tato domnělá vizionářka bojí, že se bude muset odpovídat za svůj prohnaný švindl zjevení a zázraku.

Jednoho studeného zimního dne přistoupí k loži Bernadety matka Josefa Imbertová a řekne: Milá dcero, ctihodní páni biskupové z Never a Starbe si přejí, abyste jim ještě jednou výslovně potvrdila, co pro vás a skrze vás nejsvětější Pana učinila. Poslali nám sem proto 4 učené pány, kteří dnes odpoledne vyslechnou vaše slavnostní doznání o zjeveních, jimiž jste byla vyznamenána. K vaší poctě budou přítomny i ctihodná matka generální představená a rada naší kongregace. Kdyby Bernadeta měla v obličeji ještě jedinou kapku krve, byla by zbledla. Tak to jen zavře oči a zalapá po dechu. Představená se jí snaží upokojit a povzbudit. Marie Bernardo, přijměte to jako povinnost poslušenství. Dohlédnu, aby vás to nenamáhalo. Slibuji vám to. Slavnostní akt se koná ve veliké a studené místnosti, do které v půlkruhu rozestavili 2 tucty křesel. Generální představená, shrbená stářím, 8 ctihodných řeholnic kapituly, neverský generální vikář, vyslanci biskupů a ještě několik jiných kněží. Všichni povstanou a zůstanou stát, když v patách za matkou Imbertovou a matkou Vozusovou vnášejí do holého sálu na nosítkách sestru Marii Bernardu. Klášterní sestry se skromně tlačí v pozadí. Nejstarší z vyslaných teologů se jemně a šetrně nakloní nad Bernadetu. Vyhneme se všemu, co by vás vysilovalo, sestro. Přečteme protokol vyšetřující komise z roku 1858. V něm jsou zaznamenány všechny výpovědi, které jste tehdy přesně před 20 lety učinila. Neprosíme vás o nic jiného, než abyste nám tyto výpovědi potvrdila. Cítíte se k tomu schopna? Bernadeta se velikýma, ustrašenýma očima rozhlíží kolem sebe a nakonec sotva znatelně přikývne. Zase jeden výslech. Monotónní hlas předčitatele dolehne k jejímu sluchu. Jako z nekonečných dálek naslouchá vyprávění o 14letém dítěti, které šlo na roští a setkalo se tam s krásnou dámou. Dlouho. Nekonečně dlouho trvá to vyprávění a strnulý mráz svírá údy nemocné. Slaboučký dech se zhlukuje jako kouř před jejími ústy. Bernadeta napíná všechny síly, aby na ten výslech stačila. Když jeden úsek vyprávění skončí, otáže se jí něžně hlas nejstaršího teologa. Sestro Marie Bernardo, můžete nám ještě jednou potvrdit, že to, co jste právě slyšela, je skutečná pravda? Bernadeta hledí úpěnlivýma očima do prázdna. Potom dětským hláskem zapípá. O ano, ano, já jsem ji viděla. Předčitatel pokračuje. Čas jakoby stál. Znovu a znovu se dotazuje šetrný hlas starého kněze. Sestro Marie Bernardo, můžete nám stvrdit, že to, co jste právě slyšela, je pravda? A s pohledem úpěnlivě upřeným do dálky Bernadeta pokaždé stejně odpovídá. Viděla jsem ji. Ano, já ji viděla. Když se asi po hodině odstne zase vcele jen sama s Natálií, její strnulost povolí. Prudce křečovitě se rozpláče. To, co zbylo z jejího těla, hrozí v té křeči zajít. Bože, zliká, když může zase mluvit. Oni za mnou budou pořád chodit. Přijdou zítra zase, i pozítří. A budou se ptát a ptát až do soudného dne. Natálie před ní poklekne a položí jí ruku na čelo. Teď jste slavnostně doznala pravdu, milá přítelkyně. Nikdo vás už nebude trápit. O, já to vím lépe než vy, sténá Bernadeta. Budou mě mučit, dokud živa budu. Budou se mě ptát, vyptávat a vyptávat. Sotva vyjdou ze dveří, už na to, co jsem jim řekla, zapomenou.
a budou to chtít slyšet znovu. A po chvíli, zatímco štkaní pozne náhlu slábne. Nevěří mi a nevěří. Já je chápu. Byla to příliš velká milost pro mne. Zdá se, že Bernadeta po tomhle výbuchu usíná. Natálie u ní mlčky setrvává. Z ničeho nic zdvihne nemocná hlavu. Prosím vás, sestro, podejte mi můj bílý pytlíček. Sestra Natálie vyndá ze zásuvky tu prastarou, vybledlou mošničku, kterou Bernadeta nosívala jako školačka. Kdysi v ní mívala biblickou dějepravu, katechismus, nedopletenou punčochu, chlebovou kůrku, kousek cukrkandlu a malého oslíka s ulomenou nohou. Když sestra Natálie vysype obsah pytlíčku na pokrývku, je tu z bývalých pokladů ještě biblická dějeprava a oslíček s ulomenou nohou. Bernadeta spokojeně kývne hlavou. Oč pomíjivější bývají poklady bohatců, o to příchylnější jsou poklady chudých. Bernadeta ukáže na obrázek Panny Marie, který jí poslal Peramal, a řekne: vložte ten obrázek do obálky, sestro, a napište na ní adresu. Důstojný pan děkan Maria Dominik Peramal, Lurdy. Jen ten obrázek a nic víc? Ptá se udiveně sestra Natálie. To stačí, řekne Bernadeta. Když je Natálie na odchodu, Bernadeta ji zavolá zpátky. Sestro, připište k tomu. Milý pane faráři, Bernadeta Subirusová na vás vzpomíná. O hodinu později přepadne Bernadetu záchvat slabosti. Ještě týž večer ji přenesou do nemocnice. Definitivně.

Toho dne, kdy mohl starý děkan Peramal odjet konečně do Never, přibyl do Lourdes cizinec. Je to Hyacinthe de Lafitte, spisovatel, který od onoho jara před 21 lety město nenavštívil. Dva zjevné důvody a jeden důvod skrytý přiměli pana Lafitta k této cestě. Jeden jeho synovec, který ho byl v Paříži navštívit, ho naléhavě zval, aby přijel strávit několik týdnů před Velikonocemi do jeho vily poblíž Lourdes. Staré panské sídlo na ostrově Chalet už dávno Lafittům nepatří. Odkoupil je i s celým ostrovem tarbeský episkopát a později padlo za oběť regulaci gavy a novým rozsáhlým sadům. Různí členové rodiny si v krásném okolí postavili útulné letní vily, většinou hezky stranou a dál od nemocničního a poutnického ruchu města. Hyacinthe de Lafitte je pořád ještě ten chudý a neproslavený muž, jaký byl před 37 lety. Jeho mladistvá snaha vzkřísit klasický Alexandrín k novému životu a tím darovat romantické duši mramorové tělo byla žalostně zavržena a předstižena. Kdo pak dnes myslí na Alexandríny, na klasicismus nebo na romantismus? Literatura je celá uřícená snahou realisticky dohonit vývoj lidstva. Líčí a popisuje život strojvedoucích, lodních topičů, továrních dělníků, horníků v uhelných dolech. Lidé se vrhli na věci malé a nepatrné. Odhalují pohlavní trýzně maloměšťáckých paniček a citové zmatky obchodních příručí. Vznešený francouzský jazyk se k Lafittově nelibosti potlouká po tržnicích, kavárnách, předměstských brlozích a snaží se pochlebně zachytit nejobyčejnější rejstříky argotu. A všechna ta trivialita je podle starého zvyku namáčena do nudné metafyziky pokroku a vědy. Jaký div, že v takových dobách nebylo možno tak svrchovaně zvláštní dílo, jaké je založení města Tarbes, ani dokončit, než kvůli uplatnit. Kdo žije z dávno zaniklého pochvalného slova Viktora Iga a jinak jen z příležitostných novinářských článků, ten si věru nesmí dovolit zamítat skvělá pozvání, která ho na několik týdnů zbavují starostí o živobytí. Jako druhý důvod k tomu přistupuje okolnost, že se Lafitte před krátkým časem setkal s jedním starým a dobrým známým z Lourdes, s Janem Estrádem, který dávno postoupil na přednostu berní správy v Bordeaux. Estrád tráví rok co rok dovolenou v Lourdech, starostí o živobytí. Jako druhý důvod k tomu přistupuje okolnost, že se Lafitte před krátkým časem setkal s jedním starým a dobrým známým z Lourdes, s Janem Estrádem, který dávno postoupil na přednostu berní správy v Bordeaux. Estrád tráví rok co rok dovolenou v Lourdech a vždycky právě

0: slíbil, že do Lourdes přijede. Třetí, poslední a skrytý důvod si sám sobě nepřiznává ani Lafitte. Hyacinthe de Lafitte se necítí zdráv. Ba co víc, ví, že je na smrt nemocen. Zlo vězí v hrtanu, kde se již několikrát utvořily nádorky, které ovšem zase vymizely. Na pacientovu ráznou otázku, jestli to není rakovina, lékař tu možnost nevyloučil. A literát Lafitte, věren své těžkomyslné povaze, přijal možnost okamžitě za absolutní jistotu. Myslí, že je ztracen. Nevěří, že by mu mohlo ještě něco pomoci, věda nebo lurdský zázrak. Jeho pyšné sebevědomí zavrhuje jedno i druhé. Ale Lurdy jsou buď jak buď léčebné místo, o němž tvrdí nejen klerikální noviny, že se tisíckrát osvědčilo. I muž tak střízlivý jako Estrade se vychloubá, že byl očitým svědkem několika bleskových uzdravení. Od rozmluvy s ředitelem berní zprávy ryje v Lafittovi nejasný nepokoj, který nedovede pochopit. Cestou do Lourdes si říká, no prožijeme zase jednou pár dní v tom starém pyrenejském hnízdě a osvěžíme si vzpomínky. Nic víc.
1: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou města,

0: Desátá večerní je fuč.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: Jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hajkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se staží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

0: hvězdou.
1: To jsou takový dopisy pro vás vlastně, pane Verich. Já bych vám je radši předal rovnou. Radši se podívat například tyhle ty dva, jsou pro vás jak dělaný.
2: No je moment, jsou jak dělaný, nebo pro mě dělaný?
1: Jak dělaný?
2: Vážený pane horníčku. Když jsem sledoval vaše hovory, há, napadla mě myšlenka, že byste mě mohli odpovědět na otázku, která mě zajímá již dlouhá léta. Jde o toto. Vidíme si je skutečně, jaký je?
1: To je zajímavý dotaz.
2: To je od Einsteina, ne?
1: Ne, ten už mě léta nepíše. No. Od té doby, co jsem mu vyřešil jednu teorii, tak mě
2: nepíše. Cože?
1: Já jsem mu vyřešil jednu teorii a od té doby on se nějak urazil, nebo co?
2: A tady do ústřední televizní hovory, ha, otázka pro pana Horníčka. Rád bych viděl, že při psaní používáte nalinkovaného papíru nebo čistého. Co říkáte, to je pro mě?
1: Já jsem říkal, jako pro vás.
2: Jo, jak to je, jako?
1: Jako pro vás dělám.
2: Já vůbec nepoužívám, já vůbec nepíšu.
1: Ne?
2: Ne, já se praštím přes ruku vždycky. Páč, litera skripta manet.
1: Ano.
2: To radši řeknu, to můžu odvolat vždycky.
1: Tady no, nalinkovaného nebo čistého papíru, abych to řekl takhle. Já používám nalinkovaného nebo čistého, jaké je, ale nemám rád, když použiju čistého papíru a někdo mě to dodatečně nalinkuje. Ale to cituju vás, pane Verich, jestli pak víte kdy. Ne? Vy jste jednou řekl krásnou věc, když vám říkali, že v satirickém divadle je všecko, si můžete dovolit všecko, že můžete střílet jakkoliv chcete, ale že musíte střílet tím správným směrem. A vy jste na to řekl, ano, to se při fotbalu pozná. Protože při fotbalu soupeř, já, soudce i diváci víme, že pálím na branku. Ale v satyře já vypálím míč a vy potom kreslíte lajny. Takže to jenom cituji vás. Či nemám rád, když mi někdo dodatečně nalinkuje papír.
2: A vůbec satyra se nemá dělat.
1: Že ne. Ale mám tady zajímavý jeden dopis, například, co to je zblo? Co to je zblo?
2: Pardon.
1: Že jo?
2: Zblo?
1: Že například není na tom zbla pravdy.
2: Ano,
1: nebo
2: ano, ano.
1: Nemám zblo peněz třeba.
2: Ovšem zblo, ale zajímavé je, že se nevyskytuje zblo v plurále, jako několik zbel.
1: Ano. Patrně to tak
2: malý. Zajímavé je, že prosím, každý tvrdí, že nemá zblo.
1: Ano.
2: Ani zblo.
1: Ani zblo.
2: Ale že by někdo tvrdil, nemám ani tři zbla.
1: A nebo že by někdo přiznal, mám zblo.
2: Mám kousek zbla.
1: Ano, ano, necelé zblo.
2: Necelé zblo.
1: Ano. To je zajímavé, že to se ještě nevyskytlo nikdy. Čili jestli zblo vůbec je. Myslíte, že třeba zblo je větší než přehršle?
2: To já myslím, že tady je nějaký omyl. Já myslím, že přehršle. Já myslím, že to není míra přehršle. Já myslím, že zblo je míra jako karát.
1: Aha.
2: Rozumíte?
1: To je ten, co napsal Broučky.
2: To je fiat.
1: To je fiat, pardon.
2: To je fiat justiciat.
1: A, to je fiat, ano.
2: Ano. Co vy myslíte?
1: Ano.
2: Ne, ale... No to bude, já myslím, zblo to bude míra.
1: Ale jestli to je míra, jestli navážení nebo
2: navážení?
1: Navážení, navážení, no, no, zblo.
2: Karát, karát je váha jednoho zrnka toho, že jo.
1: Ano. Ano, ano.
2: No chleba svatojánskýho.
1: Jo? To nevím, to je zajímavý, tohle nevím.
2: Ano, no protože to je to zrnko... Má nějakou takovou vlastnost, že těžko, že velice nesnadno nabývá na váze vlhkosti vzduchu, nebo tak. Má konstantní váhu. A proto tím vážili v Benátkách ty kupci brilanty. A to se vážilo těma zrníčkama těchto těch, jak, jestli se pamatujete
1: ty,
2: na to,
1: ano, ty,
2: co se na tom krásně, já už bych to dneska dávno nemohl jít, leda, že bych to jet takhle a tak to tam sundám. No tak z toho z nich karát, ne? To je ta váha karát. Tak z blo musí být taky něco takového.
1: Ty jde o to, kolik z bel má jeden karát. A nebo naopak. A nebo naopak. Karátu má jedno z blo.
2: Ano, ano. No. A tady na kolik to... karátu má právo jedno z blo?
1: Ano.
2: Rozumíte? Nebo na... To je blbý, tak to zahoďte.
1: To řekneme, že to je, ano, to je nejlepší, to je špatná otázka.
2: To jsou věci, nebo to pošlete do akademie, tam to taky nevědí.
1: Co je to, když se řekne opilý na mol? Vojtěch Martínek z Humpolce se ptá, opilý na mol, jestli to souvisí s molovou základnou, nebo jestli může být opilej na důr?
2: Já myslím, že to bude spíš na to molné.
0: Ty, já.
1: To je mol, jo?
2: No to je, no to je, tam je všecko mol. Co se zpívá?
1: Já taky myslím, že to souvisí s individualitou, protože já znám lidi, kteří se tak opijou na dur. A zase některý na mol. To já myslím, že je velmi osobní, velmi osobní. Tohle jsme vyřešili.
2: Za mým času byl člověk možná jako dán. A to mělo tu ten význam, že to bylo na mapě nalezitelné. Ale to vědět... Byl jsem možná jako dán. A každý věděl, o co jde.
1: Ano, ano.
2: A na mol to je takový, to už tam je nějaký špatný úmysl.
1: To ještě abyste měl k pití hudební sluch.
2: Co?
1: A ještě k tomu hudební sluch mít.
2: Jo.
1: Já ho nemám, já se opiju, vím já, na co se opiju.
2: Jo.
1: To ne. Jaký máte pocit před představením? Se ptá Alena Ouhrabková z třetí třídy základní devítileté školy, to je ještě malá holčička, starý Plzenec. Jaké máte pocity před představením? To by mě zajímalo, pane Veriš, míváte vy někdy, nebo měl jste někdy trému? Hereckou, myslím, trému, jo?
2: Stranda, včera se mě ptal jeden člověk na to. Náhodou, já jsem dělal nějakou televizi někde na Hradě tady. A tam byl nějaký pán, který taky jako tam... Něco říkal a pak říkal, jestli mám trému. Já jsem říkal, že jo, že mám, dít ne. A on se mi tady chci přitom. Jsem říkal, no přitom ne tady. Ale jako když by dělal divadlo, nebo když dělám, nebo když dělám film, nebo tak, vždycky mám, proto to dělám. Přece kdybych z toho nic neměl, tak to nebudu dělat. To je, ten vtip je v tom, že člověk chce tu trému porazit, ne? Ovšem nesmí to být patologická tréma, že tam si... To je blbej D'Artagnan, takhle to nemůže dělat, že jo. Ale jakože tam jde D'Artagnan, tam přijde, to je něco jiného.
1: Ano, že to přemůže.
2: Já když tam vejdu, tak už nemám tu trému. Ale to si vždycky říkám, tak co, no tak mě vykopají, spustí oponu, budou říkat, to je blbec, on se zbláznil a budou psát v novinách, no a co, půjdu na pivo.
1: Já bych to, pardon.
2: Tak se, tam už nemám tu trému, ale předtím ji mám. Takovou divnou, příjemnou takovou.
1: Ano, takové rozechvění.
2: Ano, ano, jako... ano.
1: Člověk se tam těší a současně se tam
2: trochu bojí. Ano, ano, ano, co vám mám vyprávět? Vazolich jinen elcil.
1: Já.
2: Roubiček.
1: Já bych to uzavřel jednou takovou filologickou otázkou. Před chvilkou jste totiž použil slovo sranda. Považujete ho za neslušný?
2: Za neslušný?
1: Já taky ne.
2: No to bych musel být.
1: Totiž já mám dojem, že zaprvé vy s Voskovcem už asi v 29. roce jste napsali filologický článek, který vyvracel neslušnost tohoto slova. Za druhý jsem ho jednou použil jedinkrát v rozhlase a dostal jsem rozhořčené dopisy asi 3 lidí, ale dokonce mě vyčítali, že jako váš žák, tedy Voskovce a Wericha, kteří jste byli slavní svým puritánstvím a čistotou, že já to používám a přehlédli nebo přeslechli, že to slovo jsem použil čta, z knihy Jiřího Voskovce Klobouk Vexlový.
2: Ale to máte tak.
1: Ale za třetí jsem to našel v Karlu Čapkovi z roku 28 a klidně používá i Karel Čapek slova sranda. Pro mě to je jeden z druhů legrace, nenahraditelný jiným slovem.
2: No to je živý jazyk. Já nemluvím o tom, že jste si jistě všim dostáváte dopisy takové, že tedy, když z toho udělám karikaturu, tak píšou: ty dobytku, ty smrade všivá, teď ty mluvíš prostě. Čekáš ráda.
1: Tedy tohle ten případ nebyl, tady mě napsali dva manželé, velmi slušný a milý dopis, ale přesto se pohorší nad tím slovem. Ale já myslím, že v některých slovech zní prostě i růže.
2: Ano,
1: jsou
2: ano.
1: Taká ústa.
2: Ano, ano, máte pravdu. No. Jsou ústa na světě, ze kterých opravdu i slovo růže a láska je výkal.
1: Přesně.

Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal vzrušení. Štěstí bral jen po tabletách, po vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se střách, aby ze mě nudu střás. To byl mění, utrácel čas.

0: Stanice Hvězda.
1: Včera jsem na disku popíjel skotskou whisku s mechanikem firmy IBM. Brejkoval jsem chvíli, než mě došly síly, pak povídám, co dělá Anglie. O Anglii mě vůbec nevyprávěj, to je, jak bych sedl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej, napřípadáš si jako tajtrlík. Reprezentanti z Oxfordu válej si fraky ve Fordu a my musíme zpívat s nima v jednom akordu. Ať jsou jací

Čověče, mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid, vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně, u vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řecit hemže, víme, že chtělo by to struktura.

0: Noc plná hvězd.
1: Je před ňama. Slunečko se štůzí na ten boží svět, zemi rozvicovaná jak šporhelda, nebe modrůčké jak chrpa, nikde ani mráčka. Strýc Kordula vyšli ze síně na dvůr, požůrli širák z hlavy, utírají zapotené čelo a dívají se přivřítýma očima kolem sebe. Punťa leží pod žebřem a je tak líný, že ani nechňapne po muchách, které se mu honí kolem čumáku. Děcka se čmáchají s husima v potoku a předháňají se ve štěpetání. A starostu Janek v zátočině pod mostem plaví koně. Strýc opřítý oploci zapálili fajku a vybafli s dýmem na tetku. Terézo, počúvaj, jdu se podívat do pola, jak tvrdne zrno. A vydali se do mokrých dílů. Donďa do pola rozhlédli se znaleckým okrem dobrého hospodáře, jakému vyrůstlo. U svojeho se zastavili a zbožně prohlédli svou roční prácu, s kterou byli opravdu spokojení. Žitečko se vlnilo a nakláňalo strýcovi do ruky. Ulúpli jedno zrnko a zvědavo se do něho zakúsli. Při dobrém počasí můžu zacidni se jíst. Sedli si na brázdu a počúvali skřivánka, který cvrlíká až kdesi v nebi. Myška nahlédala z důrky, kdo to ruší její království, a křepelka počítala vázané konto. Kordula se opřeli o mezník a podřimovali. Bylo jim jak kocůrovi na peci. V tem jich probralo známé vrzání. Tidli vrz, tidli vrz, tidli vrz. To cvrček si ladil husličky zrovna strýcovi pod nosem. A protože při té muzice nebylo na spánek ani pomyšlení, napadlo jich, že by mohli provést nějakou čertovinu. Včíru už měli jenom jediné přání, dopadnout cvrčka živého. Ani se nepohli, aj dýchat přestali. Jenom jedným okem žůrali, kde je ten šumař. Za chvilku ho zahlédli, jak se převalil přes malý kamének. Zakroužili jak ostříž, labo za zadeček a fuk si jim do škatulky ocirek. Kůšek dál začal vrzat druhý kolega a třetí. No a za chvilku měli strýc šumarskou bandu pohromadě. To už měli v hlavě čartovský plán zesumírovaný. Hodí jich někému oknem do chalupy. Bafa je jak fabrika s šibalským úšklepkem v kůtku, brali se k večeru doma, přemýšleli, kého jenom téma huslistama nadělí. Najednou se ťukli do čela a už to měli. Starý mládenec Ignác Pulec. To byla adresa. Moc dobře znali toho ubrblaného škarohledu, který už před 30 rokama prohrál veselou letoru v kartách. Ľuďom se vyhýbal, s nikým se neznesl a u súdu už měl i domovské právo, lebo tam byl věčně. Však prosúdil pěkných pár měřic. Strýc docházel k prvním chalupám, už pozorno merčili, lestích někdo nevidí. A měli štěstí. Na blízku, krom několika děcek, nebylo nikde živej duše. Rozhledli se ještě jednou a šup trio do okna. A jak by se nechumelilo, brali se doma a spokojeno pobručovali. No, jenom dočkaj ty kůdelo. Však ty ti zahrajou, že na to tak honem nezapomeneš. A měli pravdu. Ignác Donďa z hospody zjedl hrnec kyšky, kočku vyhodil do síně a šel spát. Ledva zhasl lampu a začal odfukovat. Ozvalo se do ticha izby. Tidli vrz, tidli vrz, tidli vrz. Ignác se vyšponoval jak struna, zarazil dech a ucho veliké jak za zlatku prez ústu nastavil k muzikantovi. A zase tidli vrz, tidli vrz, tidli vrz. Vyskočil z lůžka, rožá lampu, počúvá, nic. Ticho jak v hrobě. Tož vlezl zpátky do hnízda a zhasl. Když už na něho šli dřímoty, ozvalo se ještě silnější. Tidli vrz, tidli vrz, tidli vrz. Odplul, zaklel jak pohan, slézl, zapálil svíčku a vlezl pod lůžko. Krom paučina hromádek od kočky neviděl nic a ticho jak v márnici. Tak slézl z postele do rána ještě 15krát. Sousedé vyprávěli, že snad tu noc Ignác někoho vraždil, lebo řval jak po minuty a mlátil všetkým ozemenem třísky létali, ale cvrčky nenažel. Druhou noc se to opakovalo, jenom s tím rozdílem, že obrátil pelech na ruby, ožurl armalu od stěny a zdělal obrázky aj s hodinama. Vytrhal futra kolem dveří a vypálil svíčku všecky fuky za trámama na stropě. A cvrčci mu do toho vyhrávali. Ráno, když lidé uviděli, tož nebyl k poznání. Oči kalné jak steklý pes a zelený jak žabinec. A muselo ho to aj trochu nadrcnout, lebo mluvil sám k sobě a fantazíroval. Od rána lapěl v hospodě a řečnoval, že tu chajdu podpálí a bude po svrčkoch. A třetí noc spálí k nás na hůře, lebo byl tak zničený, že už se na nohách nemohl udržat. Až za týden, když obrátil celou izbu na ruby, podařilo se mu cvrčky dopadnout, ale to už měl ze zdi aj maltu oksápanu. A starý Kordula, že se jim ta lumpárna vydařila, byli každý den tak spytý radostí, že jich musela stará večer vyzúvat z holének, když se dokulali z hospody. A tak se jednou, když byli zase i nastrojeni, jak vánoční stromek v hospodě, přiznali, že ty cvrčky dali Ignácovi k svátku. A to byla předposlední kapitola s huslistama. Ignác se to dověděl, slovácká krev zabůřila, zavrzal zubama jak cvrček a strýc Kordula dostali doporučeně aj expres takou pohubě, že jim vyjela z pantů a na levé ucho nečuli ještě ani 3 měsíce potom, když stáli před soudnou stolicou. Pán soudci měli s těma 2 cvrčkařama velikou prácu, lebo Kordula se nepřiznali, že prej to řekli v opíci. A tož to odnesl zase Ignác. Dostal za tu facku 3 dny a 100 korun na sirotky. No, Ignác na cvrčky nikdy v životě nezapomněl, ale strýc Kordula také ne.

0: noc s hvězdou.
1: Je stejně taková podivná věc. Podivná věc. Onehdy taky. Onehdy jsem čet povídku. Snažil jsem se, byla delší asi 50 minut a nikdo mi nezatleskal. To je...
2: To si, Jirko, musíš zvyknout. Lidstvu schází vděk.
1: Ano, já jsem citlivější povaha, těžko se směřuji s těmito věcmi, ale to nic, já si zvyknu.
2: Podívej se, já jsem se s tím taky vyrovnal. Já když zalistuju ve svým brožovaném životě, to byla nejedna křivda, nejeden ústrk a taky jsem si zvyknul.
1: Vyprávěj, Slávku, člověka to potěší, když slyší o neštěstí.
3: To věřím, já tě budu bavit tady.
2: Já raději vzpomínám na světlejší chvíle svého života.
1: Například?
2: Například na to, jak strýc Bezemek mi jednou napsal, že po něm budu dědit veškerou půdu. To byl krásný okamžik. Přijel jsem, vzal jsem si dva květináče a zase jsem odjel.
1: Takový štěstí, že tě potkalo? To já, když rozbalil strýcovu závěť, tak tam stálo: ty lumpe, za to, že jsi mě přežil, nedostaneš ani halíř.
2: To nebyl strýc, to byl ras.
1: No, byl to Antoušek, ale psi měl krásný, tlustý, 150 zvířat, celý mění v tom bylo.
2: Mění v tom bylo. To uznávám, to je potom tragédie.
4: Tragédie.
2: Ovšem s mojí nějakou životní tragédií to se nedá srovnat. Tudy bych ti vyprávěl, to by byl hotovej námět pro román dostat to do rukou pořádnej spisovatel.
1: No, kerej.

0: Kerej, třeba takový Balžám. No, Balžám zrovna by to krásně vykreslil.
1: Balžám?
0: Neznáš Balžáma? Podívej, jak se ti smějou. Je to trapný, leze na jeviště a neví, kde je to Balžám. Nezná přední spisovatel.
1: Co napsal, prosím tě, Balžám?
0: Prosím tě, nedělej, že jsi to nečet. Lesk a bída kurtizán. Jak jsi si z toho minulej týden obkresloval ty kurtizány?
1: A jo, to jsem si obkresloval, ale toho špatně vyslovuješ, toho spisovatele, Slávku. To se čte blamáš. Honoré de blamáš. Ano, leska,
0: bída, možná kurtizán, vy ve vaší rodině to tak vyslovujete, ale my lingvisti.
1: Vy kdo? Kdo?
0: Lingvisti, to a, slyšíš lingvisti. Taky prvně.
1: Ano, ano.
0: My to vyslovujeme honoré de Balžám.
1: Víš, jak to vyslovujete?
0: Ano.
1: Dost blbě.
0: Ale nebudeme se přít, ano, je to prosím, trapný. Prosím, ano. Říkejme mu zkrátka důvěrně honoré de.
1: Honoré de blm můžeme říkat ještě.
0: Jo, tam jsme ano, stejný a já ti budu raději vyprávět tu tragédii.
1: Prosím,
0: jo?
1: Prosím.
0: Představ si takový horký, letní, dusný, ale hodně dusný odpoledne.
1: Pardon, kerej měsíc? Červen, červenec?
0: Ono na tom nezáleží, ale já ti to řeknu přesně. Já jsem seděl takhle na dvorku. Kolik myslíš, že mi bylo let? Teď se ukaž. Lamáš.
1: No, když už tě pustili na dvorek, nejmín 14.
0: 3 a 9 měsíců. To vím přesně na den, protože jsem měl zrovna narozeniny.
1: Narozeniny ve 3, 9?
0: Jsi nikdy neměl narozeniny?
1: Ano, nemývám, ale většinou v celou.
0: Můžu já za to, že jsem nedonošenej?
1: Jo, ty seš nedonošenej. No tak tím se vysvětluje Balžám. Taky už vím, co to jste vy lingvisti.
0: Hezky jsi se rozpovídal. Rád bych ti vyprávil tu tragédii.
1: Ano.
0: Tak já sedím takhle na zahradě ve slivenci.
1: Pod pupenci?
0: Jo, pod pupenci. Já byl zrovna po obědě, po lepenci. Tam mravenci lezli po kamenci. Kolem zahrady šla matka venci. A vedle...
1: Co oběšenci nebyli?
0: No, ty chyběli. Možná, že tam byli v nějakém divném propletenci, ale... Hlavně vedle na zahradě sekal děda sekerou...
1: Jetel.
0: Sekerou jetel. A pohraboval to kleštěma.
1: A to stačil na jedno? To jste se museli hrozně nadřít.
0: Já bych ti rád vyprávil tu tragédii, když tuším, že se schyluje k další.
1: Ne, pardon, vrať se do slivence, ano. Vypovídej se, když máš touhu.
0: Naposled to říkám.
1: Ano.
0: Sedím na zahradě ve slivenci, děda sekerou sekal dříví a mě málem utěl prst.
1: A krvavá historka, který prstíček, jedním očkem se podívá?
0: Tenhle. Takovejhle kousek metrovej chyběl.
1: Počkej, a co je to za tragédii, když tě děda netrefil?
0: Netrefil mě sice, ale buď z toho leknutí, nebo spíš z toho zklamání, že už nemá ty míry, mu vypadla sekerka a prořízla mu holinku. A to je ta tragédie.
1: A co je u tebe tragédie? To je u mě plochá historka okresního formátu. To by se ti honoré dobe vychechtal. Takhle se světovosti nedopracujeme, kamaráde. Takhle ne.
0: No není to světový, Holinku. Ale český románek na pokračování by to mohl být.
1: A co s ním, když víš, že my dva potřebujeme prorazit ven? Zrovna včera nám psal zrovna ten, no, ze Skotska, jak se jmenuje, Mr. Loch Ness.
0: Kdo nám psal?
1: Loch Ness, když to čet celý umáčený, to přišlo. Holinko.
0: Je to stejně smůla, že o nás dva se ve světě zajímají vždycky jenom příšery. No ale Jirko, to si měl říct, že ti jde o světovost.

0: Za hodinu bude půlnoc.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: hvězdou.
1: One osudné noci, kdy nás duch tohoto tajemného korábu donutil vrhnout se do vln, uzmluv nám poslední potravu, doplaval jsem úplně vysílený na břeh a usnul v rákosí. A když ráno vyhlédnu z vrbiček probuzen nezvyklým šramotem a boucháním, zjistím, že vypukla padourská protitrempská revoluce. Nějaký čas jsem žil ve skrýši, sytě se oddenky a mladými výhonky, ale stupňující se touha potučného vězí kýtě vehnala mne přímo do spárů padourských úderných oddílů. Padourští státníci se mnou však zacházeli milosrdně, předkládajíce mi hojnost vybraných pokrmů a nápojů, neboť jsem byl jakožto jeden z mála zbývajících odborníků předurčen za organizátora nově zřízeného ministerstva trampingu, výletnictví a pobytu na zdravém vzduchu v mezích zákona. Pilným a svědomitým vyhýbáním se práci jsem to dotáhl až na odborového přednostu sekce pro přespávání pod stanem, jejímž úkolem bylo uspořádat jednou do roka hromadný výlet do chuchle spojený s tábořením na břehu. S hnusem a odporem vzpomínám na chvíle hlubokého poklesu a mravní bídy, kdy jako předseda ohledací komise jsem jezdil se štábem lékařů, zdravotních radů a znalců přírody a vegetace vybírat vhodné místo, hodící se k přespávání zjemnělých padourů, pobírají za to tučné diety a cestovní přídavky. Posléze jsme nalezli konvenující tábořiště s travou přiměřeně hustou a hebkou, chráněné před studenými větérky, jež po zbavení nezdravé vlhkosti, jakož i odstranění mraveništ a drzých brouků a škvorů, bylo slavnostně odevzdáno svému účelu. Já, jakožto přednosta sekce, spolu s 6 ministerskými rady, měl jsem provést čestné zválení panenské půdy. Jakmile však převléknu se v krytém autu, ucítil jsem na sobě drsn dotek hrubé trampské košile, zapůjčené z muzea vyhnulých ralit. Vytryskl z mé duše mocný spodní prout utlačeného a pokořeného trampství a uvědomiv si mrzko svého počínání, vzepjal jsem se a jmu se prchati směrem k pralesu přes zoufalé volání 6 ministerských radů, kteří za mnou klopítali, nesouce můj převlečník a varujíce mne před nastuzením. Mučen svědomím, štvaný beznadějí a zhnusený životem, bloudím jako vomámený sem a tam po lese, konaje veliké pokání a touže najít sebe menší stopu po někom z vás. Tuto stopařskou práci mi značně stěžovaly rafinované turistické značky, příliš složitý pro prostého zálesáka. Až jednoho dne zaslechnu rachot bubnové palby. Větřím. Večerní vánek donášel k mému chřípí sympatický pach, pocházející neklamně z hlavní trampských opakovaček. Teď už bylo horačkou počichu vybříz ze zeleného labirintu. A když jsem posléze zaslechl svý jméno, po tolika letech vysloveným správným trampským přízvukem, nebyl jsem už ani na okamžik na pochybách, že osada Hihaho je na dostřel. Ale celkem za to, až na ty puchejře na nohách, bylo to docela řádský dobrodružství. A kde vy jste všude byli, kluci? Jste nějaký opálen? Kde se dalo? Odvětil rošafněný Kvarton. Tudle šerif dělal v Mexiku prezidenta. Pink byl v Bagdádě. Čiklec se proháněl po Siámu. Forbes propagoval správnou divočinu mezi americkýma kovbojema a my tudle s Bernáškem jsme se klouzali po ledovcích. No jo, tak jsem vás měl najít, když já vás hledal až někde v chuchli. Ačkoliv i v Arizoně, i v Texasu jsem se poptával, ale vrchní jen krčili ramenama. A jaký jste tam asi v těch modravých dálavách užili Kanady, povzdychl si bývoj roztouženě. No, odpovídal Forbes nadspávé si dýmku. Oni sice ty tropické krajiny jsou hezký provoko, i dobrodružství se tam sem tam přiházejí, ale po Vltaví toho není. Tak, tak, pokyvoval Nick šedou hlavou zavřelého souhlasu mediera Bernáška. Není všechno zlato, co se třpití. Není všechno divočina, co se za ní v amerických filmech vydává. A na tom se kluci jistě shodnem, že z tohohle dlouhého čundru byly nejlepší ty dva poslední dny v Kozorojích s těma klukama praslovanskýma. Pravej zálesák! Řádnýho dobrodružství dbali a Kanady milovnej si přijde na svý jedině v domácí, nefalšovaný divočině. No ne? Nodik, odvětili sborem ostatní zvědové. Tak hošani, každej fláděru ven a zapíjí se šťastný shledání, káže šerif rozjařen. Pak si rozděláme táborák. On pan Paroloť nebude nic navítat, anž to je dneska výjimečnej den. Neškodil by nejdřív nějaký podklad do žaludku, mínil stařičký Nik. A safra, lekl se aspirín, na to jsem ani nevzdech. Co se dá dělat, že bradlo je prázdný, řekl smutně a maně vnořil ruku do chlebníku. Ale v tom jeho tvář, do níž přestála bitva vrila nové energické rýhy, rozářila se jasem téměř nadpozemským. Vytáhl osmahlou ruku a v ní se houpalo 6 magicky světélkujících vrstů. Duch lodi jest usmířen, prohlásil šerif slavnostně. Tak, teď je to teda úplně v suchu, vece spokojeně Nik, otvíraj svůj bovie knife, tentokrát k účelům nekrva.
0: Včera sezbíral jsem sobě všechny zbylé síly, našel ten dům a zaklepal na dveře kanceláře, kam nás dlouhá léta nikdy nepustili. Měl jsem strach, když jsem bral za šedou kliku. Byla vyleštěná nadějemi prosebníků, kteří stávali tu kdysi v dlouhé řadě, každý sám a všichni pohromadě a já mezi nimi. Ta řada byla dlouhá jako had. Vinula se dolů po schodech a potom ven podél vrat byla tak smutná a dlouhá, neboť na jejím počátku stála naše touha, na jejím konci ty dveře. Za nimi tlumený smích a křesla, kožená křesla. Kdo to tam seděl v nich? Kde jste vy, kdož jste tu seděli? Kukátka dveří na nás hleděli. Majitelé zlatých klíčů a mámivé naděje. Kde jste vy, kdož jste měli palce na tepu doby, hlasatelé dobra a rozsevači zloby, hlídači našich malých životů, ti, kteří vědí, co správné je, stále ti tíž. Proroci víry, spod dveří cítíš, pachsíry, stále stejní, s mávátkem v ruce, světodějní, tvůrci revoluce. Přel jsem se do dveří, až vypadly z pantu, tak snadno a lehce, jako lístek amarantu padá z pohřebního věnce. Ty dveře byly zdýhy a skřípaly tak tence, že by snad člověk začal litovat i jejich pádu, kdyby vzadu, úplně vzadu, v rohu té prázdné kanceláře, když se zvedl prach, kdyby nevisely po stěnách ty tváře a nám nepadl strach. Byly to obličeje lidí, jaké potkáváš i dnes. Takové můžeš vidět, když k vám na náves v sobotu přijede kabaret s hesly a tribunami. Takových tváří stovky mezi námi a já tady a teď v té prázdnotě a chladu. Náhle jsem pochopil tu nekonečnou zradu, já zahlédl jsem věčnou porotu našich životů. Jak si tady seděli, tak dál si sedí, do daleka přes naše smutné hlavy hledí, majitelé zlatých klíčů a mámivé naděje. Hlasatelé dobra a rozsevači zloby, palce mají přilepené vždy na tepu doby, hlídači našich malých životů, ti, kteří vědí, co správné je, stále ti tíž. Proroci víry,

jediní tvůrci revoluce. Já vás znám příjmením jménem. Stojíte vždycky na místě vyvýšeném. Já vás znám, stejné máte rysy. Stojíte vždycky, kde stálo se i kdysi. Pořád, pořád, pořád, zatímco my

0: Noc plná hvězd.
1: Časopisy pro mládež. Mládí mé bylo neveselé, poněvadž mě mý pěstouni, jinak řádní lidé, předplatili rajskou zahrádku a českého jinocha. Rajskou zahrádku redigoval páter Pohunek. Je význačné, že mnozí vynikající katoličtí pracovníci mají jména tak podivná. Vezměte si za příklad klerikála Kaňourka, Kopala a Škrdle. Páter Pohunek redigoval tedy rajskou zahrádku, časopis jehož jméno samo již ukazovalo, kam člověk může to až dopracovat, vzdělává-li se již od útlého mládí ušlechtilou četbou. Když byl jednou svátek pátera Pohunka, který mne vyučoval náboženství v páté třídě obecné školy, byl jsem pověřen ještě s několika jinochy, kteří stejně jako já vynikali na oko přísnou zbožností, abychom odnesli dary, které naše rodičové poslali k svátku páterovi Pohunkovi. Já jsem nesl velkou láhev obilní kmínky, kterou dostal od otce spolužáka Pavla. Měl výčep kořalky a považoval tedy svůj dar za úplně přiměřený poměrům. Odnesl jsem tedy láhev a tak vnikl jsem ponejprv do redakce takového časopisu. Na stole, kam jsem obilní kmínku postavil, bylo už několik čtvrtek papíru rozepsáno. Byly to slibné začátky básničky. Rýmy byly již uchystány. Stačilo jen vyplnit mezery. Četl jsem Bože, cože, modlitbu, úlitbu, anděli v neděli, klekání, pokání, smiluj se, slituj se. Spolužák Hornov položil na to všechno dort a za chvíli přišel dobrý páter Pohunek. První jeho bylo, že otevřel láhev kmínky a dal každému z nás po malé skleničce a odešel s lahví vedle, odkud bylo slyšet hlasité lokání a vrátil se opět k nám s tou září nepochopeného světce v tváři a promluvil svým jemným hlasem. Ano, milé dítky, zde v tomto pokoji tvoří se rajská zahrádka. Zde andělé sletují se kolmé hlavy a tu, milé dítky, myšlenka za myšlenkou přichází a slyším nebeskou hudbu a již chystám pro vás ony pěkné básničky ve svatém znícení. Tu verše plynou jako z tajemné hudby posvátné, jako když varhany zazní do ticha stánku božího. Tak je to. Odešel vedle a opět lokání neslo se k nám, bylo hlubší a sytější. Známka to, že láhev se prázdní. Pak se vrátil s nožem, rozřízl dort, dal nám každému kousek a tak opět byla odkryta na bílých čtvrtkách papíru jeho velká tvorba v posvátném nadšení. Bože, cože, modlitbu, úlitbu, anděli v neděli, klekání, pokání, smiluj se, slituj se. A rozloučil se s námi, odporučuje nám hojné odebírání rajské zahrádky. Za tři zlatky měli jsme přijít i s rodiči do ráje. Jak jsem se tedy tam snažil dostat? Pilnou četbou toho krásného časopisu, takže dodnes ještě pamatuji se na obsah. Nejvíce mě zajímalo, že jeden chlapec v jednom čísle ztratil, poněvadž se nemodlil, nohu, otce, ještě jednu nohu, pak matku, na to sestru a ještě jednu nohu a nakonec bratra. Teprve toho napravilo a žebral pak bez svých tří noh u hřbitova. A tento hoch, malý jeník, vzdychal pak u hřbitova. Co jsem to vyvedl, můj Bože? Co jsem to vyvedl? Povídka jiná měla název Zlý Joza. Na většího padoucha se nepamatuji. Chlapci v jeho věku ojediněle vybírají ptáčata z hnízd. Ale zlý Joza vybíral celé kurníky a na katechetu vyplazoval jazyk a stal se z holomka drvoštěp. Pak se spustil úplně, měl malou chalupu v lese, nechal si růst vousy až po kolena, nemil se, nechty si nestříhal a jednou se stalo, že zaklepal v bouřlivé noci mnich na dveře jeho spustlé chalupy, prose o přístřeší a zlý Joza ho hnal do bouřlivé strašné noci. A tu noc Boží posel uhodil do chalupy a zlého Józu zastihl právě při nejlepším klení a sakrování. Povídka končila tím, že ho, Józu, našli ráno uškvařeného. Uškvařeného? Jak je to krásné slovo. To je přece pořádná pomsta. Vzpomínám při té příležitosti na jeden verš z básničky v klerikálním časopise Selský jinoch, kde napomíná rozšafný člověk nějakého lumpa. Jen sakruj dál, si nekřesťanský osel, a věř mě to, že bych se smál, kdyby jen do tě uhodil ohnivý boží posel. Jinak měly povídky v rajské zahrádce také tendenci, že s poctivostí člověk nejdál dojde. Proti tomu se nedá ničeho namítat. A rád si vzpomínám na případ chudé růženky, jejíž poctivost se táhla přes 3 pokračování. Byl štědrý den, rodiče růženky měli kromě své dcerušky doma jen jedno poleno. Išla růženka sbírat uhlí vypadlé z vozů s tímto nákladem. Šla s košíkem a plakala, neboť věděla, že jest to hřích. Uhlí bylo cizí. A kdyby ty kousky sbírala, byla by to krádež. Z právnického stanoviska ovšem jen zatajení nálezu. Růženka dosud nekradla, tedy řvala na ulici, až se lidi stavěli, a mezi nimi jeden krásně ošacený pán. Doslovně stálo, že měl kožich stojící bratru za rohový dům. A ten pán v kožichu byl majitelem velkoobchodu s uhlím. Zeptal se jí tedy, proč tak řve, a když mu řekla, že jde krást a sbírat uhlí a že to je hřích a že radši zmrzne, řekl: s poctivostí nejdál dojdeš. A šel s ní do bytu jejich rodičů, dal jim 100 zlatých, poslal jim vagon uhlí a oce růženčina udělal vrátným svého paláce. Nemusím připomínat, že byl bezdětný a že růženku přijal za vlastní. To se rozumí samo sebou. V českém jinochu četl jsem později podobnou obměnu. Tam se jmenovalo to děvče Helenka a rodiče jí poslali na dříví do lesa. Řvala tedy v lese. Potkal jí pan hrabě, udělal z jejího oce hajného a Helenku poslal do školy. Dnes jest Helenka komornou paní hraběnky. Zdali jest stále poctivá, to se neví. Ještě se pamatuji na jeden časopis pro mládež, a to Věstník misionářský pro Afriku a okolí, tedy i pro Čechy. V tomto časopise byla řeč o samých pohanských nemluvňatech, Číňani, Černoši a Indiáni. Poutavý byl článek, jak čínská matka chce dát pokřtít své novorozeně a s jakými obtížemi to bylo spojeno. Pravé vzbouření nastalo, vytáhlo vojsko, na obou stranách bylo plno mrtvých a raněných a v tom chumlu podařilo se misionáři pokřtít to děťátko. A když to provedl, usekli jim teprve hlavu. Matku narazili na kůl a pak tam stálo. Pokračování v příštím čísle. Pokračování však jsme se nedočkali, neboť ten misionář, který vydával ten Věstník misionářský pro Afriku a okolí, vybral na všech školách předplatné a práskl do bot. Pak nám doporučovali Echo z Afriky a Neboštík otec, když jsem chtěl na něm peníze na tento časopis, zavrtěl hlavou a řekl: milý hochu, to bude také zlodějina. A byl to přece nábožný křesťan.

0: Noc s hvězdou.
1: Tadyhle ještě máš jeden item, který se ti třeba někam bude hodit, nebo místo něčeho jiného. Pro jistotu to zkrátka nahrávám. Poslyš, Jeníku, stran neužitečných znalostí. Ty přeci je sbíráš s oblibou a takový mě posíláš dokonce zprávy. Na pohlednicích výstřižky z novin českých o primátorovi Dittrichovi a o parnících, které se nemohou vypravit do Modřan, poněvadž je nízká voda a takovýhle věci. Tak v té souvislosti z Ameriky, jestli pak víš, že jenom o pár měsíců dřív než my slavila 60. výročí podzemní dráha New Yorkská, stařičký subway. To jsem se tuhle dozvěděl a dočetl jsem se v New York Times, já to tady mám, že 27. října 1904 starosta George B. McClellan, který byl notabene synem toho nepříjemného generála Lincolnovýho z války severu proti jihu. Pamatuješ se na něj, ty po něm přece víš, to byl velice neúspěšný generál. A tak ten syn jeho byl starostou New Yorku roku 1904 a 27. října zahájil první cestu na tom subway, na tom samém subway, co jsme používali za starých časů. V 39. roce, když jsme bydli na West Side, jestli se pamatuješ. A tak já tady mám fotografii toho pána, vypadá děsně slavnostně, má cylindr na hlavě, mladý člověk je to, fousy nemá ku podivu. A ve 2:35 vystřelil kanón dole, downtown u radnice a vyjelo se. Vyjel se, starosta sám tedy byl u řídidel a zavedl proud do stroje pomocí stříbrné, čistě stříbrné páčky. To musela být báječná výprava. Všichni páni tam seděli v cylindrech a dámy v těch velikých kloboukách. A notabene krásný detail. Nějaký pan Belmont, který byl sběratel, tedy velikej boháč a sběratel závodních koní, ten měl dokonce, ten byl organizátorem toho IRT, víš, té první linky podzemní dráhy, a ten měl svůj vlastní privátní vagón tam, číslo 3344, a jmenoval se Miniola, ten vagón. Byl celý postavený z mahagonového dřeva a měl krásný, veliký, vycíděný okna, skrz který mohl tedy pan Belmont se svými hosty se dívat, jak se měnějí signály ze zelených na červený. A mezi tím, co dva číšníci připravovali večeři, tedy ve zvláštní kuchynce, která měla mimo jiné tedy zařízení grill na bifteky, dále takový ohřívací kamna a dokonce chladírnu na šampaňský. Tak si to představ, tu cestu, tu elegantní cestu podzemní dráhou, a když si představíš, jak vypadá podzemní dráha New Yorkská dneska, to peklo, ta pustina, tak jsem si myslel, že tento náhled, pohled do takzvané naší doby, jak jsme tomu říkali, že tě snad pobaví.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 2. června slaví církev památku svatého Erasma, někdy také Elma, biskupa a mučedníka. O historickém Erasmovi víme s jistotou jen málo. Byl biskupem města Formie v jižní Itálii a zemřel mučednickou smrtí patrně za Diokleciánova pronásledování kolem roku 303. Již papež Řehoř Veliký na konci 6. století zaznamenal, že Erasmovy ostatky jsou uloženy v katedrále ve Formii. Vše ostatní, co o něm tradice vypráví, pochází z pozdějších legend, které jeho příběh obohatily o dramatické a zázračné prvky a zřejmě ho také částečně zaměnili s jiným Erasmem, syrským biskupem z Antiochie. Jakub de Voreň ve své slavné zlaté legendě ze 13. století z obou postav vytvořil jediný příběh. Erasmus byl prý původem ze Sýrie, stal se biskupem ve Formii a za pronásledování uprchl na horu Libanon, kde žil 7 let jako poustevník a kde ho zázračně živil havran. Podle legendy byl Erasmus nakonec nalezen, předveden před císaře Diokleciána a podroben strašlivému mučení. Byl bit, pálen, polévan vařící smolou a vroucím olejem, ale muka ho nezlomila. Uvržen do žaláře byl zázračně vysvobozen andělem, který ho přivedl do Ilírie. Tam pokračoval v hlásání evangelia a obrátil mnoho pohanů. Nakonec byl znovu zajat, tentokrát na rozkaz císaře Maximiána. Legenda líčí jeho smrt s otřásající názorností. Katium prý rozřízli břicho a jeho střeva pomalu navíjeli na lodní rumpál. Právě tento děsivý detail se stal Erasmovým nejrozpoznatelnějším atributem. Na nesčetných středověkých i renesančních zobrazeních je vyobrazen jako biskup, jemuž z otevřeného břicha vyhřezli střeva. Slavný obraz mučednictví svatého Erasma od Nicolase Poussina, namalovaný pro baziliku svatého Petra v Římě, zachycuje právě tuto scénu. Erasmova úcta se rozšířila po celé Evropě, zejména ve středověku, kdy byl zařazen mezi 14 svatých pomocníků, skupinu svědců, k nímž se věřící obraceli s prosbami o přímluvu při nejrůznějších trápeních a nemocech. Erasmus byl vzýván především při bolestech břicha, střevních potížích, kolikách u dětí a při porodních bolestech. Když Saracéni roku 842 spustošili Formii, byly jeho ostatky přeneseny do nedalekého města Gaeta, jehož je Erasmus dodnes patronem. V bazilice svatého Petra ve Vatikánu mu je zasvěcen oltář v severní lodi. Zvláštní kapitolou Erasmovy úcty je jeho patronát nad námořníky. Díky němuž je znám pod jménem svatý Elmo, což je italská zkomolenina jeho jména přes tvar Saint-Elmo. Podle jedné tradice Erasmus pokračoval v kázání i poté, co vedle něj udeřil blesk, čímž ohromil jak pohany, tak křesťany v publiku. Podle jiné legendy uměl modlitbou utišit bouři. Námořníci, kteří byli neustále vystaveni bouřím a úderům blesku, si ho proto zvolili za ochránce. Modravé elektrické výboje, které se za bouřek občas objevují na stožárech a lanoví lodí, jev známý dodnes jako Eliášův oheň nebo právě oheň svatého Elma, byly pokládány za viditelné znamení jeho ochrany. Zvláštní zmínku o tomto jevu najdeme i v zápiscích z Magalienčovy plavby kolem světa. Bože, ty si svému služebníku Erasmovi dal sílu snášet nejkrutější utrpení a neodvrátit se od tebe ani tváří v tvář smrti. Prosíme tě, dej nám odvahu vytrvat ve víře uprostřed zkoušek a bouří tohoto života. Jako jsi chránil ty, kdo se k tobě utíkali na rozbouřeném moři, buď i nám světlem v temnotách a bezpečným přístavem ve chvílích úzkosti. Posiluj naše tělo i duši, abychom tě nepřestali hledat a vyznávat, ať nás potká cokoliv. Prosíme o to skrze tvého syna, našeho pána, Ježíše Krista, neboť on s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen.

0: Noc plná hvězd.
1: Máme jistou možnost jít přes most, dáme jí přednost, dámě. I když je to jen ponton, tak nám velí bonton a na břehu pak nabídnou tý rámě. Vzhledem k tomu, že tato část písně je základní pro pochopení části další a vzhledem k nestejnému inteligenčnímu kvocientu posluchačů je naprosto nezbytné jí opakovat. Vyspělejší posluchači si mohou zatím něco sníst. Máme jistou možnost jít přes most, dáme jí přednost, dámě. I když je to jen ponton, tak nám velí bonton a na břehu pak nabídnou tý rámě. Následuje refrén písně, který bývá kadlubem celého písňového útvaru.

ať klidně stoupá, vždyť bezpečný je most. Šaba tada ptada, třeba že motor, však motor velí dost. Následující instrumentální mezihře, která je harmonicky zcela totožná s refrénem, jak se ostatně sami můžete přesvědčit. D-mol, G zvětšený C-dur, G zvětšený C-dur, G zvětšený C-dur, H-dur, B-dur, A7, D7, G7 a zase.

7. Možná, že jste si vůbec nevšimli, že se přitom nedívám na ruce. C-dur, G zvětšený, jsou v tom letadřiny. G a tak dále. Ale pojďme dál. Tedy v této instrumentální mezihře si zopakujeme něco písmen z jazzové abecedy. Tak například sket.

a podobně. Dalším velice často užívaným kořením v jazzu je takzvaný stop time, česky zastaveníčko, slovensky stop time, německy die Maulhaltzeit. Pozor, také předvedeme. Teď. Raz, dva, tři, čtyři. Důležité je během Maulhaltzeitu nestratit nic. Aspoň někdo. Jestliže někdo z hrající skupiny solově improvizuje, povzbuzují ho ostatní členové skupiny. Raz, dva, tři, čtyři. Důležité je během Maulhaltzeitu nestratit nic. Aspoň někdo. Jestliže někdo z hrající skupiny solově improvizuje, povzbuzují ho ostatní členové.

0: můžeme žít.
1: Proč je tak hloupá a svět zas nevděčný? A voda stoupá, však most je bezpečný. Ať klidně stoupá, vždyť bezpečný je most. Šabadadadada, třeba že potom.

0: Jsem spáchal hřích.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: Západ momentálně znervózňuje Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, tak řečený ruský Davos, který právě probíhá v těchto dnech. Média nás přeci neustále ujišťují, že Rusko je mezinárodně izolováno, jenže realita vypadá jinak, nevěříte? Do Petrohradu se celý týden sjížděli zástupci z více než 130 zemí světa, mezi nimi i ze států, které proti Moskvě vedou otevřenou hospodářskou válku. Například delegace z Německa přijela navzdory Mercovi, nebo se vrací obchodníci a firmy z amerických Spojených států. Ukrajina naopak snažila se průběh tohoto každoročního setkání biznismenů narušit pokusem o další své teroristické útoky na civilní obyvatelstvo. V Petrohradě se ale v každém případě potvrdilo už definitivní začátek éry nového multipolárního světa a dokládá, že i izolace Ruska definitivně ztroskotala. To samozřejmě způsobuje hysterii a infarkty v hlavách evropských válečných štváčů a tak se celou situaci snaží hodnotit Václav Danda. Podívejte se na jeho nový článek.
2: Na stránkách protiprout.info

0: noc s hvězdou.
1: Na Moravě, těsně pod pyšným hradem Pernštýnem, v krásném koutku naší země leží obec Nedvědice. Přijeli jsme tam s naší hereckou společností v červenci, asi tak v roce 1909. Chtěli jsme tam hrát divadlo. Rozvěsili jsme všude plakáty v hostinci u řezníka, kde se dalo. Městečko bylo plné hostů z Brna. Ohlásili jsme první představení Šentánovu veselohru Svatba naší Helgy. Začátek v 8 hodin. To se rozumí, v 8 hodin nepřišla ani noha. Všichni jsme již byli nalíčeni a čekali jsme. Marně. Bylo 8:30, nikdo. Bylo 9, nepřišel ani pes.
2: To je nápad, pane řediteli, v tuhle dobu do letoviska. Lidé z Brna k nám přece do divadla nepůjdou, ti jsou zvyklí vidět velké divadlo a zdejší, no, ti jsou na poli.
1: Jo, to já také vím, odpověděl ředitel Choděra, a já neměl kam jet. No tak první den jsme nehráli, druhý den také ne, a tak jsme šli zvát s lístky. Prodalo se ani ne na outrat, jak my herci říkáme. Tak co teď? Pan ředitel dostal ohromný nápad. Dověděl se, že na hradě je pan hrabě Mitrovský z Mitrovic a má 3 chlapečky. Já ho půjdu pozvat, že pro malá hrabátka něco sehrajeme. A šel a vrátil se s rozradosněnou tváří.
2: Budeme hrát pro jeho chlapečky. Smluvil jsem to v kanceláři s panem Kastelánem, ale pan hrabě si přeje jen odpoledne. A jen pro jeho děti, pro nikoho jiného.
1: Měli jsme velikou radost a na to konto jsme už také večeřeli. Druhý den bylo v hostinci boží dopuštění. Všecko se čistilo, záclonky. Pan ředitel sehnal asi 5 křesel, ostatní sedadla, to bylo několik zahradních židlí a vzadu byla řada prken. Pan ředitel si vzal bílé rukavice a frak a když bylo 2:30, tak jsme se už začali líčit. Bylo 3:45. A my už stáli nalíčeni a připraveni a dívali jsme se oponou. Ještě nešel nikdo. Lidé na silnici se dívali ke hradu. A náhle nastal šum. Už jedou, už jedou. A z lesa vyjeli 2 ekvipáže s bílými koníky. Na kozlíku seděl kočí s cylindrem na hlavě. Vedle něho lokaj také v cylindru. A ve voze seděli 2 hošíci. Ve druhém voze seděl jeden hoch sám. Opět lokaj a kočí. To byl majorátní pán. Ten nejstarší z nich. Zastavili před divadlem, tedy vlastně před hostincem, a vystoupili chlapečkové, měli matrosky, námořnické čepice, dlouhé kalhoty. Byli tak jako schůdky, asi tak řekněme, no, 6, 8 a 10 let. Lidé ústivě smekali, pan četnický strážmistr a jeden závočí, který tu byli služebně, stáli v pozoru, pan strážmistr velel. Ha! Ach! Pan ředitel se hluboce ukláněl, hrabátka vyběhla po schůdkách, za nimi šli lokajové, nesli 3 kabátky, co kdyby se třeba ochladilo, a 3 košíčky třešní. Pan ředitel neustále se ukláněje, je zavedl na křesla. Lokajové zůstali stát vzadu pod galerii, jinak sál zel prázdnotou. Začali jsme, mluvíme, hrajeme, a hraběci hoši poslouchají, kopají přitom nohama. Po chvílce jeden stane, jde po špičkách k jevišti, nahne se a podívá se na povědoví do boudy. A zase si sedl. Za chvilku vstal ten druhý a šel se tam taky podívat. Jo, ten už byl smělejší a plácl na povědoví do knihy. My jsme na jevišti skoprněli. Teď stal první i ten třetí a první vykřikl Heindy, kom! A bouchl bratra dozad a začali se honit po sále. My na jevišti byli jako uvidění. Tak jsme si polohlasně tak šeptali. Oni nám asi nerozumí. A když jsme viděli, že jejich honička nepřestává, tak jsme spustili oponu. Celé toto jednání ať trvalo 8 minut. Za chvíli jsme cinkli po druhé a začalo druhé jednání. Malá šlechta si zase sedla. Ale jen jsme začali, snad ještě opona ani nebyla uvázána, když se jeden chlapec obrátí dozadu a volá Hanzi Kirchen! A oba lokajové přiskočili a dali každému chlapci košíček s třešněmi. Chlapečkové se dívali, papali třešně. Po chvíli vyndal jeden z pusinky pecku, mezi prsty palečkem zmáčkl a už na jevišti cvrnkla jednoho kolegu. Hrabátko se zachechtal a už to šlo, už to šlo. Všichni tři spustili na nás palbu pecíček. Ovšem za těchto okolností se nedalo hrát. A tak jsme zase spustili oponu. Toto jednání, no tak ať trvalo 5 minut. A hned jsme crnkli a hned jsme jeli na třetí. Mladí šlechtici už si ale nesedli. Honili se po sále, houpali na prkne v posledních sedadel. Jeden vyskočil a ten nejmladší se zhoupl na zem. Prkno ho drblo do hlavy, začal řvát. Lokajové přistoupili, zvedali, konejšili, pofoukávali bouličku. No byli z toho celý nešťastní. No tohle už ale přesahovalo meze. Tak jsme spustili oponu po třetí a naposled. A byl konec kusu. A hraběcí hoši se nehýbali. Naopak, šli si zase sednout. Tak co teď? Rolande, ohlaš jim, že je konec, ty to umíš. Dlouho jsem se zdráhal, až mě přemluvili. Vytáhli oponu, já vešel na jeviště, uklonil jsem se a řekl jsem fertik! A odešel jsem, opona spadla a malá hrabátka odcházela. Ředitel, který nečekal tak brzký konec, seděl při pivě. Před hostincem se rozešli lidé, jen pan strážmistr s panem závočím stáli služebně na svých místech. Pan ředitel se dívá z okna a kouří, když najednou zaslechne a už tu stojí oba četníci jako svíčky. Ředitel nevěří svému zraku. A opravdu panstvo nasedá do kočáru a ujíždí ke hradu. Pro Krista pána, co se to stalo? Přiletěl za kulisy. Co to? Že už je konec? No tak jsme mu vykládali, že to byla boží hrůza. A co je vám do toho? Řval ředitel. Když si zaplatili, tak mohli chodit třeba po hlavě. A kolik vám dali, pane řediteli? Ještě nic. Nepovídejte. Ti, že nezaplatili, vy nevychovanci, copak vy nevíte, že šlechta neplatí hned? To přijde psaní s hraběcí korunkou a pečetí a v něm bude spousta peněz. No tak, co jsme měli dělat? Musíme čekat my a hostinský taky. Uběhl den, dva, třetí a hraběcí obálka s pečetí a korunkami nikde. My herci jsme dali hlavy dohromady a rokovali jsme. Že ten náš starý říja, že nám to chce zamlčet. Počkat, řekl se, my to uděláme jinak. Já a tady Mírek, my půjdeme se na hrad zeptat. Odhlasováno na silnici, dostali jsme plnou moc mluvit za všechny a hned jsme se vydali na cestu. Pomalu jsme stoupali lesem a cvičili řeč, až jsme došli k padacímu mostu. Tam jsme překročili a ocitli se v malém nádvoří. Před námi čněli hradební zdi, no skoro až do nebe. Ohlížíme se, nikde živé duše. Co tady děláte? Co tady chcete? Odkud je ten hlas? Vždy tady nikdo není. Hola, sem čumte, nahoru! Koukneme nahoru a už tam někdo tam u nebes z hradního okna kouká vychýlená hlava. Moje nejhlubší poklona, zdravím a smekám. Co chcete? Prosím, my jsme ti herci, co hráli mladým pánům hrabatům. No počkejte, nesoče výhružný hlas dolů. Vy si to odnesete. Vy jste pěkně hráli. Vy jste jenom vytahovali a spouštěli oponu. Takhle si dělá ze starého hraběcího rodu blázny? Pan hrabě se hrozně zlobil a udal vás do Brna k soudu. Počkejte, přijdou pro vás četníci. Marš už, ať jste odsud. A už jsme ujížděli. Tak, teď jsme v pěkné kaši. A šli jsme dolů do města. Dole seděli kolegové v trávě u cesty a čekali na nás. Tak co je? Nesete? Ale zle je, nic neneseme, naopak, soud máme na krku. A teď jsme jim vyprávěli, jak jsme pochodili.
2: Hrom do takového živobytí! Hráli jsme při prabídných návštěvách ještě asi 4 dny. Pan Hostinský se k nám zarmouceným přitočil a povídá. No tak, hoši,
3: Z hradu pořád jste ještě nedostali nic? Ale nic. No tak mi nemusíte taky nic platit. Já se vzadu na tu vaši volovinu díval, ale tolik jsem se v životě nenasmál. Co ti kluci vyváděli?

ojoj, Ištván, to si piš, ojojoj, Ištván, byl vyštván. Do města beze hvězd, kde jenom vlaky duní, do noci bez nevěst, proč

0: Noc s hvězdou.
1: Mě to mrzí, že nevystupuju s tím v televizi, protože ten pohled na mě je tak zoufalej. Ale já jsem skutečně se pokusil o lyžařský sport. Byl jsem vyvezen na lanovku.
2: Feverboat, je to parník na...
0: Noc s hvězdou.
1: Mě to mrzí, že nevystupuju s tím v televizi, protože ten pohled na mě je tak zoufalej. Ale já jsem skutečně se pokusil o lyžařský sport. Byl jsem vyvezen na lanovku, lanovkou.

Já když jsem byl pod sizovkou, tak ještě zbytek jsem měl nahoře, to vlálo za mnou. To byly jako ty šponovky, jak se dřív nosili, jako ty skutečně, jako když člověk, aby teda bylo jako vidět, že skutečně tedy má našponovací kalhoty. A já jsem takhle vyšplhal na tu sjezdovku, rozbil jsem teda ten výtah z toho, to už jsem předeslal. A teď jsem se spustil dolů, jo. A teď si představte, když se řítím takhle dolů mezi těma pádama, tak najednou vidím nade mnou laviny. Stále jakhle koukali. Teď to zjištění, teď já se otočil na ně a teď je vidím, jak oni takhle po sobě, teď se po sobě dívají tadyhle z toho. Ta hrůza teď do sebe takhle vráže ramenem jako jo, ten tady už byl? Nebyl, tak za ním, teď se valili z toho. Teď některý z nich vytahovali fotku a říkal, to vůbec neznám, za ním. Teď já to mydlil z toho kopce dolů, že z toho, teď ty Kristiánovi zatáčky, no mě to bylo jen. Já cestou ztratil jednu lyži, já na tý jedný, jo. Ty lidi mysleli, že jsem nějaký, že jsem, já byl jak artista na tom, skutečně, teda já přestupám, teď jsem mezi těma stromama kličkoval, říkal jsem, ztratím se jim, že ho zblbnou, jde pak oni za mnou, furt. Oni mě zasypali, já ležel úplně mraženej tadyhle v tom, teď ta, a najednou představte si, o to jsou ty psi, takový ty bernardíni, jak jsou, ty já úplně miluju, ty najednou kolem cítím takový těpání, ty rajtovali tadyhle. Teď měli takový ty soudky na krku, takový ty sympatický, jak mají v tom léky. Teď oni jak vždycky, jak dojde k takovýmhlemu neštěstí nějaký, oni hned se začnou o sebe třít tadyhle těma kožichama, že z toho, aby se zahřáli, teď ty kladný i ty záporný chlupy, teď se nabuděj tadyhle. Teď oni celý rozehřátý, oni vletěj do toho sněhu, teď úplně protajou k tomu nešťastníčkovi. To bylo ke mně tadyhle, že z toho, teď vytáhli jazyk tadyhle, teď na to měli takový filcový futrál, ten sundali tadyhle, že z toho. Teď mě oblízli, že z toho. Nalili mi skleničku šup do hlavy, pane. Je to, neskoušejte tohle, to nikdy, to neskoušejte na malý fatře, protože tam vám pošlou takhle malinkýho pejska s takhle malým panáčkem. Ne, on má radost, že vás našel, on je odvázanej, dá si toho panáka sám a vy ho ještě na saník musíte otáhnout na boudu.